0: Noční jukebox.
1: Kysáci, a pak, že se do nočních jukeboxů nedá dovolat. Je tady celá banda, a to Renča, Gatěj a další. A já zdravím už Gatěj, ahoj.
2: Ahoj, tady Gatěj, čau.
1: Prosím tě, prozraď mi, kolikátej už z vaší bandy seš, kdo se dnes v noci dovolal?
2: Já jsem dneska čtvrtej,
1: že jo, já jsem si to čtvrtej. Říkal, že to tak zhruba
2: Renča, vychází. Renča, Kamča, Jarda a nakonec to vyšlo i mně.
1: Zároveň je to poprvé, co jste se dovolali do nočních jukeboxů, takže i ty získáváš speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se svíčkou.
2: No to je super, tak to bude svítit vesně určitě, jo?
1: Bohužel nesvítí, ale aspoň každý uvidí, že v noci ladíš Rádio Kiss. Pojďme na muziku, chtěl si vohnout i Svaz českých bohémů. Komu to pošleme?
2: No tak já bych to poslal určitě všem obozákům, všem rybářům a prostě... Počkej.
1: A, slyším, jo. Že tam asi teďka tahá ryba, viď?
2: No, jenom takový popotržení, jestli to bylo, ale... Jo, mluv. Pro všechny rybáře.
1: OK, muzika je nachystaná, užij si. Ahoj.
2: Tak čau.
1: A kysáci, samozřejmě pokračujeme společně až do 6. hodiny ranní, tak dejte vědět, jaká bude další muzika.
0: Radio Kiss.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Jaká bude další muzika, to nám prozradí Koťa.
1: Ahoj Kubo, našel bys tam nějakou rychlou od Master Blaster? Pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, Jedka Šreka Šneka, kamionáka Jendu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrse, Václava Míru, Pepína Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny kysáky, co právě poslouchají tohle nejlepší rádio na světě. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
0: Takže si dáme další nadupanou pecku, kterou určitě potřebujete teďka, pokud se vám zavírají oči a chce se vám spát. Radio Kiss. Master Blaster.

Ladíte pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem. Kysáci, umíte si představit dnešní dobu třeba bez takového mobilního telefonu? Oni tady vlastně s náma nejsou zase až tak dlouho, ale na jednu stránku, jak říkám vždycky já, je to jako oheň. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Co si budeme? Často scrollujeme, často koukáme a najednou si říkáme jenom 10 minutek a ona hodinka dvě jsou úplně v háji. 38-letý John Foley z anglického hrabství Lancashire je obyčejný otec od rodiny a v době, kterou ovládají moderní technologie, chytré telefony a umělá inteligence, ale vyniká tím, že nic z toho doma ani v práci nemá. Tenhle ten člověk se totiž rozhodl, že se všeho vzdá. On už vlastně na to přišel párkrát vlastně v životě, protože si řekl, hele, dobrý, dneska ten telefon já mám v ruce, tak si ho na chvilku odložím. A najednou bez něho dokázal žít nějakou dobu. Časem ale zrušil i e-maily a jediný, co si nechal, je vlastně akorát účet, vlastně od kterého chodí, z kterého chodí inkasa, ale jinak i jeho příjmy a všechno mu chodí jenom hotovosti. A mě by kysáci zajímalo, jestli vy si umíte takhle představit nějaký ten detox, třeba i trvalej. No, doufám, že ale minimálně nesmažete mobilní aplikaci Rádia Kiss. Já jsem tohleto totiž zkoušel pár let zpátky a opravdu jsem byl zhruba rok bez mobilního telefonu a vlastně mě fakt nechyběl. Nicméně jsem trošičku narazil na naši legislativu, že přijdete potom třeba někam na úřad a první, co po vás chtějí, je buď telefonní číslo nebo mail. Já říkám, ale já to nemám. Oni na mě koukali, počkejte, ale mě ten systém nepustí. Říkám, tak tam napište svoje číslo. No tak jsem se postupně přesně dostal k tomu tlačítkovému telefonu. No a dneska už mám opět, jako všichni ostatní, takovou tu černou placatou věc. Tak co, kysáci, dokázali byste to třeba na týden, na den, na hodinu nebo na měsíc? Dejte vědět prostřednictvím mobilní aplikace Rádio Kiss. Rádio Kiss.

0: Dal profesor Bongo Ča Ča Ča, takový letní krásný hit. A my zůstaneme i u těle těch letních hitů, a to s Romanem. Romčo, ahoj!
1: Ahoj, Kubi!
0: Než ale prozradíš, co budeme hrát, ty máš vždycky připravený noční vtípek. Je tomu tak i dnes?
1: Jasný, takže ženská je doktora, říká, pane doktore, prosím vás, můj manžel je od malička jako neplodnej, myslíte si, že to bude mít vliv na naše tři děti?
0: Teda, panečku, no tohle nechci zjistit, ale slyšel jsem dokonce příběh nějakého muže, tomu bylo tuším okolo 70 a dokonce se rozvedl, protože při nějaký běžný jako kontrole zjistili, že opravdu byl neplodný a nemohl mít děti, takže tohle to je opravdu ze života, kamaráde.
1: Já vím, to je mazec, no.
0: To je masakr.
1: Tomáš, jak má taky, že manželko, že teďka pět dětí a ty se narodí šestý blondě a ty on říká, šmar, a či je, který je moje, ty jsou černovlasí a jedno je blondětý a ona, no právě tady to je tvoje, to je to blondětý.
0: Dobře, pojďme k muzice, co to bude a komu to budeme hrát?
1: Takže vybrali jsme něco italského.
0: Italo Hitmix od Demiči.
1: Ano, a bude to pro tebe, pro všechny tisáky, hlavně pro tu naši noční letku, jako je Pítr Skolťašnek, Fredírek Bábina, David z Haberbrodu a pro všechny kamionáky, hlavně taxikáře, pekaře a holka na benzínky taky, že jo.
0: Dobrá, pojď si užít tuhle tu muziku, krásné pondělí, ahoj.
1: Taky ahoj, Kubi, užívej.
2: KISS Radio. KISS.

0: a hodně dostatečnou zásobu kazet péčkem, tak ten mobil a počítač klidně na nějakou dobu oželím.
1: Roman?
2: Tak čau, Kubi, tak já to nepoužívám, ten telefon jedině na dovolené, jako tím stylem, že mám zaplý letadlo a maximálně tak, že pošlu hlasovku do KISu anebo na focení. Jinak ho na dovolené vůbec nemusím, takže asi tak. Čau.
1: Jak to máte, kysáci, klidně ještě dejte vědět prostřednictvím mobilní aplikace Rádia KIS. Teď jdeme plnit vaše hudební přání. Noční jukebox. Ozval se Dušan.
3: Čau, prosím tě, zdravím ze Španělska. Jedu zrovna z Valencie do Barcelony. Mám to zase na kus noci trasu. Prosím tě, nezahrál bys tam něco z přelomu milénia, něco českýho. Já ty anglický a španělský tady poslouchám furt. Co třeba Činasky Vrchlabí? Co ty na to?
1: Bohužel tady Činasky nemám, ale věřím, že Míru výběr tě určitě potěší.
4: Dobré ráno, Kubi. Zahrajem tam, prosím tě, Míraj. Když nemůžeš, tak přidej víc pro všechny kysáky, hlavně tobě do studia, pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: Jaká bude další muzika? Dej ty vědět. Nezvlád.

0: Je tu druhá polovina nočních jukeboxů a v ní se můžete těšit na Morandi, Dario G a nesmí samozřejmě chybět muzika podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: fun.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Jukebox
1: Rádia Kiss.
3: Je to přesně taky, sáci, společně vybíráme ty největší pecky od let 90. až po současnost, a to každou všední noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Hned dvěma způsoby, buď na našem telefonním čísle, kde už by měl čekat Vašek. Vašku, ahoj.
4: Já tě zdravím, Kubo, ahoj.
3: Už jsem se lekl, že jsi vypadnul, správně, takže pojďme k muzice, kterou bys chtěl nechat zahrát a komu bys jí chtěl věnovat.
4: Prosím tě, byla by to písnička teda od Coldplay, Adventure of the Lifetime. Bylo by to pro všechny pohodové lidičky, protože je to taková pohodová písnička, a tobě do éteru, určitě klukům od nás firmy, no a všem pohodovým kysákům.
3: Vašku, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně, hezké pondělí, ahoj.
4: Já díky, ahoj.
3: A zmiňoval jsem, že jsou dvě možnosti, a tou druhou možností je samozřejmě i naše mobilní aplikace Rádia Kiss, tak dejte vědět, jaká bude další muzika.
1: Rádio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Jisáci z Bystřete, pokud se pohybujete na dálnici D35 na 158. kilometru směrem na Lipník nad Bečou, došlo k kompletní uzavírce kvůli práci na silnici, tak sledujte místní značení. Za informaci samozřejmě děkujeme ředitelství silnic a dálnic. A další informaci mám v Praha Východ, obec Jirny, kde došlo k nehodě osobního vozidla s motorkou a je tady samozřejmě únik oleje a dalších provozních kapalin. Na místě jsou samozřejmě všechny složky IZS, tak pozor, ať do toho třeba nevlítnete. A samozřejmě pokud máte ze svých cest cokoliv, tak dejte vědět přes mobilní aplikaci Rádia Kiss. Za informace díky.
0: Rádio Kiss, to nejlepší od 90. let, non-stop.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Na vlnách Rádia Kiss milujeme devadesátky a jaká to bude, to nám prozradí Tom.
2: Ahoj Kubi, mohl bys prosím zahrát od tu Unlimited song Tribal Dance? Bylo by to všem pro dobrou náladu, ať už jsou na noční nebo na dovolený. Díky moc, Tom z Rumburku.
1: Jaká bude další muzika? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět.
0: Rádio Kiss. To nejlepší.

Máme 13. července, posloucháte pondělní noční juboxy. Stejně jako každé moje vysílání, tak ani dnes nebudete ochuzeni o naši rubriku Tajemné povolání. Tajemné povolání je vlastně taková sranda akce, kde vy se registrujete pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss, řeknete jenom svoje jméno a povolání. Já si vždycky vyberu jednoho nebo jednu z vás, společně vymyslíme pro ostatní posluchače 3 indicie a na základě těch indicí se ostatní posluchači snaží v následující hodině uhodnout, co pak děláte za tajemné povolání. Za zhruba roka půl téhleté rubriky se stalo, tuším jenom 5krát, že jste nedokázali uhodnout. Vždycky jo. Takže jsem zvědavý, jaké povolání budeme dnes hádat. Jenom poprosím, až se budete registrovat prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kiss, využijte kolonku soutěž. Ať se mi tam někde nezatouláte do jukeboxových přání a jak říkám, stačí jenom jméno a povolání. Tady má šanci úplně každý, tak dejte vědět, jaké povolání děláte. Rádio Kiss. Rádio Kiss. Brooklyn Bounce and Puffendorf. Get together to rave all night.

0: Noční Jukebox.
1: Necelá půl hodinka nás dělí od 16:00 raní a to znamená, že máte kysáci ještě spoustu času registrovat se do naší rubriky Tajemné povolání. Tak využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss, stejně jako to udělal Marcelino, který zároveň vybírá muziku.
2: Čau, Veskubí, poprosil bych tě zahrát Jusovega, bylo by to pro mýho tačku Míru, pro mý dva brášky, Mirdu Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Pajozováku, pro Stedlio, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Užvanýho Valentáka, pro Pepika Amplika, pro naší celonoční letkovce Cergios, taky pro všechny kysáky a pro tebe. Ať nám to všem utíká, díky kamaráde, měj se, Marcelino.
1: A jaká bude kysáci další muzika, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss, teď už Redfoo a Juicy Wiggle na Kissu.

0: Jedna hudební pecka střídá druhou. Jaká bude další, Lukáši?
1: Čau, Kubiku. Prosím tě, zahraj nám tam od Sandstormu Darude, aby jsme se za tím volantem trošku probudili. Tím chci pozdravit i bývalýho kolegu Aleše, ať mu noviny utíkají. A moji ženu Verču, která za chvilku stává na zeleninu. Díky.
0: Ano, krásné ráno, pokud právě teď stáváte s Kisem. Radio Kiss.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, připravte si telefon, protože volat můžu jenom jednomu z vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Radia Kiss.
1: Jak zaznělo, kysáci, i dnes se můžete těšit na naši oblíbenou rubriku Tajemné povolání. Jde o to, že jste se v minulé hodině registrovali prostřednictvím mobilní aplikace Radia Kiss. Dali jste vlastně svoje jméno a povolání. Já si vždycky vyberu jednoho z vás, s kterým dáme dohromady tři indicie, na základě kterých je vaším úkolem v této hodině zkusit uhodnout, co dělá konkrétně posluchač Jirka. Jirko, zdravím tě z éteru, ahoj.
2: Ahoj, tady Jirka.
1: Pojďme na tvoje tři indicie, na základě kterých můžou ostatní hádat, co pak děláš za tajemné povolání.
2: Tak, pohybuju se v osách X, Y a Z, první. Moje práce má obří spotřebu,
1: ano. Druhá,
2: a můj denní chleba je kubatura.
1: Já to radši ještě jednou zopakuju, kdybyste náhodou naladili až teď. Takže máme tady posluchače Jirku a Jirka pracuje v osách X, Y a Z. To je první indicie. Druhá, moje práce má obří spotřebu. A třetí, denní chleba je kubatura. No panečku kysáci, ani dnes to nebudete mít jednoduché. Pojďme ale k muzice, ty jsi chtěl Barakudu. Komu bys tuhle muziku chtěl věnovat?
2: Určitě svůj spící ženě. A všem kolegům a řidičům, co jsou na cestách. A tomu povolání ale zmiňovat ho nebudu.
1: Dobře, Jirko, tak užij si tuhle hodinu, já věřím, že se budeš náravně bavit. Ahoj.
2: Já to věřím, ahoj.
1: A kysáci, vy využijte mobilní aplikaci Radia Kiss a dejte vědět, co si myslíte, že Jirka dělá za tajemné povolání. Radio Kiss.

0: Noční jukeboxy jsou v plném proudu stejně jako naše rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Jirku. Jirka nám dal tyhle ty indicie. Pracuju v osách X, Y a Z. Moje práce má obří spotřebu a třetí indicie, denní chleba je kubatura. A já už mám Tomáše na našem telefonním čísle 210 323 323. Tomé, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Na základě těchto těch indicí, co pak si myslíš, že Jirka dělá za tajemné povolání?
1: XYZ.
0: Jenom schválně něco střel. První, co ti napadne?
1: Něco s krumpáčem.
0: Jestli to tak je, tak samozřejmě to zjistíš, když vydržíš a budeš dál ladit Radio Kiss. Pojďme ale na muziku. Ty jsi chtěl Scootery s Harrisem Fordem a God Save the Rave. Komu tuhle tu muziku chceš poslat?
1: Všem posluchačům do Kiss Radio a všem, co za chvilku končí směna.
0: Tome, díky a přeju ti krásné pondělí. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A vy kysáci stále můžete využít mobilní aplikaci Radio Kiss a tipovat, co Jirka dělá za tajemné povolání. Radio Kiss.

0: Ladíte pondělní noční juboxy, máme 13. července a celou tuto hodinu se snažíte rozluštit, co posluchač Jirka dělá za tajemné povolání. Registroval se pomocí vlastně naší mobilní aplikace Radia Kiss a dal následující tři indicie, které teď zopakuju, a vy se snažíte uhodnout. Pracuju v osách X, Y a Z. Moje práce má obří spotřebu. Denní chleba je kubatura. Beďo, co si myslíš?
1: Ahoj, tak já si myslím, že tajemné povolání posluchače Jirky, mám takový pocit, že by mohl být betonář, protože beton je ve všech osách, nahoru, dolů, doprava, doleva, dopředu, dozadu. Veliká spotřeba betonu, samozřejmě a kubatura, tak honí kubíky. No, takže betonář, možná, že má betonový nebo čerpadlo na beton, takže to tam pere pod tlakem. Tak ahoj.
0: Další tip je to od Toma.
2: Ahoj Tomáš, já si myslím, že pracuje jako nějaký technik, který dělá s autama na těch válcích, testuje výkon, nebo čipuje, nebo takového něco. Díky Tomáš.
0: Co si myslí Frederik?
3: No tak já si myslím, že vozí dříví z lesa kamionem.
0: Martin si myslí to samé.
4: No čau Kubajs, já si myslím, že ten dotyčnej jezdí na kladňáku, sváží dřevo z lesa, prostě nakládá dřevo na auto a čím víc kubíků naloží, tím víc si vydělá.
0: Vojto, máš slovo.
5: Písáci, zdraví Vojta. Helen, napadá mě k tajemnému povolání. Neděla týpeček kombajnistů, jezdí mezi XYZ, má velkou spotřebu, taky to něco spápne. A velká kubatura. Díky, čau Vojta.
0: Taťko Eriku.
6: Čauky, taťka Erik. Já si myslím, že Jirkovo povolání je řidič kombajnu. XY splňujeme velkou kubaturu taky. A velkou spotřebu též. Nechme se překvapit. Čauky.
0: Je to přesně, jak říká taťka Erik. Nechme se překvapit. Ještě jednou, pracuju v osách XY a Z. Moje práce má obří spotřebu. Denní chleba je kubatura. Za chviličku se podíváme na vaše další tipy. Přišla jich opravdu celá řada. Radio Kiss.

0: nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.
0: Když se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech, i takové byly 80. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss.

0: Michael Jackson nám dohrál na vlnách Rádia Kiss, máme 4 hodiny 35 minut, posloucháte noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Jirku, Jirka nám dal 3 indicie a ty jsou: pracuju v osách X, Y a Z. Moje práce má obří spotřebu. Denní chleba je kubatura. A vaším úkolem je v této hodině hádat, co si myslíte, že dělá za tajemné povolání. Jirka píše: ahoj, já tyhle ty umělce, co dokáží a co by to mohlo být nežli bagrista, obdivuju. Hezké ráno, Jirka. Jakub píše: ahoj, tajemné povolání si myslím, že je bagrista. Co si myslí Míra?
1: Ahoj Míra, zdravím všechny kysáky. Tak podle indicí si myslím, že dělá bagristu. Díky. Krásný den všem.
0: Peťo si myslí to samé.
2: Ahoj, tady Peťo. Tak já si myslím, že je bagrista. Nebo dělá někde v lomu.
0: Milan.
3: Ahoj, já si myslím, že Jirka dělá s buldozerem nebo s bagrem.
0: Hurvajs.
4: Člověče, hajnej, lesník.
0: Roman.
5: Čau Kubíku, tak já si myslím, že posluchač, že by lítal s bagrem, jo, kubatura, vypadlo toto, no. Já si myslím, že budu lítat s bagrem. Nebo s nákladákem, vozí štěrk nebo něco takového. Čau.
0: Zapojují se i ženy a holky, he Verča.
6: Čauky, není Jirka náhodou řádný?
0: A Kateřina píše: ahoj Kubo, teď nevím, je byl tam bod G mezi osou XY, to by pak mohl být nějaký šaman. Kdyby si mohl zahrát Tiesta pro mě, Kristýnku, Packu a všechny kysáky. Děkuju, Katka. Tady běží Tiesto a Adagio for String a vy máte ještě posledních pár minut schválně typovat, co ten Jirka dělá za to naše tajemné povolání. Moc se těším na vaše odpovědi.

0: Pátá hodina se kysáci nezadržitelně blíží a to znamená, že musíme jít do finále naší rubriky Tajemné povolání. Na začátku hodiny tady byl posluchač Jirka a ten nám dal tyto indicie, které zopakuju naposledy v této hodině. Pracuju v osách X, Y a Z. Moje práce má obří spotřebu. Denní chleba je kubatura. Tady jsou vaše tipy, Romane.
1: Tak to tajemné povolání. No já si myslím, když pracuje ve třech rovinách, hloubka, šířka, dílka, pak tam máme velkou spotřebu, to je velký stroj a v kubaturách nebo v kubíkách, to bude buldozerista. Jasná zpráva. Buldozer nebo nějaký bagr, ale asi buldozer. Čus, Roman.
0: Jirko.
2: Ahoj, já si myslím, že Jirka něco obrábí, nějaké kovy na velké mašině.
0: Tome.
3: Já si myslím, že řeže dřevo na pásové pile. Pohybuje se v osách XYZ a velká spotřeba dřeva. Tomáš.
0: Filipe.
4: Ahoj Kubo, já bych ho možná tipnul na toho obsul kolesového rypa, ale no, jak se tady tím týpkům říká, no, prostě někdo dopracuje v kolesovém rypadle, kamenných dolech a tady těch podobných věcí. Víš, no, mě by to ani překvapilo, že by to byl možná on. Se taky potřebuje nějak otáčet a hodně toho spotřebuje, nebo je to kolesové rypadlo. To je můj odhad. Ahoj.
0: Milan.
5: Ahoj, tady Milan. Tak já si myslím, že buď vozí dříví, a nebo beton.
0: Hurbajs. Ahoj.
6: Hráznej, anebo hajnej robát.
0: No a co si myslí Šmolda? Nebo Smolda?
7: Smolda. Já si myslím, že ten dotyčnej dělá na harvestoru v lese.
0: Tak, jak to kysáci teda je? Přišla samozřejmě celá řada dalších hlasovek a všechny by se sem už dnes nevešly. Nicméně, zazněla dnes správná odpověď ano nebo ne? Je to tak, kysáci. Opět jste ukázali, že vám stačí tři indicie a zjistili jste, že Jirka je opravdu bagrista. Takže gratuluju každému z vás, kdo jste se vůbec takhle účastnili, kdo jste tipovali. A teď jdeme plnit hudební přání. Mám tady totiž speciální vzkaz. Píše mi moje dcera a píše: Ahoj tatínku, já jsem teď vstala, takže dobré ráno kysáci a dobré ráno i tobě tati. Nela 10 let, miluju tě. Nevybrala sice písničku, ale vím, že je její nejoblíbenější. Mám zrovna vytetovanou i na ruce a je to In My Mind. Dinoro a Gigi D'Agostino. Na kysu.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Krátce před 5 hodinou raní se podíváme do Prahy s Pavlem.
2: Nazdar kysáci, kdo jedete od Černého mostu směrem do centra po jižní spojce, je tam zastavená doprava kvůli nadměrnému nákladu. Když tak sjeďte a obejte to jinudy. Čau, Pavel.
1: To je zatím z dopravy všechno. Pokud máte něco ze svých cest, určitě využijte mobilní aplikaci Rádiaky za informace. Předem děkuju. A teď už směle do poslední hodiny nočních jukeboxů, tak dejte vědět, co bude další muzika, třeba tím, že si zavoláte.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jakmile jsem řekl, že máte vytočit telefonní číslo 210 323 323, tady se to rozezvonilo a to je dobře, kysáci. Protože je vidět, že nespíte a chcete zahrát nějakou tu muziku. Dovolat se ale může vždycky jenom jeden, respektive jedna. Vítám Álu, ahoj.
2: Ahoj Kubo.
1: Rozhovor novin?
2: Ano.
1: Kolik ti toho ještě zbývá?
2: Hele, mám poslední PBčko, takže nějakých 6 vesnic a jedu domů.
1: Teda, no tak si zaslouženě, viď, odpočinek.
2: Jo.
1: A na cestu ti budeme hrát, co a pro komu bys to chtěla poslat?
2: Tak hele, bude to od Darí Rambambam a bylo by to pro tebe, pro tu tvoji malou princeznu, která je vzhůru.
1: Děkuju i za ní.
2: Pro mýho manžela, pro mý děti. Včera jsme si užili nádherný den na Hracholuskách a Parníku, takže bylo hezky a pro všechny, co teďkom jezdí. A jo, a pro mýho manžela.
1: Já to zároveň posílám všem Markétám, protože právě oni mají dnes svátek. Álo, mní se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Probouzíte se při poslechu Rádia Kiss a možná někteří, kteří máte právě naopak noční, už odkrajujete těch posledních pár desítek minut do té šesté. A k tomu nám pomůže samozřejmě nějaká skvělá muzika. Třeba tou, kterou vybírá Sabča. Sabi, dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Sabča je jednou z účastnic naší rubriky Tajemné povolání, viď?
2: Ano, je to tak.
1: Ty jsi tenkrát náramně bavila, nebudeme prozrazovat, jaké byly tipy, ale věřím, že jste nasmála.
2: Ano, to je rozhodně pravda.
1: Pojďme k muzice. Aquagen, Summer is Calling, když už máme to léto. Komu bys to chtěla poslat?
2: Chtěla bych to popřát tobě do studia, všem, co poslouchají, ale především mému kolegovi, který se mnou dneska jede odvíst dvě soupravy na jinou pobočku, tak abychom to spolu zvládli.
1: Teda, to je fajn, že takhle myslíš na kolegu. Věřím, že tahle ta muzika ho potěší. Měj krásné pondělí, ahoj.
2: Ty také, ahoj.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět.
0: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho! Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Zdaleka kysáci nekončíme, ještě před sebou máme několik hudebních přání a jedno z nich je na našem telefonním čísle 210 323 323, kde už čeká Aleš. Aleši, ahoj!
1: Ahoj, ahoj, Kubiku. Já tě slyším, rád tě slyším, takže bych tě viděl, protože tě nevidím. A chtěl bych tě strašně poprosit, aby zahrál s mamce, aby se jí dobře pracovalo, tak na dobré ráno jednu písničku od Unit 2.
0: Já prozradím, že je to Break My Stride, jak jsi právě řekl. Každopádně ji posílám zároveň nejenom mamce, ale samozřejmě i tobě, že se zdoval. A pozdravuju do Krkonoš. Ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, Kubi. Děkuju.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Krásné pondělní ráno, probouzíte se do 13. července. Markéty mají svátek, ale nejenom oni. Někteří z vás mají i narozeniny. Píše mi třeba tady Zuzka. Ahoj, prosím o zahrání k mým dnešním narozeninám a markétkám k svátku Run Run River. Díky moc, Zuzka. Zuzi, bohužel tahle ta muzika už běžela, nicméně věřím, že aspoň vzkaz potěšil. Zároveň i Tracker Petr píše. Ahoj, mám k tobě velkou prosbu. Mám dnes narozeniny. A moc bych si přál, kdybys mi zahrál song od Master Boys Show Me Colors. Zároveň by to bylo pro všechny řidiče kamionu, jako jsem já. Mockrát děkuju. Tahle ta muzika běží i Oxy, která píše: prosím o vzkaz pro nejlepšího muže, mám ho ráda, držíme směr Chorvatsko a ať nám cesta utíká. Předem moc děkuju. Zároveň zdraví i Zrzina, která si nově nainstalovala mobilní aplikaci Radia Kiss.
2: Dobré ráno, Kysáci a Kubo. Tak já vám přeju do nového týdne hlavně klid a pohodu. Ať se vám daří celý týden. Mě čeká druhý týden v nové práci na kamionu. Takže jsem zvědavá, co mě čeká tenhle týden za výzvu. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj, Zrzina.
1: Dáme si dva poslední songy a potom poslední hudební přání dnešní noci. Tak volejte studio Radia Kiss 210 323 323.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Pondělní noční jukeboxy se blíží ke svému závěru a vy za chviličku už se budete moc těšit na naši ranní trojici v klasickém jejím složení. To znamená Roman Anděl, Míša Dinhová a Patrik Peltán. Ale než jim předám tady to žezlo, to znamená mikrofon, jdeme plnit poslední hudební přání, a to Lubošovi. Luboši, dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj Kubo, dobré ráno si.
0: Vybral jsi song pro někoho speciálního. Řekni pro koho a komu bys to teda chtěl poslat?
1: Tak, bylo by to určitě pro moji dceru Zuzku. Mm-hmm. Má dneska 21. narozeniny, takže přeju všechno nejlepší, nejúžasnější, nejfantastičtější, hlavně ať je šťastná, spokojená, hlavně zdravá, to je teď nejvíc.
0: Myslím si, že tohleto není potřeba dál nějak natahovat, protože zdraví je přesně to nejdůležitější a já je to jenom podepisuju. Měj krásné pondělí, díky za hudební výběr. Ahoj.
1: Ty taky, mějte se hezky, ahoj.
0: Jenom doplňuji, že Luboš vybral Lunch a Follow Me. A za chviličku už ranní trojice. Radio Kiss.

0: Je. Už nám to tady začíná. Posloucháte ranní vysílání ranní trojice, která se vrátila po dovolené a asi trochu
1: zapomněla
0: náš playlist.
2: Jaká je šavle na mikrofon?
0: Takže to tady dneska bude pěkný bordel. Každopádně, je to tak, týden stačí k tomu, aby člověk trošičku začal tápat o tom, který tlačítko je k čemu a tak dál. Nebo se mýlím?
2: Heleď, uvidíme, jak nám to půjde nebo nepůjde. Každopádně, kysáci, krásné ráno po týdnu.
0: Je to tak, ahoj!
2: Vtipný byli tady teď na chodbě naši kolegové, co vysílají na takovém tom jednom starším rádiu. Tak se Patrika ptali, jaké to bylo v zahraničí.
3: Říkám, byl jsem v Jugošce.
2: Vy jste byli v zahraničí.
4: Ano, my jsme byli v zahraničí.
2: No ty jo. A vrátili jste se nám, koukám, v pořádku.
3: Skoro v pořádku.
2: No. Popálený, neuvěřitelně. Zážitky mají, viď.
4: Obrovský.
2: Na ty se těšíme. Kubo, co ty dnešní noc prejí docela adrenalin?
0: Byl to zážitek, ale to si nechám možná pro sebe.
2: Tak jo, no, se většinou říká, no, že chyby ty se neopakujou, jo.
0: Je to tak, ale nemluví, bylo to super.
2: Ale zvládnu si všechno výborně, to díky. Je dobře. Takže jdeme do toho, začíná raní kys.
0: Krásné pondělí, ahoj.
4: Ahoj.

Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kis. www.kis.cz. Kisparáda. Kisparáda. Kisparádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kisu. Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: KISS počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vedra, silné bouřky a pak zase teplo. Proměnlivé počasí ovlivňuje i kvalitu kohoutkové vody. Úpravny vody tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem 2,5 tisíce. Způsob úpravy vodohospodáři musí měnit i několikrát denně. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti oznámil, že s vynikajícími výsledky dokončil zdravotní prohlídku, včetně kognitivního testu. Svůj příspěvek zároveň využil k výpadům proti novinářce Maggie Habermanové a Jonathanu Swanovi. Jejich kniha je kritická vůči Donaldu Trumpovi. A teď zpátky domů.
2: Po 13 letech v Liberci čeká Slonici balu změna. Koncem prázdnin odcestuje do Velké Británie, do nového domova. Návštěvníci zoo mají poslední šanci se s rozloučit. Přípravy na transport už začaly. Ve venkovním výběhu je cvičný kontejner, na který se bude bala postupně zvykat. Pro KISS Blanka Holoubková.
1: Sport. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále v All England Clubu porazila 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4 trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. A parádní české představení v letošním Wimbledonu přineslo třetí triumf. Po Lindě Noskové, která ovládla dvouhru, a Janě Kovačkové s Kateřinou Zajíčkovou, které dominovaly čtyřhře juniorek, se raduje i Lucie Šafářová. Někdejší pátá tenistka světa spolu se Slovenskou Magdalenou Rybárikovou slaví titul v deblu legend. Barboru Strýcovou s Dominikou Cibulkovou přehráli 6-2 a 6-3. To byly první dnešní zprávy a začíná pondělní ranní KISS.
3: Pondělní ranní KISS, který je tady zase s naší ranní trojkou.
4: Míša Dinhová,
3: Patrik Pelta, Roman Anděl. Hezké ráno.
0: To nejlepší, od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: Pecky si posíláme všem fanouškům, kteří se s námi probouzejí do pondělního rána. Takže ranní trojka je tady. Martinovi Hovorkovi moc děkujeme za to, že jsme si na týden mohli orazit. A co bylo největší událostí? Rozhodně to, že Míša a Patrik vyrazili na Ibizu! No takhle, k Patrikovi se dostaneme. Trošku jsi zhmožený teda, jo?
1: Ano, trošku se to nepovedlo.
2: Ano. Jenom, ale naštěstí jenom trošku.
0: No a Míšo, co ty? Ty ses přece tolik bála vůbec sednout do letadla.
2: Tam nebyl problém v letadle, protože to ostatní kamarádi poznali, protože já jsem si noční můru prožila ten den před odletem. Já jsem se nejvíc bála toho, jestli si všechno dobře zbalím,
0: jo,
2: jestli se mi to dobře všechno vejde, jestli si vezmu správný rozměr zavazadla, protože tam máš takových pravidel, tuhle tu flaštičku můžeš a tuhle tu už ne, protože ta je veliká, tohle to sem, tohle to tam, tohle to ti určitě vyhoděj. A já říkám, já se nezbalím, já jsem normálně seděla u toho zavazadla a říkám, já nevím, co si mám kam dát, všechno jsem si radši dala do pytlíčku.
0: To bych do tebe vůbec neřekl, že zbytečně takhle jako navíc jdeš s partou, takže se o ně můžeš opřít. Že jo.
2: No já jsem se právě bála toho, že oni odletí a já budu mít něco špatně a budu jim mávat, jak odlítají letadlem.
1: Kdyby si viděl Míšu na letišti, Míša, já mám strach z toho letiště, říkám, Míšo, to je v pohodě. A Míša přijde na letiště a říká, odkud letíme, říkám, gate 3, co je gate?
2: Říkám, myslíš to nástupiště?
0: Nástupiště, jedem do zahraničí, no jste museli vypadat, tyjo. Hele, ale asi když byste to měli popsat jednou větou, stálo to za to, co?
2: Jo.
1: Byl to obrovský zážitek, teda fakt, to si myslím, kdo má rád. Mejdany trochu se v tom pohybuje, měl by to vidět, jak to tam
2: naprosto
1: vypadá.
2: Naprosto souhlasím, protože to byla normálně, já nevím, jak to říct, meka, jo, mě party.
0: Ano. Tyjo, s váma to teda bude v sobotu, to se na vás těším, to bude samý srovnávání. No to víš, my jsme na Ibize měli tohle, tady na Bacháči máte no, sladkou vodu, že
2: to
0: jo?
2: No počkej, to jako, to si kysáci počkají, protože my jsme něco nachystali, jedno takový video na sociální sítě.
1: Hele, hlavně je plný inspirace, že úplně novej playlist mám, Romané.
0: Fakt,
1: jo. No jasně. No.
0: Já už jsem jako nový hvězdy, že ten Geta, který jste viděli,
1: on přijede. On mi hodil flešku.
0: Tak tu si v sobotu zahrajem. Okay.

0: Pojďme se krátce podívat na to, co se tady minulý týden odehrálo, a jsou to dobré zprávy. Napadá vás něco, o čem jste se doslechli?
1: No tak asi určitě tenis.
0: Jasně,
1: no
0: Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Gratulujeme.
2: Gratulujem.
0: No a když jsme u takových úspěchů, padla šestka v soutěži 7-7.
1: Jo, to jsem slyšel dokonce.
0: A na státní svátek v pondělí.
2: To je ale krásný.
0: To teda, takže vy, co jste si přivstali, poslouchali jste, zavolali jste, 7000 korun jste dostali.
1: Dobře, Martin.
0: Něco jiného, něco dalšího. Měla jsi narozeniny, Míšo?
2: Ano, já jsem měla narozeniny. Děkuju.
0: Ty oslavy, ty na Ibize. No,
2: Kristova léto.
1: Fakt?
2: No jo, už.
1: No a moje Miško včera slavila 40. No vidí, a dobrý.
0: Jo, dobrý. Lásko, všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší přejeme.
0: Naši kysáci někteří měli dovolenou, možná, že se vracíte třeba už rovnou po 2 týdnech, že jste si dovču dali hned od začátku školních prázdnin. No a děcka, ty se mají, ale ty jsou teprve teď v polovině prvního měsíce.
1: Ve čtvrtce celých prázdnin.
0: To je ještě dobrý.
2: Hlavně, co se taky událo, bylo krásně minulý týden. Ty jsi se, Romane, bál toho, že bude volno a bude pršet, a bylo nádherně.
0: My jsme si užili pravý jihočeský léto. Lidi, já už stárnu. Mně už opravdu stačilo jenom takhle sedět někde na té lavičce. Tak je koukáš. Ono je hezky. Nic víc nepotřebuješ.
1: Laváče v ruce.
0: Ty ani to ne. Když taky hodně padlo,
1: no,
0: teda.
1: Tak,
0: jo,
1: víš.
0: To,
1: jo.
0: To víš, musí se s přáteli setkat, že jo, tak, s rodinou popovídat a tak dále. Takže pokud vám právě začíná dovolená, ať je krásná, nezapomenutelná.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Děkujeme. My, Ranní trojka, jsme se vrátili z dovolený, ale některé z vás to teprve čeká.
1: Krásné dobré ránko vám přeji, Ranní trojko. Tak jsem se na vás moc těšila, jste mi chyběli. Já prostě musím ještě říct do toho tý dovolený. Mě čeká první životní dovolená ve středu se synem a trošku jsem jako nervózní, jak říká Míša. Aby něco nezapomněla zbalit, aby měla tohle, tamhleto a všechno to, jakoby ty omezení. Trošku mám z toho strach, ale to zvládneme se synem.
2: Chápu správně, že poprvé někam pojedou za hranice, jo?
3: Ano.
2: To musí být zážitek.
0: Verčo, neboj se, zvládnete to a spoustu věcí můžete koupit až na místě, až dorazíte.
2: Jo, to se dá zvládnout. Ty základní věci určitě, aspoň pár peněz to chce, to jo, pojištění, toto taky chce být, Patriku.
0: Doklady si nezapomenou.
2: To se k tomu ještě dostaneme, jak se Patrik málem zřídil na dovolený. No a jinak asi se to všechno dá. Jo, ale tenky, no, taky. No,
3: občanku jo. Je to.
2: Občanku, no,
3: plavky, jestli jdete někam do tepla.
0: A ty si dají taky koupy.
2: To je pravda. A kdež ve spodním prádle, když je nejhůř. No a co ještě nejdůležitější? No a mobil.
0: To je pravda.
2: Jo.
0: Mobil.
3: Abys mohl poslouchat kys přes apku.
2: Správně. No a to je další věc. Data. A jo, aby ses mohla napojit.
3: Ano.
2: A ladit rádio kys kdekoliv a kdykoliv. Gabčo, tebe taky zdravíme.
4: Jupí, Ranní trojka je zpátky. Vítejte. Už jsem se na vás těšila. I když Martin byl skvělý celý týden, ale... už jste mě chyběli.
2: Martin, ten měl šňůru, tyjo, ten vysílal i víkendy, i ráno.
3: I milénium, že jo, měl.
2: Milénium, přesně jo. Tak. Ten už 100% teď bude zase někde na vejletě.
3: Jo.
2: Tak si to užívej, Martine.

0: Proč si tady Patrika dobírám celou dobu? Protože když jsem ho viděl přicházet ke studiu, no tak kulhal. A proč kulhal? Protože to na motorce neumí. Co se dělo na dovolený, Patriku?
1: No my jsme si půjčili skutry, aby jsme mohli cestovat po Ibize, že jo, aby jsme mohli různě jezdit, kde kam se nám zrovna zachce. A všechno dobrý, jakože v pohodě ze začátku. No, jenomže pak přišel jeden takový menší karambol.
0: Aha.
2: Jeli jsme takovou pravotočivou zatáčku kolem Popelnic, kde to teda bylo ukrutně kluzký, i když si tam šel pěšky, tam normálně si mohl bruslit. A Patrik se správně, jako správný řidič, na křižovatce rozhlédl, doleva, doprava, jestli něco nejede, a vyrazil, zatáhnul za plyn, zatočil a skončil v té zatáčce.
1: Ono to tam bylo opravdu kluzký, jak ty popelničáři tam asi mají různý odpadky a tak dále.
2: Jo.
1: A takže jsem trošku se poklouzal po té silnici. No, nic strašného, kysáci, nebojte, nic nemám zlomenýho, jenom mám trošku odřený palec, trošku odřený koleno, který mě teda pěkně bolí.
0: Toto teda pěkně dopálený
1: a
0: jako.
1: A musím říct, že dneska v noci to bolelo, protože nevím, jak jsem to musel ještě dezinfikovat, ale dobrý. Ale co jsem si všiml na tom skútru? Dávejte si bacha, kysáci, jaký skútr si půjčujete, protože nejenom, že to bylo kluzký na té silnici, ale já říkám, ty člověče, to nějak divně bruslí ten skútr celou dobu v každý zatáčce, říkám, musím být pomalu. A koukám a najednou ten skútr celý zadní kolo od oleje, ono to tam nějak kapalo, takže doví, jestli tohle to tomu ještě taky nepomohlo.
2: No to určitě.
0: Co to stojí na Ibize půjčit si skútr?
2: No, co to stálo?
1: Já už ani nevím.
2: My jsme to brali totiž všechno dohromady.
0: Aha.
2: A ono tam je nějaký depozit, musíš tam něco dát, takže se nám ty částky jako potom motaly, ale myslím, že. No.
1: 3000 nějak.
2: No, nějak tak zhruba.
0: Na týden.
1: No.
2: No,
1: jo,
2: to
1: ne
2: bylo
1: na den.
2: Ježišmarja. Ne, ježišmarja. Na
0: blázen. To je skútr, ale s HP Backstrem, ne zároveň.
1: Přesně. No a ještě skútr prostě, já a skútr nejsme kamarádi, protože to si takhle zamkneš všechno, jedeš na party za Davidem Getou, přijedeš ke skútru a helma nikde.
0: Ají.
1: Někdo prostě otevřel, vzal helmu, hotovo.
0: Ty jo. A co to stálo teda potom, když není helma?
1: Já jsem jí scháněl za 60 euro, jsem jí někde vztlašil.
0: Já myslím, že jsi šel do vedlejšího skútru, tam si vzal helmu a
1: to jsem chtěl, ale žádná tam nebyla.

0: Dobré ráno, ranní trojko. Já vás zdravím všechny. Vítejte zpátky. Rád vás opět slyším. Doufám, že jste si odpočali. A Míšo, dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
1: Dominiku, moc děkuju a zároveň děkuju i vám všem, co jste mi všude napsali. Nedá se všem odepsat, tak snad to z vás slyší takhle co nejvíc.
2: No neboj, oslavíme to s tebou. V sobotu má být nádherně, kiss party nás čeká u Máchova jezera. No, ty půjdeš.
1: Ty půjdeš. Neblázněte, víte, že už jsem starší ročník, abych to zvládla.
2: Ty půjdeš, ti říkám do vody.
3: Ona tam je možná ještě taková ta skluzavka, tak odsaď ji tam hodíme.
2: Jo.
1: Ty brďo, a 33krát.
2: Minimálně.
1: To by bylo něco.
2: Možná taky budete slavit, tak nezapomeňte. Ano, Radio Kiss, náš tým, jede v sobotu k Máchovu jezeru.
1: Ale jo, jestli mi chcete tam dodatečně popřát, tak začněte posilovat, uděláte mi 33krát hobla.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře byla ostuda. V neděli večer na sociální síti to uvedl premiér Andrej Babiš. Tomu dál vadí, že hlava státu na summit odcestovala, i když to vláda nechtěla. Jde v krátké době o další výpad premiéra směrem k prezidentovi, který po summitu naopak mluví o uklidňování situace a potřebě řešit konkrétní úkoly. Vůdkyně francouzské strany Národní sdružení Marine Le Penová potvrdila, že hodlá příští rok kandidovat v prezidentské volbě. Neobává se, že by jí kandidaturu mohl stížit kasační soud, který posoudí kauzu, ve které byla odsouzena dvěma soudy za zpronevěru veřejných fondů. Tato nejvyšší soudní instance už dala najevo, že by rozhodnutí o věci mělo padnout ještě před prvním kolem hlasování o hlavě státu v dubnu 2027.
0: Sport.
1: Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Schopfa. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy. Dámy tu mano!
3: Y venga conmigo. Vámonos al...

0: To nejlepší od 90. let. DJ Saš.
1: Ranní show.
0: Jdem se probudit, Míša s Patrikem to potřebují nejvíc. Já myslel, že když přiletěli z dovolené, tak to měli jenom pár minut, třeba metrem do postele, ale vy jste přiletěli do Vídně, ještě jste cestovali přes Českou republiku.
2: Přijeli jsme asi v 1 hodinu ráno a říkal jsem si vlastně, že za celou dovolenou to bylo všechno tak rychlý, že já jsem se nikdy nevyspal, jakože si řekneš takový to a ještě si dám, ne?
3: Jo. Pořád jsme měli něco v plánu, pořád jsme něco dělali, ale stálo to za to.
0: Heleď, tak Ludvík vás teď probere, on nám poslal další tip do ranního šotu. Jo, a krom jiného, jeho milá se jmenuje Markéta a Markétky, všechno nejlepší k svátku vám přejeme. A o co půjde? Tak počkej, Italo Brothers známe. Že bychom jim řekli, že by to přespívali do češtiny?
2: DJ Bejslikr zná Vašek.
0: Moc dobře. Tohle jsou noví Italo Brothers. Ranní shot a hit Give It Up.

0: Novinka Italo Brothers, Give It Up. No, kamarádi, jako dobrý, ale že by to bylo úplně fantastický, to teda říct nemůžu.
1: Taky si myslím, že mají navíc kluci.
0: Řekl to dobře, na sílu takový, jako
2: jo, jako refrén pěkný. Takový letní song.
0: Pojďme odbočit, pozdravit našeho posluchače Toma. Já Toma znám dobře osobně, už spoustu let. Nedávno jsem ho viděl na maturáku, který se moderoval v Kaplici. Oslavoval to tam s rodinkou a tento posluchač se nám minulý týden dovolal do soutěže 7-7.
1: Hezký.
0: Takže to mě lituju toho, že jsme to nebyli zrovna my, že bychom ti zvedli telefon, vyhrál 4000 korun.
2: To není špatný.
0: To je dobrý, že jo. Načeš, jelikož řídil, to šel potom oslavit, že si šel koupit nějakou kávičku. Bodej. Na čerpací stanici.
1: Bodej.
0: V Jablonci. A odskočil si. Takže stáhnul kalhoty, trůnil, kalhoty nandal, sednul do auta, vyrazil dál. Tam mu vypadla peněženka.
2: Ne.
0: Takže on vyhrál 4000 v 7 ráno, načež v 7:30 na záchodě někde v Jablonci na čerpací stanici měl peněženku, kde bylo 7 500 korun a o ty peníze přišel. To je
1: chudáky tohle.
2: A tak zase ztráta nebyla tak velká, když si to odečteš.
0: Ale měl zkaženej den. Tady si zrovna čtu e-mail a jenom samý vykřičník a nadávky a zmar. A tak dále.
1: To nechceš.
0: To ne. Jaké ponaučení si z toho vzít?
2: Když se radujete, že jste vyhráli v soutěži 7-7, držte si peněženky.
1: Další ponaučení zní, Tome, volej zas.
0: Jo, vidíš, pravda, za 20 minut.

0: Pitbulla.
1: A pozor, rozdáváme vždycky dvě vstupenky, z toho jedna vstupenka stojí 3 500.
2: Jak bude soutěž probíhat? Vyrazte s Kissem a loterii Maxa na Pitbulla. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho

0: Tiketky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem po každé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: ATC na rádiu Kiss. Kdybyste tady Míšu s Patrikem slyšeli, jak tady, ale jako teď to říkám v uvozovkách, machrujou, jo? Vždycky kouknou do playlistu a tam třeba před chvilkou Martin Garrix. Hele, náš kámoš. A teď David Guetta. Hele, náš kámoš. Jo. To mi řekněte jednu věc, když jste konečně takhle slavný světový DJ viděli na vlastní oči. Opravdu hrajou tak fantasticky, že to je tak výjimečný, a nebo to dělá to, že už jsou tak vysoko, tak daleko, mají kolem sebe tak dokonalou show, produkci, že to je díky tomu tak velký.
1: Patriku, já si myslím, že ty by si mohl zhodnotit Martina Garrixe.
2: Já bych to zhodnotil jedním slovem wow, protože já už jsem Martina Garrixe i Davida Guettu viděl na Ultra Music Festivalu, ale musím říct, že ta jejich show, tam nejde jenom o tu hudbu, ale oni jak mají přesně tu show, jak jim to vychází, jaký tam mají animace, jak to jde přesně dokupy, za mě naprostá pecka. Martin Garrix, my jsme na něm byli v Ušuháje, bylo to venku, nad tím lítají letadla, za mě to mělo úplně všechno a bylo to teda top strop.
0: Super, a co David Guetta, Míšo?
1: David Guetta, to jsme byli zase v jiném klubu, to jsme byli v Univerzu, to je zase uzavřený prostor. A já jsem, pro mě to byla první zkušenost, kdy jsem viděla nějakého takového světového DJ. A já se vůbec nedivím, že ten David Guetta je tak úspěšný, tak populární, protože on nezačal tak, jakože tak si vás nějak rozehřeju. Rovnou začal pálit ty nejlepší hity. Člověku bylo líto jít na záchod.
2: A co se mi strašně líbilo, co jsem ještě teda neviděl, většina DJů všichni přijdou ze zadu, že jo? Přijdou a welcome, wow. Ale tohle jsem nečekal. Představ si, to je největší klub, který snad existuje, 8-9 tisíc lidí. A David Guetta, samozřejmě se sekuriťákama, jde přesně prostředkem těch lidí, lidi na něj plácají tohle, on se usmívá, zabírají to na letku a dojde k tomu pultu, pozdraví, odpálí to a valí.
0: To je jasný, ten šel z baru, ne, totiž. Proto šel ze předu, vzadu jim všechno došlo, hele, ve VIPku, tak si musel pro pivo jít. Jako my, když to taky tak máme.
2: Přesně.
0: Ne, mě šlo totiž o to srovnání, protože Patrik ví, o čem mluvím, a já moc dobře pamatuju moje začátky, kdy jsem hrával na diskotékách od 8 od večera do 4 do rána. Někdy jste hráli pro 10 lidí a ono totiž jedna věc je hrát pro tisíce lidí. A druhá věc je hrát někde v baru, kde máš 10 lidí a těch 10 lidí musíš udržet na parketě. A David Guetta byl zrovna ten, který nedávno v rozhovoru tohle řekl, že spoustu nových DJů by tohle nedokázali, pokud by kolem sebe neměli tu světovou show, ty letky, světla a tak dále. A jenom tam stáli s těma přehrávačema a CDčkama. To je umění ty lidi rozjíbat.
1: Jako ta audiovizuální show byla skvělá. Tam byly tanečnice, které lítaly vzduchem, lasery, které šly i z boku.
0: No,
1: všechno
0: právě
1: skvělý, ale... Teda já jsem z Davida Guetty, nevím jak ty, Patriku, ale z něho byla cítit ta radost, jak kooperuje s těma lidma, a to se mi na něm strašně líbilo.
0: To je dobře.
2: Bylo to výborný.
0: Tak jo, hezký zážitky, na další navážeme na Kiss Party. Jak říkal Patrik, dneska chytnul flešku Davida Guetty.
2: No, mám tam novinky nevydaný.
1: Romane, já ti řeknu jednu věc upřímně. Já jsem se občas snažila šazamovat.
0: Jo.
1: Nepovedlo se.

0: Naši posluchači Tomáš s Helčou nás právě teď poslouchají u snídaně u Moravského Krumlova. No, nádhernou dovolenou přejeme.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Franta, ten spíš asi cestuje do práce, D7.
2: Kdo jedete z Prahy do Chomutova, tak na úrovni Nexenu je vybouraný kamion. Teprve tam teďka přijeli policajti, takže se to asi bude vyprošťovat, tak se připravte na zdržení.
3: Na dálnici D5 na 14. kilometru se ve směru do Prahy srazili dva osobáky a v tuhle chvíli je to vše a už za chvíli čekejte soutěž 7-7.

0: klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Basslicker. Každý týden ti servíru ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
5: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
6: Radio Kiss počasí.
7: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Vloupání do rodinných domů a bytů přibývá. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíce ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V Praze letos stoupl jejich počet meziročně o 44%. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů, zvlášť nyní v létě, kdy lidé odjíždějí na dovolené. Také majitelům radí, jak navodit dojem, že je dům stále obývaný, třeba automatickým spínačem světel. Jedno z nejslavnějších uměleckých děl na světě dostalo moderní podobu. V Londýně se otevřela digitální instalace inspirovaná freskami Sixtinské kaple, která návštěvníkům umožňuje prohlédnout si Michelangelovo dílo zcela novým způsobem. A teď zpátky domů.
8: Letošní sucho se na jihočeských přehradách podepsalo mnohem dříve než loni. Kvůli klesající hladině Orlíku skončil provoz lodního výtahu už o měsíc dříve než v minulém roce. A omezení zasáhla také plavbu na Vltavě. Podle povodí Vltavy je letošní hydrologická situace výrazně horší než před rokem.
7: Sport. Dominik Stříteský ovládl potřetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem Filip Mareš a třetí skončil úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěži Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody zaostal za Stříteským o 25 sekund. Za námi jsou zprávy a jdeme na soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7.
9: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
0: 210 323 323.
10: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute.

0: Zívenář v půtenách.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
3: I celé léto a vůbec až do konce tohoto roku budeme rozdávat peníze. Minulý týden s Martinem Hovorkou, dokonce v pondělí před týdnem padla 6.
4: Wow.
5: Bylo by pěkný, kdyby se to přesně za týden zopakovalo.
3: Dovolil se nám někdo, kdo se opravdu jmenuje Albín.
5: Albín.
3: Albín.
5: Není to přezdívka?
3: Ne, je to jeho jméno.
5: A to existuje?
3: No to existuje, že jo, Albíne, ahoj.
6: Jasně, ahoj, ahoj.
3: Dobré ránko.
5: Ahoj. A jak tě lidi říkají Albíne, Alby?
6: Ali.
3: Ali, a já vím, kdy máš svátek, 16. prosince, heč.
6: Ano.
5: Uvidíme, jestli takový malý svátek budeš mít dneska, protože držím v ruce kostku, díky které ti dáme peníze.
3: To si děláš srandu, to jsi schválně vzala bílou kostku, když volá Albín, jo?
5: To ale tak opravdu vyšlo.
3: Ale má ji normálně teď v ruce, doufám, že teď přinese velký štěstí a bude tam minimálně třeba taková 5.
6: Aspoň. To by bylo super.
3: Bylo by to super, viď?
5: Uvidíme. Hážu.
3: Prázdninový hot.
5: Prázdninový hot není až tak dobrý.
3: Zase to tvoje omlouvání.
5: A není až tak špatný.
3: No tak co tam je?
5: Na hrací kostce je Ali 3, takže ti dáme 3 000.
3: OK.
6: Tak to je paráda.
3: Je to tvoje.
6: Já bych byl rád i za 1000, protože jsem rád, že jsi se hlavně dovolal. Je to super.
3: My ti děkujeme. Vždyť víme, že tolik let už posloucháš Kiss. Naposledy výhra asi před rokem u Albína, jo, ale vyhrál něco s Asombroso, s Osmanem Lafitou. A dneska jsou to peníze, které ti pošleme na účet. Tak moc hezký léto. Doma pozdravuj a zas někdy. Ahoj.
6: Díky, mějte se.
5: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme.
8: 7 hodin ráno na rádiu Kiss.
9: Be happy.

0: týdenní dovolené jsme zpátky v naší kysácké rodince a Mára z toho má radost a chtěl by nás pozdravit.
1: Raní trojko, dobré ráno. Ani nevíte, jak se dneska peckově zase stávalo do práce s váma, když vás máme zpátky. Moc jsme se na vás těšili. Celý týden jste nám tak chyběli. A kdybychom si mohli dneska pustit, zopakovat tu vaši 100% We Are Family jako malou oslavičku toho, že vás máme zase zpátky.
0: Marku, tohle je moc hezký slyšet. Děkuju za to a prosím, pišme si to na playlist na sobotu na Kiss Party u Máchova jezera. Mám zapsáno.
2: 100% to dáme.
0: To dáme, viď?
2: Dáme to live.
0: Dobře, ale...
3: Romane, nepouštějme se do větších akcí.
0: Ne, jako říkal, později, jo? Až už budou mít kysáci hladinku.
2: Dobře.
0: A odpustí nám cokoliv, jo?
2: Okay.

0: Tohle byla ranní trojka a představte si, pokud o tom nevíte, to byla první píseň, která dostala 100%.
1: Jo!
0: Úplnou náhodou. Jediný posluchač nekliknul na tlačítko špatný.
2: To nás
0: horší.
2: To jsme rádi.
1: Jo, tak trošku jsme to tak jako ovlivnili, ale jenom maličko.
0: Ne, no dobře, to má bouda. Kdo kliknul na tlačítko horší, tomu jsme oznámili, že jeho hlas byl automaticky zařazen mezi lepší.
2: Přesně tak.
1: A tím pádem jsme měli 100%.
0: Co je dneska za den? Je pondělí 13. července.
1: Dneska je den bláznů v ráji. Já si myslím, že my jsme slavili minulý týden blázni v ráji.
0: Hele, ale to zněl skoro den bláznu v ráji, jsem čekal, řekneš v rádiu.
1: Jo, v rádiu. Počkej, ale je tady něco společného s rádiákama. Možná teda. Mm-hmm. Dá se říct svým způsobem, že jsme hlasatelé?
0: Jako jo.
1: Dobře, protože dneska je Mezinárodní den městských hlasatelů.
2: Je, to jsou všichni ty, co do těch rozhlasů. Vážen hlášení místního rozhlasu.
1: Jo, jo, jo.
0: Zvoz železa bude probíhat v sobotu popolední.
2: Prodej ovoce od 17 hodin na náměstí.
1: A taky jeden hovězího loje.
0: Mm-hmm.
2: A taky zároveň Mezinárodní den kamenů.
0: A jak jsme říkali, markétky mají dneska svůj velký den. Všechno nej.

0: My si tu hrajeme i s 17. Začíná pondělí, pro některé pracovní den a někdo na dovolené.
1: Ahoj, ranní trojko, zdravíme z turecké Antalie. Koukáme zrovna z terasy na moře, dáváme si kavíčku a posloucháme ranní kýs.
0: Ten klid, jak jde z toho hlasu.
2: Jak ví, že si to užívá.
0: Jo.
3: Nikam nespěchal.
0: Roman, ten je zase v Belgii.
4: No ahoj, dobré ráno z Belgie. Já vás zdravím, konečně jste zase ráno zpátky. Jeď, kvůli vám si beru sluchátka a chodím se psem s mojí stelinkou ráno, abych vás ráno vyšel. Já teda slyšel.
0: My tě taky rádi vyšíme, Romane.
3: To je ale krásný.
0: Heleď, vemte si, moderátoři před nějakými třeba 20-30 lety si o tomhle mohli nechat jenom zdát, že tady v České republice něco řeknou. A jejich posluchači, fanoušci, můžou být s nimi nadovolený a poslouchat stále jejich oblíbený rádio.
2: To je výborný. My vám za to moc děkujeme, že nás ladíte i takhle daleko.
3: V tomhle se mi líbí naše aplikace, že si nás můžete vzít kamkoliv, kde je internet.
0: Takže na každou dovolenou do zahraničí.
5: Jsme tady ráno říkali zahraniční dovolená.
0: Vám disk jockeyové z KISu hrajou Kate Ryan.
6: Radio KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, Kysáci, je 7 hodin 28 minut a bouralo se v Kolíně v Polebské, v Olomouci v Blanické a ozýváte se nám, že u Bílého kostela ve směru na Liberec je dopravní problém a tvoří se tam dlouhé kolony.
2: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, je nepřechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů.
3: To jsou dozvěny toho, jak tu člověk týden není, tak místo entru jsem mačkný.
1: Ona se na nás, Terka, taky těšila a chtěla se připojit.
3: Ale vydrž, Terko, za chvilku.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Rodiče malých dětí a příjemce superdávky čekají výrazné změny. Poslanci totiž schválili navýšení rodičovského příspěvku, které se ale dotkne jen omezené části jeho příjemců. U superdávky bude její případná změna oproti současnosti záviset na více faktorech, a to na složení domácnosti a na tom, kde bydlí. Některým lidem tak může podpora vzrůst, některým ale zřejmě i klesnout. Někdejší španělský premiér Mariano Rajoy čelí kritice za své poznámky o tom, že v národním francouzském fotbalovém týmu nehrají žádní Francouzi. Fotbalové výběry Španělska a Francie se v úterý na mistrovství světa utkají v semifinálovém zápase.
0: Sport.
1: Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto2 sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Ivan Ortola, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgáda. To byly zprávy v jedné minutě na Kisu a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: To jsou C-Block, tady v playlistu Rádia Kiss. Chvilku ještě užívejte klidu, než přijdou velký vedra, i když na druhou stranu, jestli budete někde venku u vody, budete šťastný, protože dneska to bude další skvělý den. A to je pravda, to je fakt, to není ranní kachna. Teď jsem se díval na 13. červenec do minulosti, protože tady v archivu máme uložený kachny. A normálně, kamarádi, kolegové, říkám si, my jsme jako taky občas neměli úplně moc dobrý den.
1: Není dobrá?
2: No. My jsme si ukládali jenom dobrý kachny.
0: Tak schválně, posuďte, jako jo, jestli tohle byla opravdu dobrá kachna.
3: S přicházejícími vedry stoupá počet omezení a zákazů u vodních ploch. Podle nového nařízení Ministerstva pro vodní rozvoj se lidem nedoporučuje plavat. Na některých místech je plavání zakázáno zcela. Důvodem jsou právě vysoké teploty, ve kterých se plavci snadno unaví. Koupání na Mělčině je povoleno napříč celou republikou bez omezení.
0: To byly slova Blanky Holoubkové z roku 2022. 4 roky stará kachna.
2: To nějak rubrika Ranní kachna začínala.
0: Jo.
1: Jako ministerstvo vodního prostředí, nebo co tam bylo
2: pro
1: dobrý.
2: Pro vodní rozvoj.
0: Ale, jo, umíme to lépe, teda bych řekl.
2: A tak potřebovali jsme se trošku potrénovat.
0: No, učili jsme se to, že
2: ano,
0: jo. Hele, a dneska Ranní kachna už jako něco bylo?
2: Je propracovaná.
1: A, velmi propracovaná.
2: Ano.
0: Počkej, vy máte něco v plánu, já o tom nevím.
2: Třeba to už proběhlo.
1: Nech to bejt, Romane.
2: Nech to bejt.
0: Najby se jste byli.
2: Ano.
0: Davida Getu jste viděli.
2: Jo. Ano.
0: Martina Garrixe jste viděli.
2: Ano.
0: Na motorce si spadnul.
2: Ano.
0: Ale seš celý.
1: Jsem snad.
0: Ano. Letadlem jste letěli, ty jsi do něj nastoupila. O čem jste tady mluvili ještě?
1: Že to bylo drahý, to bylo.
0: No to jo, to si mi představit.
2: Romane, gratuluji, právě se momentálně nacházíš v kuži našich kysáků.
0: Tak to už vůbec nechápu teď.
2: Protože oni mají úplně stejný pocit,
0: jo,
2: když my je tady, když my jim tady říkáme, možná jsme řekli nějakou kachnu a možná ne.
1: Je 3:15 skoro je.
0: Jo? Teď jsem se do toho úplně zamot. Patrik se po týdnu dovolené učí hodiny normálně. Šikovnej klub.
1: Je, děkuju. Je ty boňky trošku v mozku.
0: Ty boňky šly po miliardách.
1: Já už nic neříkám.
0: Vítej zpátky. Radio Kiss.

0: Krásné letní ráno, od ranní trojky všem našim posluchačům. Tome, vítej zpátky, vrátil se z Mexika, jo?
1: Ranní trojko, já vás tak rád slyším, přiletím do Mexika, o 7 hodin posunutý čas. Ráno stávám, tam už odpolední jam, říkám, no tak to je průšvih. Přijedu z Mexika, zapnu Kiss, že si poslechnu ranní trojku a ranní trojka nikde. Takže jsem rád, že se konečně slyšíme a moc vám přeju pěkný den. Díky a jdem vás ladit.
0: To jsme rádi, no teda to musel být zážitek.

0: Nech to bej. Ty to přeskočilo.
1: Já to zkusím nějak vypreparovat ten zvuk.
2: To je v pohodě úplně.
0: Nicméně kysáci, ať už poletíte kamkoliv a nemusí to být zrovna Mexiko, nenechte si vaši dovču zkazit. Třeba tím zážitkem, co se stalo nám s Míšou, jsem si na to teď vzpomněl, při odletu z Vídně. Míšo, doplníš mě?
1: Určitě, my jsme letěli z Vídně a mě to zaseklo, protože já jsem v životě jako dospělá neletěla letadlem. Takže mě to zaseklo a kysáci, my jsme totiž přijeli na letiště a letadlo mělo zpoždění a nevěděli jsme vůbec proč. A nikdo vám nic neřekne, ale prostě najednou prostě letadlo neletí.
3: To tak je, no, jasně.
1: To se stává. Hmm? Takže aby vás to nezaseklo, ono ve Vídni trošku pršelo a runway byla mokrá. A muselo se počkat, až ta runway uschne. Protože jinak ty letadla prostě...
0: Jsem to viděl první.
3: Prej propracovaná raníka, která dneska bude. Já vám dám. Budeš v kůži posluchačku, Romane. Dosti propracovaná raníka. No tak to dořekni, Míšo, ještě pojď.
0: No to je všechno vlastně.
3: Jo, a že se čekáš, uschne.
0: No, ale bylo tam 10 minutek, bylo to dobrý.
1: Ale naštěstí, oni ty letadla pak zapnou ty motory a ono to pak fouká.
3: No vidíš, proto možná mají ty motory. Ono to vůbec není kvůli tomu, aby to lítalo, ale aby byla suchá runway.
0: Oni mají větráky takhle u těch koleček.
1: Ono by se jim to pak mohlo klouzat.
3: Tak super.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat, jak to dneska jezdí. V Hradci Králové se na silnici 11 srazili dva osobáky, dál se bouralo v Brně v Líšeňské ulici a v Plzni ve Folmavské se srazil osobák s nákladňákem.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Co se stane, když se vetřelec dostane tam, kam opravdu nepatří, tedy na naši planetu? Novinka Vetřelec Země poprvé přesouvá legendárního zabijáka přímo na Zemi, kde se z obyčejného dne během chvíle stane boj o přežití. Čekejte pořádnou dávku napětí, temnou atmosféru i akční scény, u kterých budete rádi, že sedíte bezpečně doma na gauči. Vetřelec Země je sci-fi, který vám zvedne tepovku. Díky Disney+. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Radio Kiss počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Premiér Andrej Babiš řekl, že neplánuje obnovit koordinační schůzky s prezidentem Petrem Pavlem ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Podle jeho slov se pohled vlády a hlavy státu na zahraniční politiku liší a neví tedy, co by s prezidentem měl řešit. Zmínil také, že by na schůzky neměl čas. Prezident na summitu NATO v Ankaře avizoval, že obnovení pravidelných setkání nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne. Vysoké teploty mají ve Francii dopad i na výrobu elektřiny. Francouzská společnost EDF oznámila, že kvůli meteorologickým podmínkám nechala odstavit 3 reaktory jaderných elektráren. U dalších 8 pak nechala snížit výkon. Podobná situace nastala už v minulých letech. Francie čelí 3. vlně veder od začátku roku. A teď zpátky domů.
2: Po 13 letech v Liberci čeká Slojnici balu změna. Koncem prázdnin odcestuje do Velké Británie, do nového domova. Návštěvníci zoo mají poslední šanci se s ní rozloučit. Přípravy na transport už začaly. Ve venkovním výběhu je cvičný kontejner, na který se bude bala postupně zvykat. Pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Fotbalisté Slavie na závěr soustředění v Rakousku porazili Ružomberok 3-0. Český šampion se v 5. utkání letní přípravy dočkal první výhry. Favorit dal všechny 3 branky až po přestávce. Jablonec také v Rakousku porazil Osnabrück 1-0. Zprávy v 8 hodin jsou za námi a slovo má ranní trojka.
3: Trojka vám po dovolené posílá jeden velký kiss.
4: Od Venga Boys. Právě teď. Tak hezké ráno všem.
0: To nejlepší. To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Kolikátého je? Pondělí 13. července roku 2026. Tak je to tady. Astronomové objevili potenciálně obyvatelnou planetu.
1: Jak je daleko?
0: Vzdálená je 25 světelných let.
2: Jenom 25? To za rohem, ne?
0: Vem si, že jsme v 70. letech vypustili vesmírnou sondu Voyager 1. A to je vlastně lidský výtvor, který je nejdál od naší planety ve vesmíru. Momentálně letí nějakých 17 kilometrů za vteřinu. Za vteřinu, 17 kilometrů. A kdyby jsme tam takhle letěli my, tady v té vesmírné sondě, touto rychlostí, tak bychom na tu novou, potenciálně obyvatelnou planetu letěli několik set tisíc let.
1: To je neskutečný.
0: 400 tisíc nějakých, 440 tisíc let, našich let.
2: Takže kdybychom se tam chtěli dostat, tak musíme nějak po cestě udělat zastávky a dorazili by tam naši pra-pra-pravnuci.
0: To je ono. Takže kdybych já Davídka teď posadil do této vesmírné sondy a vypálili jsme ho směrem k té nové planetě, tak by tam dorazil přibližně můj 15 až 18 tisící generační potomek.
3: To bys byl fakt táta roku.
2: To jo. To ale zase na druhou stranu, jako by to bylo zajímavý být takhle jako na té planetě mezi prvníma, vybereš si tam nějaký krásný pozemek. Možná, když bys byl jeden z prvních, dostaneš to za nějakou dobrou cenu.
0: Postavíš první vysílač, bude tam první rádio.
2: Jdeš na nákup, nejsou tam fronty. Nikdo ti nevykoupí čerstvý pečivo. Kolony ti taky nehrozí.
1: To je sen.
0: Kdo ho tam pro tebe bude dělat, ale ne, to tam někdo musí přiletět dřív před
2: tebou. Tak si sebou vezmu jednoho pekaře.
0: To by bylo lidí, tyjo, co bys musela vzít, no to abyste to mohli kolony a kolonizovat.
2: Kolonializovat?
0: Kolonializovat? To je vlastně jedno, hele.
1: Zkrátka, byste tam byli.
0: Já bych měl tolik času se to slovo naučit.
2: Jo, to by si měl.
0: Kdybych tam letěl. Ty jo, to je nepředstavitelný, no. A teď si vem, že by potom zjistili, že tam vlastně nic není, že se spletli, viď. A nebo taky, ty tam poletíš, to je další problém, co Google Maps. Myslíš, že ta planetka bude vůbec v mapách vyznačena?
2: No to nebude,
1: ale tak... tam nemá žádnou silnici.
2: Dáš si brigádu, vyznačíš to ty.
0: To je taky dobrý námět na Kachnovič, že tam budou už vesmírný objekty, mapy.cz a takhle.
2: Hlavně prosím vás, jestli se vydáte na takhle dlouhou cestu, než si zapomenete třeba telefon, jo? Aby, ježíš, já jsem si tohle zapomněl, musím zpátky.
0: Takže 25 světelných let, no, hele. Snad aby jsme sklidili, prodali kravku
1: a jeli.
0: A pomalu vyrazili.
2: Pomalu.

0: co, jak bylo to slovo, který jsem nemohl vyslovit?
1: Já jsem řekla kolonializovat, ale to je špatně. Mm-hmm. Správně je kolonizovat.
0: Kolonizovat.
1: Kolonizovat.
0: No, teď jo.
2: Romane, kašli na to, normálně řekni osídlit.
0: Osídlit.
3: To je hezký slovo český.
0: Tak je to správný. Martin, bohužel jeho hlasovka nebyla úplně nejkvalitnější, ale taky mě pobavil, protože my jsme vás tady teď informovali o tom, že astronomové objevili potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou jenom 25 světelných let.
3: Jenom.
0: A jsou to prostě strašné vzdálenosti a má pravdu, on říká, to je dobrý, tohle oni dokážu, ale že já nejsem schopný se dovolat tady v České republice z tunelu, to nechápu. Jo, někdy jsou to paradoxy.

0: Posluchači Rádia Kiss, letíme na planetu, která je možná obyvatelná, jenom to má háček, je daleko 25 světelných let.
1: To zjištění, kdy uletíš 25 světelných let, že je ta planeta neobyvatelná. To bych byl teda pěkně nakrknutý.
0: A zpátky už by se asi neletělo, kamaráde.
2: To je jednosměrná letenka.
0: To jo.
3: Jak ty věci zjistili, že je potenciálně obyvatelná ta planeta, ještě to takováhle vzdálenost, jako jo. Ale představ si, že tam letíš a tam přiletíš, ale a na židlice tam sedí Patrik a to tež. A Roman, nic, jsem tady jenom na kukandu. Na dlouho. Ne, na chvilku.
0: Hele, ale možná bychom takový jako trošku byli, protože když si to vezmeš, 18 000 generací, jo, kdybys to přepočet, že je na generace nějakých 30 let, tak si vem, jak budeme teda se množit v tom letadílku, v té sondě, no tak to tam budeme všichni sourozenci, že jo, a to ty geny naše potom dostanou pěkně zabrat.
2: A musí tam být dostatek těch lidí, no.
4: No a co kdyby se sebou zbalili takový vzorečky? Víš,
0: jako že by... Jo, jako mzí jako, spermí?
4: No. Aha. A tím pádem jako by zabrali mý místa to, a zamezilo by se tomu...
2: My
4: jako...
2: to ještě vymyslíme, ale...
4: Já si myslím, že určitě. Kdyby potřeboval někdo poradit, jo, s tímhle s tím, tak přijďte za Ranní trojkou.
0: Ale Jarda má taky dobrý postřeh.
5: Nenapadlo vás, že na té planetě už dávno někde může být a že bude třeba daleko vyspělejší, vyvinutější než my, to, aby se nás tam potom neochočili jako jejich domácí mazlíčky, víš co?
0: To je možný, dokonce už máte i konkrétní tip, kdo přesně by tam mohl čekat.
6: Hele, víte, co je úsměvný, že když tam konečně dorazíte, otevřete ten modul, vystoupíte, tak vás přivítá Bohdan Tůma jako Alzáka.
0: Aha. Zelený Jusík.
7: Black Friday.
8: Nazdar pozemšťané.
0: Tak to bych mu řekl. Tak se ukaž teď, kamaráde, ten tvůj slogan. Teď si objednám prací prášek, jak říkáš, do půlnoci objednám. Ráno mám. Alza boxu mám. Tak upaluj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dva osobáky se srazily v Liberci v Orlí ulici a další nehodu řeší na Šumpersku v Zábřehu v ulici Oborník.
2: Hlasovka od Rosti.
3: Chci upozornit na nehodu, je to Pražský okruh, od letiště směr Modletice, je to přímo u sjezdu od Jinočan, osobák nákladák, blokujou připojovací a pravej pruh.
2: Za info díky.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou až polojasnou oblohu, jen přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Rekrutačním cílem armády pro letošní rok je přijmout do služby 2250 vojáků. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny je už teď v polovině roku splněn na 111%. Větší zájem pramení pravděpodobně z vyšších platů nebo řady benefitů, které vojenská služba novým rekrutům nabízí. Základní plat vojáka je teď včetně bonusů, jako je například příspěvek na bydlení nebo stabilizační příplatek, přes 50 000 korun. Tuzemské firmy by mohly získat zpět zhruba 650 milionů dolarů, tedy 14 miliard korun z už zaplacených amerických cel. Jedná se o platby za takzvané reciproční taxy, které loni zavedl prezident Donald Trump. Nejvyšší soud Spojených států je ale letos v únoru zrušil. Americká administrativa tak na žádost firem musí peníze vrátit.
0: Sport.
1: Devátou etapu cyklistické Tour de France vyhrál ve sportu čtyřčlenné skupiny uprchlíků bývalý mistr světa Mathieu van der Poel z Nizozemska. Kvůli velkému horku byla etapa zkrácena zhruba o 30 kilometrů na 154,6 kilometrů. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.
3: What's going on?

0: drink, drink.
1: Drink, drink.
0: Murphy Brown, Radio Kiss, kysáci, krásné léto vám přejeme. Zrovna před malou chvilkou jsem odpovídal Pavlovi, našemu posluchači, který v Bibione zanechal, jak sám napsal, kysáckou stopu. Samolepku kysu někde nalepil, má tady fotky a hlavně měl sebou kysáckou osušku. Tu teď vidím snad úplně všude. Jak to sdílíte na sociálních sítích? Super. Ležíte někde u vody? To je parádička kissshop.cz. Všechny tady ty věci můžete.
2: Počkej.
0: Můžete.
2: Tam teď nejsou.
1: Jak jako nejsou?
2: My se nějak vyprodali, já čekám, až přijedou.
1: Je léto.
0: Jopko, přijedou osušky, jo?
2: No, doufám, že tenhle týden.
1: Ježišmarja!
2: Tam teď není.
0: My nemáme osušky.
2: Teď prostě tam nejsou, no.
0: V hlavní sezóně.
2: A jsou tam brejle.
0: Jsou tam brejle. Ty jsi úplně typický prodavač, ty jo. Osušky nemá brejle, jsou výborní. No super, ty jo, no tak to je paráda teda. Ježiš, to jsi zjistí Luboš?
3: Ne.
0: No, už, hele, ten už šel na Kiss Shop.
3: No to snad není pravda.
1: A zjistil, že ty osušky tam vážně nejsou.
3: Do pytle.
0: Jo, je to pravda. No tak to je škoda.
2: Ale
0: tak snad.
2: Já se budu snažit to udělat co nejdřív. No,
0: dobře,
2: zpátky.
0: dobře. Tak jo. Potom nám dej vědět, jo?
2: Jasně.
0: Až je naskladníme. No, budem rozčílený.
4: Co tě dokáže opravdu rozčílit?
5: Že se nikdo neuklidí hlačky, když mi fakt něco najde. Že nikdo rozbije skleničku.
6: Když blácha, že šehlou mi belou hlačky.
7: Mě rozčílí, že na mě volá mamka, že si to mám uklidit, že se jdeme sprchovat.
8: Nebo když na kešopu nejsou osušky.
0: To jsem tam čekal.
9: Radio Kiss.

0: Žít Helena Růžičková, ta by z toho byla taky hotová, že nejsou osušky na Kiss Shopu před Kiss Party.
1: Cože? Řekni to ještě jednou. Fanka, drž mě!
0: Teď my máme v sobotu Kiss Party u Máchova jezera.
2: Ale já věřím, že tento týden už přijdou a že tam budou v tom stánku.
0: A jo, merch vezeme sebou.
3: Pravda.
0: No snad.
2: A budou tam novinky. Hele, pozor jo, jak jsi říkal Sad Girls, ano. Tak holky budou šťastný, protože tam bude dámský Kiop Top.
3: Kiop Top.
2: Crop Top.
0: Co to je Kiop Top?
2: To je takový to odhalený bříško. Já nevím, to ví Míša.
3: Ano, to je takový to tričko krátký a holkám pak kouká pupík. A je to hrozně hezký.
0: No dobře.
2: A bude taky nová kšiltovka. Hej. No, dvoubarevná.
0: Aha.
2: Černobílá, s logem, výhepy a tak dále, bude fakt pěkná.
0: Což vlastně pojedete v té linii, protože máme některé mikiny černobílé, trika máme černobílá, jasně. No vidíš to.
2: Hele, náš hrneček se taky prodává raního Kissu výborně.
0: To jo, a ten bych asi nekupoval, ne, na Kiss Party v sobotu.
2: To ne, to by někdo mohl udělat problém.
3: Plastěnky bych koupila.
0: Plastěnky?
3: Jo, to jsou ty plastové skleničky.
0: Mm-hmm. Plastěnka, jo, tomu říkáš.
3: Jo, to no, dobrý.
0: Ty jsou pěkný, no.
2: Jsou s novým designem.
0: Ale jo, a tu přece můžeš používat na Kiss Party, to je z plastu?
2: Hodně lidí si ji vozí, i ten starý typ si vozí a nechává si do toho dávat drinky. To je pravda.
0: Super, super.
3: To je hezký.
2: Hele, zapalovač tam chlapi budou mít, když zapomenou, viď, k cigárům.
0: Jasně. No. Brejle sluneční, vidím na Kiss Shopu.
2: Jen teda nevím, co s tím bodíčkem, no, na Kiss Party. Pro děti.
0: Radek je fakt vtipný teda.
3: To tam na mě svítí v Kiss Shopu, to je tak vtipný.
0: Na Kiss Shop se proklikáte jednoduše přes web kiss.cz.

0: Jednou z novinek v našem Kiss Shopu tedy bude, jak se říkal Patriku, Kjop Top, že díky němu budou mít holky odhalené bříško.
1: Ano.
0: Tak už se vtipně Patrika dotazují naši posluchači, jestli to bude i v mužském podání pro XXL velikosti.
2: Jestli jo, tak to chci vidět na Kiss Party naživo.
0: Já to vidím, ty naše pupky, viď, kluci venku, tyjo.
3: Každý chlap, co se do toho narve a bude mít velký pupek, tak to má zadáčo.
0: Je to by má dobrá challenge.
1: Dobrá akce.
0: Ale teď pojďme na něco, co je fakt. A to je ranní kachna za pár minut tady na Kissu.
2: Jestli jste slyšeli něco, co byla dneska ráno, tak trošku lež. Volejte 210 323 323 právě teď.
0: Trošku. No dobře.

0: ranního kysu.
1: Slibovali jsme vám dneska propracovanou ranní kachnu, která za nás byla. A uvidíme, jestli Mirek ji odhalí. Ahoj, Mirku.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj, tak co si myslíš, že dneska ráno nebyla pravda?
2: Nevím, jak byla moc teda propracovaná, ale myslím si, že to bylo s tím, co mokrou runway ty letiště.
3: No to nějak vypadlo, ten telefon?
1: No,
3: ne, říká to správně, Mirek. I když bychom to měli uvést na pravou míru. Pavel mi tady zrovna píše, náš posluchač byl steward dlouhou dobu a říkal, že se opravdu někdy čekalo, buď na dráze nebo ve vzduchu, ale ve chvíli, kdy šlo o opravdu hustý déšť, takže by mohl nastát nějaký aquaplaning, ale ne to, co jste popisovali vy, že tam byl nějaký deštíček malinký, byla trošku vlhká letištní plocha a vy jste museli čekat, než to uschne.
1: No, protože by se jim to pak
2: klouzalo. A vysouší letadlo.
3: Jo, a vysouší to letadlo ještě.
1: No. No. Tak oni měli ty letadla občas trošku sjetý gumy, víš, tak prostě.
3: Dost už.
2: Jo.
3: Mirku, co tebe? Čeká nějaká dovolená i letecká, nebo budeš tady v České republice? Jak to máš v plánu
2: letecká,
3: tohle léto?
2: Letecká ne, jako každý druhý Čecháček do Chorvatska v srpnu.
3: Pěkně!
1: Pěkný.
3: A jaké místo, u jakého města budeš?
2: Prosím tebe, no, tak teď kdybyste mě zastřelili, tak se nespomenu.
3: To nevadí. To nevadí, hlavně si
2: tady někde...
3: Cože?
4: Inventura.
2: Premantura.
3: Premantura? To slyším prvně, čověče.
1: Jo.
3: No, zkus to vygooglit, aby vůbec Mirek věděl, jako jestli jde do Chorvatska.
1: Jestli
3: víš.
1: Náhodou nekachní.
3: Jo. On nám to vrátí teď, hele. Teď si říkal, a teď si vymyslím město normálně. A řeknu jim ho do rády a oni nad tím budou přemýšlet. Vy jste to nenašli?
4: To je úplně dole někde, to je hezký.
3: Až jako u Černý hory, jo? Tak jo, Mirku, moc si to užij.
2: Děkujem.
3: Taky.
1: A my ti pošleme balíček. Ahoj. Ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Luboši.
2: V obci Skála, je to mezi Haličkem Brodem Humpolcem, jsou semafory, dělají tam asi silnici, hnedka za Skálou jsou další, tady trochu znát a potom jsou Skalské lesy a tam dělají taky asfalt, takže si tam chvíli počkáte.
1: Kubo, co ty?
3: Kuřím Brno venkov, ulice Blanenská, tak uklízecí a silničářské práce opět pokračují, takže kivadlovka.
4: V Luhačovicích na nádražní se srazila dvě auta, další nehodu řeší nakladně v Doberské ulici a v Praze na Plzeňské boural osobák s tramvají.
1: Příští hodinu otevřeme s Farao a navíc budeme rozdávat vstupenky na sobotníky z párty u Máchova jezera.

když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
5: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hector.
6: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hector.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
8: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
9: Radio Kiss počasí.
0: Venku bude převládat jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
9: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Občanské průkazy v podobě malé knížky vydané do června 2000 přestanou 2. srpna platit. Jejich držitelům je přes 90 let. Nový doklad, za který je třeba ten starý vyměnit, vydrží 35 let. Pokud je potřeba, přijedou za žadateli úředníci až domů. Výměna se týká asi 10 000 průkazů. Nařizuje ji evropská legislativa. Nové doklady mají bezpečnostní prvky, biometrické údaje, ale i aktuální fotografie. Pláže v Chorvatsku bojují v letošní sezóně s vážným problémem. Na policisty se obrací stále více turistů s tím, že je někdo okradl. Pachatele je přitom těžké dopadnout. Rychle se totiž přesouvají z jedné pláže na druhou. Dobrým doporučením podle policistů je dát si cenné předměty na dno tašky, zabalit je třeba do ponožek nebo ručníků. Dobré také je, aby se nešla koupat najednou celá rodina, aby vždy někdo zůstal u věcí. A teď zpátky domů.
10: Letošní sucho se na jihočeských přehradách podepsalo mnohem dříve než loni. Kvůli klesající hladině Orlíku skončil provoz lodního výtahu už o měsíc dříve než v minulém roce. A omezení zasáhla také plavbu na Vltavě. Podle povodí Vltavy je letošní hydrologická situace výrazně horší než před rokem.
9: Sport.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve španělské metropoli neztratila mistryně světa z roku 2023 v rozhodujícím souboji s Turkyní Elif Gokirovou ani set. To byly zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss s Míšou, Romanem a Patrikem.
11: Začíná 13. červenec a my vám přejeme krásné dopoledne.
12: Zpátky za mikrofony Roman,
13: Patrik
11: a Míša a teď Faro.
9: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
14: Be happy. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: To byla Minelli na rádiu Kiss a jestli teď můžete, na chvilku zavřete oči a představte si sluníčko, teplo, šumění Máchova jezera a do toho hraje nějaký skvělý song, který za vás na letní party nesmí chybět.
1: Vstupenky jsou stále k mání, takže se na vás budeme v sobotu moc těšit. Koupíte si je jak na místě, když přijdete rovnou na tuto Kiss Party, anebo teď je můžete koupit v akci za lepší cenu přes web kiss.cz. No a my vám dvě vstupenky chceme v této hodině věnovat.
2: Pojďte nám, kysáci, přes aplikaci Rádia Kiss nahrát zkaz s vaším tipem na nějaký letní hit, který byste opravdu, ale opravdu chtěli slyšet právě na Kiss Party už v sobotu. Jednoho z vás vybereme, no a pošleme mu vstupenky úplně gratis.
3: Radio Kiss.

0: Tohle se tak krásně čte, kysáci. Veronika nám píše, že se za námi chystá v sobotu na Kiss Party, jede poprvé v životě na Kiss Party, pojede ze severu Moravy, jede vlakem, že cestování vlakem miluje a je si dopředu jistá, že těch 6 hodin cestování bude určitě za to stát, stejně jako nocování ve stanu, které má v plánu, takže v sobotu Kiss Party u Máchova jezera.
1: To bude krásný víkend a uvidíme, kdo ho s námi další stráví, protože tady máme 2 vstupenky na Kiss Party u Máchova jezera.
0: Máte za úkol dát nám tip na velký letní hit, který má v sobotu určitě zaznít.
2: Ahoj, tady Carmen, za mě největší letní hit je prostě DJ Bobo a Everybody.
0: Jo.
2: To prostě musí vždycky hrát, jako za mě i jako na Kiss Party. To musí být prostě.
1: Kdyby si Carmen řekla, že od Romana Anděla, tak by si byla adeptka na vítězku, protože
0: no, bohužel.
1: Roman tuhle tu písničku taky zpíval ve své verzi.
0: Ne, říká to skvěle, Carmen. A co další tipy?
3: My bychom si přáli písničku
4: Despacito.
0: Taky dobrý nápad.
5: Já bych si nechal zahrát nějaký hit z muzikálu Pomáda.
0: Letní songy, že jo? Pomáda.
1: Je dost
0: dobrý.
1: Tohle je ale taky hodně letní.
6: Tak určitě nesmí chybět Žijeme len raz od Ega.
0: A ještě něco?
7: Tak určitě by na Máchově jezeře měla zaznít písnička od Fan Factory Celebration, protože vy jste naše celebration.
8: Luky, moc děkujem, to máš pravdu. Stále nám můžete posílat vzkazy, jaký hit by měl zaznít na Kiss Party a jednoho z vás odměníme 2 vstupenkama.
9: Radio Kiss.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7 000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Soutěžní hodina je tady, protože v sobotu budeme na Kiss Party. Konečně u Máchova jezera, pod širým nebem, u vody, bude to stát za to. No a v tuhle chvíli vám chceme věnovat dvě vstupenky.
1: Vaším úkolem bylo poslat hlasovku přes aplikaci Rádia Kiss s tím, jaký hit bychom měli podle vás nechat zahrát už tuto sobotu přímo na Kiss Party.
2: A že těch hlasovek přišlo a hezkých typů. Kluci, vy jste DJové, pamatujte si to, protože to máte inspiraci na celý večer.
0: Musíte to zapisovat, jo? Co tam bude?
2: Jako první.
3: Tak za mě, milí kesáci, by tam určitě neměla chybět písnička Jeruzaléma.
0: Dobrý, tajle je to.
2: Jo. Taky pak další tip.
4: Od Verony na mě nečekej, já přijdu až ráno.
2: Taky pěkný. A nebo tohleto, když byste chtěli přitvrdit.
5: Měla by tam zaznít písnička Sex, Sex on the Beach.
0: To se hodí. Sex on the Beach. Jak dvakrát řekla vy, sex, sex on the beach.
2: Pojďme taky ke klasikám, který kysáci vždycky rádi slyšejí, Romané.
6: Od Romana Anděla Ludovecká.
0: Bude, stopro, dáme.
2: A nebo, co taky dáme?
7: Na Kiss Party by mělo zaznít rubriky Lepší než originál od Patrika, Dáme Party. Tam se to dáme úplně party hodilo.
0: Takových krásných typů dorazilo, ale musíme vybrat jenom jeden a tady nemůžeme vybrat ten nejlepší, protože každý typ je dobrý, takže hele, Patriku, budeme rolovat.
8: Roluju, řekni stop, jo? Roluju,
0: dobře,
8: roluju,
0: na to milion a řekni třeba teď stop. Míšo, pouštíš?
2: Pouštím.
9: A Zlatička, tak já úplně se nejvíc těším, že zahraje ta Lambádu. Na tý jsem vyrostla, když jsem byla mladá a to je za mě největší letní hit.
0: No, dobrý.
2: To znamená, Jani.
0: Že?
2: Tě zveme na Kiss Party!
0: Jak se dostaneš ke vstupenkám, to ti dáme vědět. Míšo, zatím chystej tu Lambádu, na ní někde v playlistu, že bychom si ji rovnou pustili a budeš to mít zadarmo. Zítra touto dobou budeme soutěžit o vstupenky znovu.

0: Soutěžili jsme o vstupenky na Kiss Party u Máchova jezera. Ozvalo se vás strašně moc, děkujeme za tipy na letní hudbu, ale tentokrát vstupenky vyhrála Jana.
1: Děkuju moc. Už se tak strašně těším, že si to neumíte ani představit. Díky, Jana.
2: To je nadšená.
0: To je úžasná. Jani, moc se na tebe těším.

0: Tak se ukaž ty kluku, jak vypadáš za ten týden.
1: No co já, vy se ukažte, dva opálenci, že jo, tady Roman normálně, jak to, že jste ho nevzali s sebou.
0: A tak Roman se rozhodl, ale je to od něj hezký. Roman byl se svojí myškou, protože ona slavila narozeniny.
1: Ježíš, já jsem to viděl, myslím 25, že jo?
0: No, 25.
2: Kéžby. Takže my jsme...
0: Užili jste si to.
2: Se špekáčkama v ruce v sobotu,
1: jo. Ano, já jsem to viděl, senátor pěkně opékal, tatínek přikládal, všechno vím na Instači, sleduju.
2: Bylo to super, zatímco to víš, tady Míša s Patrikem byli na Davidovi Getovi, Martinovi Gerixovi a dalších hvězdách.
1: Takový normální moderátoři Rádia Kiss, že jo?
0: Užili jsme si krásný kluby, užili jsme si Ushuaia, možná se to hrozně špatně říká, Ushuaia,
2: Universe. To zní jak nějaká droga, nebo co to je.
3: A zároveň jsme taky byli v klubu O Beach, což je takový letní bar, tam je spousta lidí, máš tam bazén uprostřed, jde to od rána do večera. A jelikož ty na Mike něco vozíš a ty Romane taky, tak jsme to takhle hezky spojili. Oficiální drink O Beach jsme vám propašovali, respektive Míša ho propašovala ve svém zavazadle. A já jsem si říkal...
1: Chápeš to, on nám to otevře, my jsme si to chtěli třeba nechat a on nám
0: ne, to... Ne, to je jenom jedna plechovka, protože já jsem se bála pro nahestvíc.
1: Já vím, no, to je pravda,
3: pozor,
1: to máš
3: Michael,
1: pravdu.
3: Pozor, Michael, my jsme tento drink dostali přímo od majitele klubu a říkali jsme, to vám musíme vzít. Yeah. Tak tady máte, chlapci,
0: dejte si.
1: Dámy a pánové, máme krásné takové skleničky v tom oranžový krásný ten, koštovačka. Yeah. No úplně to cítím. Romane, mohl bysme příští Kiss Party udělat na Ibize, co? Normálně, lístky za bure, já to klidně dám, jako.
0: Že je to výborný.
1: No, s letenkama, víš, normálně all inclusive. Ježiš, to je dobré.
0: Pánové, tak takhle chutná Ibiza.
2: Je dobrá. To je alko, ne alko?
3: Chceš to řešit?
1: Aha. Dobře, tak zůstáváš do 14. hodiny, jo?
3: Tohle je dobrý teda.
1: Je dobrý. Já už to cítím, ano. Už to nalítává. No, to bude veselé vysílání.
0: Ale je to sladký člověk, to ani nepozná. Ano.
2: Děkujeme, kamarádi, za
1: rádi. Taky, děkujeme.
0: Taky, Michael, užij si vysílání, ahoj. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Už jsem chtěl říct krásné ráno, ale bohužel teda čas postoupil. Už je to dopoledne za 6 minut 10. Mám tady pár maličkostí. D8, pokud z Prahy jedete na Německo, státní hranice, zvýšená opatrnost, pozor, je tam zdržení a vypadá to na Třiťukance osobáků. Ulice Dlouhá v Kladně, nehoda, pruje se zvýšenou opatrností, dvakrát osobák, zdržení do 10 minut. Pojďme také na D1 od Polska na Prahu, 279. kilometr, nákladák je odstavený a po nehodě je tam zdržení tak na 10 minut. V ulici Vodní, to je Blansko, je nehoda, je tam neprůjezdný pruh a dva autáky v sobě. Kdybyste věděli o nějakých velkých komplikacích, tlačítko doprava v naší apce Rádia Kiss, kterou si můžete zdarma stáhnout, vytvoříte si přezdívku nebo nějaké vaše jméno, nebo možná i real jméno, i příjmení, nějaký kontakt, e-mail nebo telefon a můžete nám posílat do

0: počasí.
1: Venku bude převládat jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Dětské certifikáty mají zaručit, aby s dětmi dál nepracovali ti, kteří jim dříve ubližovali. Platit začnou sice od nového roku, do praxe ale budou zavedeny o něco později. Potřebné systémy se totiž teprve připravují a organizace by neměly dost času své vedoucí prověřit. Ohledně návrhu budou ještě poslanci s rezortem jednat. Musí vyřešit, jestli bude posun tříměsíční nebo půlroční. Aukční síň Sotheby's bude v úterý dražit vzácnou kostru Tyrannosaura rexe, nalezenou před několika lety ve Spojených státech. Vyvolávací cena je 19 milionů dolarů, v přepočtu asi 400 milionů korun. Nedá se ale vyloučit, že se podaří pokořit aukční rexe.

0: rekord pro dinosaury. Prodej pravděpodobně přitáhne pozornost nejen muzeí, ale také soukromých sběratelů. A teď zpátky domů.
1: Po 13 letech v Liberci čeká Slonici Balu změna. Koncem prázdnin odcestuje do Velké Británie, do nového domova. Návštěvníci zoo mají poslední šanci se s ní rozloučit. Přípravy na transport už začaly. Ve venkovním výběhu je cvičný kontejner, na který se bude Bala postupně zvykat. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport. České finalistky Wimbledonu si vylepšily kariérní maximum v žebříčku. Šampionka Linda Nosková je nově sedmá na světě, poražená Karolína Muchová je šestá. A po zprávách v 10 hodin je tady dopolední KIS.
2: Ano a na zelený rádiový trávník vbíhá podavač míčku Michal Kavalčík. Těšil jsem se na vás, přátelé.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

Asi takhle nějak by normálně vypadal úvod, kdyby se o víkendu nic krásného neudálo, že jo? Přeju vám krásné pondělí, kysáci. Dneska je 13. července, je pondělí, startujeme další nádherný letní týden. Svátek má Markéta, Markétky, všechno nejlepší dámy. Je pondělí a pojďme spolu zase makat třeba do 14. hodiny. Jako takhle by to možná vypadalo, kdyby o víkendu se nestalo něco opravdu výjimečného. Nezlobte se, ale dovolím si takové malé tenisové okénko. Takový malý rozbor tenisovou tuškou. Tenisovou raketou. Tohle nebyl další obyčejný Wimbledon. Tohle byla reklama. Reklama na český tenis. Doufám, že jste to všichni viděli. Ve finále ženské dvouhry proti sobě poprvé v historii stály dvě Češky. Vysílalo to live televize Prima, to je naše stanice. Velká gratulace. Linda Nosková, Karolína Muchová. A ať už zvedla nad hlavou slavnou trofej kterákoliv z nich, vy to víte, že to byla nakonec Linda. Bylo jasně jediné, že vítězkou se stala Češka. Česká republika. A prosím vás, bacha, jo, vy to možná nevíte, ale tím česká stopa rozhodně neskončila. Protože na těch travnatých kurtech All England Clubu se podařilo ještě, a to možná ani nevíte, tam se odehrával ještě turnaj legend. Lucie Šafářová společně se Slovenkou Magdalenou Rybárikovou vyhráli v finále v turnaj legend. A pozor, tady další česká stopa nekončí. Do třetice všeho dobrého juniorská dívčí čtyřhra, tady opět Jana Kováčková a Kateřina Zajíčková ovládli dívčí Wimbledon a získali titul ve čtyřhře v juniorské dívčí čtyřhře. Trojnásobný zátah. Neuvěřitelný. Holky, gratulace. A já si myslím, že aspoň kousíček téhle skladby byste si zasloužili. Úplně všechny. Pojďme všichni na hlas. We are the champions. A s dovolením ještě jeden malý postřeh. Já jsem byl tak hrdý na Českou republiku a na ty holky. A víte, co bylo super? Když ta Karolína Muchová, chápete to, prohrajete, jo? Prohrajete ve finále. Jdete k tomu mikrofonu a všichni jsme tam slzeli, jak želvy, ale Karolína si ještě dovolila ten český fóreček o tom, že zdraví bývalou kamarádku Lindu Noskovou. Ježíš, já vybuchl tak ve smích, to bylo nádherný. Tohle umí jenom Češi, tohle by Američanka, Kanaďanka vůbec nikdo neuměl udělat. Fóreček na Central. Nádhera. Pecka. No a můžeme začít, jo?

0: 10 z 10 psychologů doporučuje. Neposlouchejte Rádio Kiss stále, ale stále častěji.
1: Stále častěji a Rádio Kiss. Doufám, že se máte skvěle. Máme 17 minut po 10. hodině. Přejeme vám pohodové pondělí, ať už hrajete anebo nehrajete tenis. Já jsem třeba ještě v životě nebyl na nějakém zápase, na nějakém tom utkání. Ještě nikdy jsem tam neseděl a nekoukal doleva, doprava, doleva, doprava, doleva, a smeč a doprava. Ještě nikdy, ale těším se. A pardon, ještě mě se strašně líbí, že ta vítězka dostane tady ten speciální odznaček, ten tu pinětu, nebo jak tomu říkali, že vlastně můžete doživotně vždycky na jakékoliv to finále toho Wimbledonu. Jako to je pecka. To je pecka. To by mělo být i normálně úplně ve všech sportech, když prostě dosáhnete nějakého neuvěřitelného úspěchu, vyhrajete celý turnaj, tak byste mohli mít doživotní vstup na přesně tyhle ty finálové zápasy. Nádherný nápad. No a teďka co s tím dnešním dopoledním tématem? Já jsem opět brouzdal internetem a našel jsem věci, které se pravděpodobně stanou do roku 2050. Jako možná si říkáte, hele, to je jako trošku science fiction, když máme teprve 2026, ale jako přátelé, to je za 24 let, jo, jako to je za chviličku. To je za chviličku. Spousta z nás tady ještě bude. No. A víte, co říká ta statistika? Že pravděpodobně do roku 2050 osobní roboti budou žít v domácnostech. Vesmírná turistika bude existovat pro bohaté, aha, takže zase nic pro nás. Drony budou doručovat většinu balíku a už prý nebudeme chodit do Kauflandu, Teska a tak dále. Chytré brýle nahradí mnoho telefonů a bude prý konec mobilních telefonů. Auta budou řídit sama sebe, no tak jako to už se děje skoro i teď. Lidé budou mít AI klony, aha, jakože celou domácnost za mě vytře, uklidí, vysaje nějaký druhý kavalčík. Jo, to bych vítal, to je super. No a roboti nahradí většinu pracovníků, tak tady už to asi moc tak veselé není. Videohry budou holografické, to znamená, že normálně s nima budete komunikovat, naproti vám bude v 3D prostě nějaký člověk a baterie vašeho telefonu vydrží 100 let. Tak na to si počkám. Kysáci, pojďme probrat. Co si myslíte, že do roku 2050 se asi tady fakt jako pravděpodobně stane, jo? Jak to bude fungovat? Budou ještě moderátoři na rádiu, bude tady ještě vysílat nějaký živý člověk, nebo tady bude nějaký AI klon, budou zprávy předčítat nějaké automatické zprávy, co? Jak to vidíte? Co by do toho roku 2050 se fakt pravděpodobně mělo stát, jo? Zkusme to vzít na nějaké té pozitivní vlně, jo, negaci necháme doma nebo někde v šuplíku a pojďme pozitivně. No, já se na to těším, tlačítko soutěž v naší apce Rádia Kiss a před 11. jedna hlasovka bude znát svého vítěze.
2: Rádio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a my tady dneska řešíme, jaké věci by se mohly pravděpodobně stát do roku 2050. Co na to, Honza?
1: Čau, Michaele. Jako, že budou drony doručovat balíky?
0: No.
1: Dobře. Konečně i my kurýři budeme moci jít na home office.
0: Hele, ale to je dobrý, Honzo. To je dobrý. Představ si, že normálně budeš mít placený volno a někdo to za tebe stejně prostě ty zásilky doručí. To je super. Štěpán.
2: Čus, Michael. Hele, mně se strašně líbilo v jedné epizodě Hvězdné brány, že lidi se mohli připojit na takzvaný link, což byla obdoba našeho internetu, a mohli stahovat veškeré informace z toho internetu, což by bylo skvělý. Na druhou stranu se bojím, aby to nedopadlo, jak v té epizodě, že umělá inteligence ty lidi potom posílala umřít. Čau, Štěpán.
0: Ještě Lukas.
3: Ahoj, Majklíčku, tak já si myslím, že nám začne vymírat populace, protože všechno bude AI, bude mít virtuální partnerky, virtuální ženy, milenky, budou virtuální doktoři, kteří nás budou ošetřovat, AI nám udělá, když budeme mít problém, tak recept, operace, všechno, ale přestane komunikace mezi lidma úplně a postupně budeme vymírat, takže asi tak.
0: No jo, já to zase trošku odlehčím, Pavel mi napsal krásnou SMSku. Ahoj Michale, tak už to vidím, jak u českých silnic, u rakouských a německých hranic stojí slečny biorobotky s kanistrem VD40, anebo... Ještě mě napadlo, že takhle ta slečna tam stojí, že jo, ty přijedeš s tím kamionem, stáhneš okýnko a řekneš, slečinko, tak za kolik jsou vaše služby? Pokud mě nabiješ do 100%, bude to zadarmo.
4: Vyrazte s Kissem a loterí Maxa na pitbu. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
5: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Ticket Doors jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Light Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
2: Radio Kiss. Be happy.

0: Ina Hot. Ano, dneska tady máme takové hot téma pondělního dopoledního balíčku na Kissu. Co si myslíte, že by se mohlo pravděpodobně stát do roku 2050? Ano, pouštíme si tady fantazii na špacír. Ono není podle mě někdy špatné tak nějak se jako zamyslet a kam ten svět jako spěje, kam by se to ještě mohlo dostat, Davide?
1: Čau Michael, čau kysáci. Já si myslím, že za 20 let se toho zase tak moc nezmění. Za poslední 20 let, co se stalo? Zlepšily se trochu mobily, trochu nějaká technika, auta, ale že bych si z toho sedl na zadek, tak to zase taky ne. Takže za další 20 let se možná zlepší dávkovač na mídlo a samoobslužné pokladny v Lidlu. Čus!
0: Tak tady, Davide, si dovolím teda s tebou nesouhlasit. Já jsem větší, jak bych to řekl, mám více pozitivních do toho budoucna jakoby myšlenek. Myslím si, že to pojede pěkně hodně rychle z kopce a už v roce 2030 budeme koukat, co všechno se bude měnit. Myslím si, že to půjde rychleji. Tak uvidíme, jo? Pokud ještě budu na Kissu v roce 2030, tak si zase zavoláme, Pavel.
2: Čau, Michale. Tak jsem právě zjistil, že v roce 2050 mě bude přesně 69 let. Nice.
0: Jo, tak to byla zajímavá myšlenka, ano, moc krát děkujeme. Dobře, dobře, jo, OK, no, Azor?
3: Čau, Michael, tak já si myslím, že do roku 2050 se určitě stane, že Baník porazí Barcelonu, expiavé Regnovica a bude to už finále Ligy mistrů.
0: Jo, tak tady bych si možná vsadil tisícovku na jakýkoliv kurz, že... No jo, ale zase nikdy neříkej nikdy, že jo, no, jako může, všechno se může stát, no. Je, to by bylo krásný a hymnu by zpíval Jarek Nohavica. Michal.
4: Michael, já si myslím, že bychom do toho roku 2050 mohli obydlet Mars nebo Měsíc, když už teda mají být ty privátžety do vesmíru, proč ne obydlet nějakou tuhle planetu. Michal.
0: Tady jsem také pozitivní. Jo, já si myslím, že ten Elon, jak má ty raketky, že to taky půjde raketovým rychlým tempem dopředu. A myslím si, že jo, 30-35, že už by tam jako první raketka mohla přistát. Kluci si tam budou hrát nějaký tenis, český tenis s českýma raketama někde venku. No, budou mít speciální skafandry. Bude tam Wi-Fi, takže budou moci poslouchat Radio Kiss. Určitě, určitě. Radek?
5: Čau, Michael. 2025. Každý bude mít doma virtuální studio Radio Kiss doma. Hologram, to pofrčí. To bude super doba. Už se těším. Mějte se fajn všichni kicáci. Zdraví, Radek.
0: Radku, já tě jenom trošku opravím. Ne, 2025 to už bylo, ale chápu tě, jasně, sekl ses o 25 let. 2050. Čauke, Michaele. Já mám pocit, že v roce 2050 vás nikdo nenahradí. Vy v rádiu budete někteří ještě fit, někteří v důchodu. Ano, já už budu pobírat důchod. Ale zůstanete tak fajn, jací jste. Kiss Martina. Sorry, nemůžu mluvit, jsem po zákroku na zubním, tak aspoň píšu. Děkujeme, Martinko. A co Fíla?
6: Michale, ty jsi se vážně zeptal, co se stane do roku 2050, když teď už AI řídí prakticky všechno? Opravdu jsi se kysáků na tohleto zeptal?
0: No, no a teď nemůžu normálně mluvit, no? Zeptal, chlape. A vy máte možnost ještě poslat nějakou hlasovku. Je zajímavé, že na toto téma nějak nereagují ženy. Dámy, kde jste? Co vy a vaše prognózy do roku 2050? Jaké to tu bude? Co bude? Co už nebude? Kdo už tu nebude? Kdo tu bude a neměl by tu být? Kdo tu nebude a byl a možná ještě bude? Chaos.

0: 10.48. No a jsou tady finálové kousky. Co si myslíte, že by se do roku 2050 mohlo stát? Jak by tady mohla vypadat ta budoucnost? Dominik to vidí takto.
1: Čau Majku, nazdar kysáci, ale tak já si myslím, že do roku 2050, jestli to takhle půjde dál, tak klima půjde do kelu a my nebudeme mít co pít, protože ChatGPT využívá vody víc, než si myslíte.
0: No jo, no. No jo, klima, no. Ale jako mě vůbec ty čtyřicítky nevadí, jo, to se jako potom na terase dělají volské oka úplně sami, jo, nepotřebuješ vůbec pánvičku, tím pádem zase šetříš za elektrickou energii nebo za plyn, jo, jako vraťme se k přírodě. Jeremy.
2: Čau Majku, no jak se tak poslední dobou dívám kolem sebe, tak i dneska moderní mít, když chceš něco koupit výhodně, aplikaci nebo zákaznickou kartu. Takže by mě nepřekvapilo, kdyby do roku 2050 na veřejným WC potřeboval s aplikací zákaznickou kartičku. Dobrý den, a chcete si aktivovat kupon na více toaletního papíru zdarma? Pak se z toho nepokakej.
0: Hele, čau. Doufám, že takhle to nebude. Mára mě potěšil vtipnou SMS-kou. Michael, co bude v roce 2050? Já to vím. Já se půjdu podívat na koncert Heleny Vondráčkové. Čus, Mára. No, Jarda.
3: No, čau, Michael. Hele, ohledně těch robotických prostitutek,
0: ano,
3: na těch hranicích. Vlastně, když tam budou ty robotky, tak vlastně pasáci už nebudou pasáci, mě napadá, že to budou ajťáci, takže změna povolání i tam bude. Tak čus, Jarda.
0: Kluci, mě se úplně vybavila. Vzpomínáte si na tu éru, když ještě elektrokoloběžky nešly nabíjet tím způsobem, že jste tam jakoby vyndali vlastně tu baterku, že jo? A museli jste jako nabíjet úplně v těch prvopočátcích. Ty elektrokoloběžky se přijel prostě dodávka, že jo, Ford Transit. Oni všichni tam naházeli těch 10-15 koloběžek a pak to všechno doma napojili na elektriku a nabíjelo se to. Dneska už víme, že jo, že se tam vyndávají takové ty zásobníky. Představ si toho ajťáka, toho pasáka, víš, jak má doma těch 10 robotek, pardon, jsem si to spletl s Robertkem, 10 robotek, jak to tam má v té ložnici, víš, vedle sebe, do každého je ta hadička 230, jo, nabíjí.
4: Jedu, holky, jedu. Zákaznice nám utíkaj. Jedu, nabíjím.
0: Teď by ještě přišel někdo s rychlo nabíjením, jo? Vaši holku vám nabijeme za 15 minut. Jarouš?
5: Čus, a ti řeknu, co se tady stane. Budeme tady běhat s pistolema, budeme si pouštět drony a hrát si na divoký západ. To se stane. Tak ahoj.
0: Čau, včera jsem si koupil 9 Magnum, jož už to je dobrá hračka. Jarda!
6: No tak během těch 25 let 100% Hradec získá titul nebo aspoň český pohár. Možná se tam stane něco, že by to získal i nějaký Baník. No ale věřím, že takovej kaval bude už sedět někde jinde než na KISu. Pěkně na Pražském hradě jako náš prezident. A díky němu budeme mít dobrou muziku a pivo zadarmo. Zdraví Jarda.
0: Je, kluci, neblázněte. Teď tam, víte, jaká by tam musela být nuda na tom hradě? Teď vám všechno zakážou, nemůžeš si tam pouštět techno, nemůžeš si pouštět house, nemůžeš si pouštět trance party, jako pozor, jako kdyby se nám to podařilo dostat Kavalčíka na hrad normálně každý večer úderem půlnoci, jo, jak se vždycky na jednom rozhlase pouštěla taková ta česká hymna, vždycky normálně tam bych rozestavil všechny ty bedny kolem celého hradu a pouštělo by se trance až do 3 do rána. Neexistuje večerka, konec! Žádný v 10, normálně až ve 3 ráno. Ještě Adelku stihneme.
7: Co si myslím, že se stane do roku 2050? Určitě vím, že můj věk nepřekročí 50, takže já jsem v pohodě. Nic jiného mě nezajímá. Papa.
0: No jo, Adelko, no, to se někdo má, no. My už budeme poslouchat KISS z domova důchodců. I'm the winner is... Máme tady vítěze. Ta hlasovka je krátká, ale myslím si, že velmi výstižná. Podle mě skvěle to trefil Jirka.
8: Michael, hele, můžou se stát zázraky, může tady všechno lítat, ale největší průlom by byl, kdyby Betlehem a Víčko už nebyly v roce 2050 spojený.
0: Víčko, tak to vidíte. Vidíte, co trápí české lidi?
9: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

Podobujeme také opět Praha osoba, jak se potkal s lampou, tak se to dneska nějak potkává. Ulice Jiráskova, to je Vracov, okres Hodonín, tak tam nefunguje červená signalizace na železničním přejezdu, takže opatrně je tam velmi silný provoz a vznikla velká kolona. No a ještě Bubeníčková versus Gajdošová, a to je v Brně, délka kolony už skoro 500 metrů, dvakrát osobák, na místo už jedou všechny složky.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Povaluju se tady už od 6, ale tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
4: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řeše to české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz pro muže.

0: Pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
1: Rádio KIS počasí.
2: Venku bude převládat jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia.
1: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
2: V prvním čtvrtletí přepravili vlakové soupravy přes 47 milionů cestujících. To je o více než 2,5 milionu více než za stejné období loni. Dopravci tak na nejvytíženějších spojích navyšují kapacity a růst zájmu o železnice očekávají i v následujících měsících. Podobný trend je vidět také u MHD nebo letecké dopravy. V tomto sektoru schválil Europarlament posílení práv cestujících. Ve věku 78 let zemřel novozélandský herec Sam Neill. Diváci ho znají především jako paleontologa Alana Granta ze snímku Jurský park. Byl považován za jednoho z nejvíce všestranných herců své generace. A teď zpátky domů.
3: Letošní sucho se na jihočeských přehradách podepsalo mnohem dříve než loni. Kvůli klesající hladině Orlíku skončil provoz lodního výtahu už o měsíc dříve než v minulém roce. A omezení zasáhla také plavbu na Vltavě. Podle povodí Vltavy je letošní hydrologická situace výrazně horší než před rokem.
2: Sport. Golfistka Sára Kousková obsadila na majoru Evian Championship ve Francii 57. místo. Českým maximem na turnajích nejvyšší kategorie tak zůstala 50. příčka Kláry Davidson-Spilkové z British Open v roce 2018. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
4: Markétky mají dneska svátek, tak Markéto, Radio KIS ti posílá další skvělou pecku. Užij si to, volume doprava.
1: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
0: Be happy.

jako z toho hudebního showbiznesu zešedivěl, ale znáte to, prostě někdy vám pábůh těch vlasů dá hodně, ale já myslím, že to vůbec nevadí, protože tohodle kluka právě pro tu úžasnou lesklou pleš si skvěle pamatujeme. Vypadá, že má 30, přitom už 30 nemá a dělá skvělou muziku.

0: Ladíte Rádio Kiss a dneska si dáme moudro dne na téma... No teď jsem to zapomněl, počkat, co to bylo. Ještě jedno. Posloucháte Rádio Kiss a teď si dáme moudro dne na téma... Jo, už vím, skleróza.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Pane doktore, ano, dobrý den, pane nováčku, tak co se děje? Pane doktore, já mám sklerózu. No, a od kdy? Co od kdy?
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádio Kiss.

0: SMSka, která mi přišla asi teďka v 50 kopiích. Michaele, potřebuju ty lístky na Pitbulla. Michaele, co mám pro to udělat, abych vyhrála lístky na Pitbulla? No tak všem posluchačům Rádia Kiss, jo, já to trošičku upřesním, chtěl jsem to říct až za chvíli, ale řeknu to teď. Čekáme na pecku od Pitbulla ve vysílání Rádia Kiss. 10 až 14. Jeden hit od Pitbulla. Jakmile uslyšíte Pitbulla, volejte 210 323 323. Třetí volající jde do studia.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Ranní trojka je tady. Co bylo největší událostí? Rozhodně to, že Míša a Patrik vyrazili na Ibizu. Stálo to za to, co?
3: Byl to obrovský zážitek teda.
4: To byla normálně meka, jo, party.
2: Ty jo, s váma to teda bude v sobotu, to se na vás těším, to bude samý srovnávání. No to víš, my jsme na Ibize měli tohle.
4: Počkej, to si kysáci počkají, protože my jsme něco nachystali, jedno takový video na sociální sítě.
3: Hele, hlavně je plné inspirace, že úplně novej playlist mám, Romane.
2: Fakt jo.
3: No jasně.
2: Já už jako nový hvězdy, že ten Geta, který jste viděli,
3: on
2: přijede.
3: Mi hodil flešku.
2: Tak tu si v sobotu zahraje. Okay. Na Kiss Party.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
2: Radio Kiss. Be happy.

Doufám, že si užíváte nádherného počasí, skvělé muziky, nejlepší devadesátky a možná jste někdy i přemýšleli nad tím, kysáci, co by mohla být práce snů. Ano, pro někoho je to třeba moderátor v nějaké soukromé rozhlasové stanici, jako třeba tady u nás na KISu, ale možná jsem našel ještě lepší flek. Tak pokud máte pocit, že sledovat fotbal celý den je ztráta času, ano, čau chlapi, jo, zdravím, tak bacha, dva Američané dostali práci snů. A já si dovolím říct, tohle je práce snů. Austin a Kevin sledují všech 104 zápasů fotbalového mistrovství světa z prosklené kostky přímo na New Yorkském Times Square. Kromě fandění natáčejí videa na sociální sítě, baví fanoušky a za celých 39 dní si každý vydělá $50,000, to je asi jedno mega. Na noc chodí teda do hotelu, přes den mají klimatizaci, občerstvení i pohodlné gauče, to všechno gratis. Jedna věc, která jim v jejich fotbalovém ráji chybí, je toaleta. Na tu musí kluci odbíhat do okolních podniků, ale to si myslím, že by nám vůbec nikomu nevadilo. Tak až vám někdo doma příště řekne, pořád jenom koukáš, miláčku, na ten fotbal, můžete podle mě s klidem odpovědět ano, lásko. Já totiž čekám, až mi za to taky začnou pěkně platit. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Jirka. Já myslím, že dobré věci a skvělé nápady by se měly šířit nejenom po Facebooku, nejenom po kanále YouTube, ale i také vlnovýma frekvencema Rádia Kiss. Já jsem viděl před chviličkou jedno video a musím takhle normálně můj tady virtuální rádiový klobouk smeknout hluboko k zemi, protože v Domažlicích vzniklo něco opravdu výjimečného. 6 českých mistrů kovářů společně během jediného dne vyrobilo originální 300-kilovou kovovou houpačku, která brzy ozdobí příhodu v park. Já už tady vidím hotové fotografie, celé to video jsem zhlédnul. V chodském nářečí se jí říká houpalka a její výroba se stala internetovým hitem. Videa, na kterých létají jiskry, duní kladiva a vzniká celé dílo doslova před očima, už na Facebooku vidělo miliony lidí. Jedno video právě na Facebooku překročilo teďka hranici už 2 milionů zhlédnutí a celkově se jejich práce dostala až k 6 milionům lidí. Kováři, kteří tuhletu houpajdu nebo houpalku dělali, říkají s úsměvem, že stojí hlavně za tím skvělá parta, která si sedla lidsky, mají si co říct, ale hlavně nikdo jim do toho nekecá a vzájemná pomoc a láska k řemeslu. Pokud byste to video chtěli, tak zadejte tam Domažlice, kováři, houpačka, podle mě vám to Facebook okamžitě vyleze, nebo to najdete i na YouTube. No a kdy to bude? Já jsem se tady snažil zjistit, kdy to bude. Mimochodem, ta houpačka vypadá fakt skvěle. Podle mě to je první nerozbitná houpačka na světě. 4 nádherné fošny, do toho pár 300 kila železa a tato houpačka už zbývá jenom napískovat, pozinkovat, nabarvit a v Domažlickém parku by se měla objevit nejpozději do konce srpna. Kluci, klobouk dolů!

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kisparáda. Kisparádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
5: Obloha je pro dnešek skoro jasná až polojasná a k večeru pak bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty napříč republikou dosáhnou až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Hasiči v noci na dnešek pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí nadále doporučují nevětrat. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Tentýž den odpoledne se na dvou místech zřítila. Příčinu požáru a výše způsobené škody zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na Instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmu Jurský park. A teď zpátky domů.
6: V Klatově, v druhém největším městě Plzeňského kraje, je od července městská hromadná doprava zdarma. Cestující mohou v autobusech využívat k nástupu i výstupu všechny dveře. Spoje jsou pravidelnější a častější. Zastávky na znamení. Cílem celkové modernizace MHD je rychlejší cestování. Z Klatov Lucie Sinková.
0: Sport.
5: Fotbalisté Slávie na závěr soustředění v Rakousku porazili Ružomberok 3-0. Český šampion se v pátém utkání letní přípravy dočkal první výhry. Favorit dal všechny tři branky až po přestávce. Jablonec rovněž v Rakousku porazil Osnabrück 1-0. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michael.
7: Tak prosím vás, už byl ten pitbull ve vysílání Rádia Kiss do 14. hodiny, nebo ještě nechce někdo dva lupeny?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.
9: Good evening.

0: Iglesias, 13 hodin 7 minut, posloucháte Radio Kiss, ať už jste v práci, nebo na dovolené, nebo máte volno, možná někdo má i rýmu, někdo nás poslouchá jako před hodinkou chlapy na Balatonu, tak vám přejeme krásné pondělí, svátek má Markéta. Za chviličku vás vemu do krásné obce Luková, která oslavila nedávno 720 let historie, ale ještě předtím se podíváme na jednu SMSku, která mi přišla. Michaele, s tou kapelou Daft Punk, to máš špatně. Pouštěli jsme si Milky, David Guetta, 2026. A bacha, kluci přišli na to, že to je prý předělávka tohodle. Stardust. Music sounds better with you. Jo, jo, je to tam. Tak vidíte, hudební průmysl si půjčuje a půjčuje. Ale pondělí, to slunečné, nám to určitě neskazí.
1: Michal Kahalčík na Kissu.

A děkujeme za tuhletu pecku. Slíbil jsem pozdravit Lukovskou pouť 2026. Na tom hřišti bylo to opravdu nádherné. Chtěl bych pozdravit nejlepší langoše. Snědl jsem jich tam opravdu hodně. Samozřejmě to bylo bio těsto, bio česnek, bio ketchup, bio tatarka a bio strouhaný sýr. Chtěl bych také poděkovat za úžasné palačinky, které se tam dělaly, všechny kolotoče. Dal jsem labutě, skvělá muzika. Prý tam byl úžasný a nejkvělý

Revival Vest, protože dokonce jsem si po několika letech zaspíval jednu z těch největších pecek od Kabátu. No, tak to byla pecka. Jo, já myslím, že počasí a všechno se to vyvedlo. Všechno se prodalo, došlo pivo, došly klobásky, došly kuřátka, došly krůty, došly makrely, všechno došlo. Všechno se snědlo, zábava skvělá. No a za malý okamžik uděláme někomu radost. Já mám takový pocit, že do té 14. hodiny ten Pitbull tady na Kissu fakt zazní. A zdravím všechny. A tohle taky znám. To byla taky nějaká hymna, že? Mistrovství světa v ledním hokeji. Je, to bylo ještě, je, to bylo hodně dávno.

0: Jeden lístek 3500 českých korun. Za dva lístky ušetřená sedmička. Je to i docela blízko pódia.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Tak co, kysáci, už byl ten pitbull nebo ještě ne?
1: Vyrazte s Kysem a loterii Maxa na pitbula.
0: Lupeny za 7000 kaček, prosím vás, to nejsou lístky někde tam kilometr daleko za 5 kilo, že byste si museli vzít dalekohled, ne. Jeden

0: jako třetí volající u svého mobilního telefonu.
1: Čau Michaele, tady Adel.
0: A zdar Adelko, tak první pocity, seš v éteru KISu.
1: Já tomu furt nemůžu uvěřit.
0: Jo?
1: Furt ne.
0: Jo?
1: Furt ne. No. A ty jsi to tak natahoval, dneska to bylo hustý.
0: Přátelé, dovolala se Adelka a já říkám, Adelko, která si myslíš, že ses dovolala v pořadí? No řekni, no.
1: No, říkám, ty vole zas první, a ono ne, ono to vyšlo.
0: Adelka si říkala, já jsem asi první, říkám, ne, seš třetí volající. Adelko, ty co ty a Pitbull 26. července Letňany Praha?
1: No musíme si najít hlídání.
0: Jo, počkej.
1: Ale určitě vyrazíme s
0: manželem. Ty seš čerstvá maminka?
1: Ne, no. 4 roky a 2 roky prckové. Takže.
0: Jasně, to musí. Kdo bude hlídat?
1: No babička, určitě babička.
0: Jo, prosím tě.

0: a jaké má vlasy pitbull, jo? Zvládneš jasný. To všechno?
1: Jasný.
0: No, tak spust.
1: Vezmem to od konce, jo?
0: Ano, má moc hezký vlasy, že jo?
1: Přesně tak, to je zrzek, jak má bejt.
0: Ano, Adélko, mimochodem, no. Už jsi byla někdy na takovém velkém koncertě?
1: Nebyla. Životě ne, Michaela.
0: Takže Premča s manželem.
1: Jo, přesně tak.
0: Já ti můžu říct, že když jsem se koukal, co nám tady Loterie Maxa dala pěkně do obálky za lístky, tak vy budete sedět velmi blízko. Hned zrovna zleva budeš koukat na tu stage.
1: To je hustý.
0: Normálně. Jako doufám, že nám uděláš prokys selfiečko, jo?
1: No tak jasný, to víš, že něco pošlu.
0: A ještě prosím tě, poslední otázka. Do kterého kraje jsme se dovolali?
1: Chrudimský, okres Chrudim.
0: Takže pondělí škrtám Chrudim, měj se krásně.
1: Super.
0: A vydrž mi na telefonu, gratulace,
1: ahoj.
0: No a další šance zase zítra, někde mezi 10 až 14.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

Kaluza, zdravíme. Máme další důvod k radosti, kysáci. Praha, hlavní město České republiky, se podle nejnovějšího žebříčku magazínu Time Out zařadila na 14. místo mezi nejkrásnější a nejšťastnější města světa. Průzkumu se zúčastnilo více než 24 tisíc lidí, kteří hodnotili, jestli je jejich město dělá šťastnými, jestli se tam cítí lépe než jinde a jestli si umí užívat každodenní život. No, tak zdravíme a děkujeme. Alexandra Sten, Mr. Sax Beat. A zdravíme všechny, co umí na saxofon hrát, jeden z 10 nejtěžších nástrojů na světě. A já jsem šťastný na kysu. Taky hezký, že?

Za malý okamžik už střídání stráží. Já se zatím nechám jako v tajnosti, kdo tady bude s Radkem Hrdinou. To uslyšíte po 14. hodině, vydržte. A mimochodem, pokud jste chtěli zalít vaší zahrádku a chcete to mít takzvaně zadáčo, tak vydržte do zítřejších 11 hodin. Česko prý zasáhnou velmi silné bouřky a déšť. Meteorologové vydali výstrahu. Zítra mezi 11. a 22. hodinou by mělo na celém území České republiky pršet. Tak za chviličku už odpolední Jump Radek Hrdina a jakou tady bude mít dneska krásnou dámu. Těším se na vás zítra v 10. Ahoj!

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ještě jednou se veřejně takhle omlouvám, přátelé, tuto píseň tam dal a doplnil playlist takhle pěkně Michal Kavalčík, takže omlouvám se, pokud vám to nějak zkazilo odpoledne. Jinak tady se mnou už ve studiu Soňa Ede, k tomu se dostane, teď on doprava.
2: Ano, přátelé, pojďme se podívat na to, kde to jezdí a kde zase ne. Pokud jste někde v Českých Budějovicích, tak bacha, nehoda se stala v ulici Rudolfovská třída. Pozor, dávejte také v Břeclavi, v Lidické a v Mendlově, i tady v křižovatce došlo k dopravní nehodě. A pak tady máme ještě informace z D11, a to je 42,5 kilometr ve směru na Hradec Králové.
1: Já doplním ještě Louny, tady se bouralo Štefánikova ulice, je to tak nějak od nás v tuhle chvíli všechno, jdeme na odpolední jump, hezké odpoledne.

0: klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trendsové scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss počasí.
2: Obloha je pro dnešek skoro jasná až polojasná a k večeru pak bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty napříč republikou dosáhnou až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Poslanec za motoristy Filip Turek měl v Praze u stanice IP Pavlova krátce popolední dopravní nehodu. Podle prvotních informací se jeho vůz srazil s nemocničním autem, to skončilo na střeše na tramvajových kolejích. Věc nyní řeší policie. Hormuzský průliv, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu, je otevřen pro obchodní plavbu. Prohlásil to prezident Spojených států Donald Trump. Rovněž americké velitelství CENTCOM uvádí, že úžina je pro lodě volná, ačkoliv Írán tvrdí opak. A teď zpátky domů.
3: Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo 200 milionů korun na výkup bytů na sídlišti Slunečnice ve Šluknově, které mají pomoci rozvoji této vyloučené lokality. Dotační výzvu vyhlásil úřad v pátek. Sídliště Slunečnice vybral jako pilotní projekt a na výkup bytů naváže sociální práce v lokalitě. Ze Šluknova Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Dominik Stříteský ovládl po třetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2,3 sekundy Filip Mareš. Třetí skončil úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody zaostal za Stříteským o 25 sekund. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
4: Blanko, moc krátě děkujeme, Radek Hrdina, Soňa jede, no, pro tento týden.
5: Ahoj, ahoj, ahoj, to je můj drahoušky.
4: Odpoledně už je to tady.
0: Nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: 11 hodin 7 minut, je 13. července, je pondělí, v kalendáři svítí Market a všechno nejvíc nejlepší. Jestli správně přepočítávám, Soňo, když tak mě oprav, ale my tady v našem týmu máme jednu jedinou Markétu.
1: Ano, je to tak.
0: Já bych nerad nějakou zapomněl.
1: Tuším, že jednu.
0: Co? Máme tady Maky, no ne?
1: Maky, no ano.
0: Maky je, prosím vás, ale já myslím, že už to dobře víte. Tady slečna, má zatím jméno, a ona
1: taká
0: dlouho.
1: Socka
0: ještě
1: trošku.
0: Bude, no, socka, přesně tak. Jo, takže přátelé, to ještě dlouho slečna bude.
1: Ano, doufáme.
0: Doufáme.
1: A přejeme si to.
0: A tam má dneska svátek a už samozřejmě všechny Markéty, tak všechno nejvíc nejlepší
1: tak,
0: Markéty, tak je samozřejmě hromada v České republice.
1: No,
0: jak se máš,
1: Soňo? To je taky hromada, co těch píše, veď?
0: Markéty?
1: No je.
0: Markéty,
1: no je, po té době, co tady na Instagramu Rádia Kiss proběhla naše seznamka a tvůj krásný medailonek, tak věřím, že jsi musel být velmi úspěšný v seznamování.
0: Musím říct, že jako opravdu někdo napsal, když tak se koukněte na sociální sítě Rádia Kiss, nejenom já tam mám medailonek, má ho tam i Soňa.
1: Bohužel.
0: Ano.
1: No, nicméně teda musím říct, že mě taky napsalo dost mužů.
0: Ano.
1: Ano, od té doby tedy.
0: No musím říct, že vlastně tam jsme zapomněli na jednu věc v tom medailonku, že ty máš ráda rybáře, protože vlastně jako opravdu, co tě potěší. A přátelé, pokud tam jste někde, napište na sociální sítě Rádia Kiss klidně po ten příspěvek, dejte tam fotky s kaprama, štikama, jeseterama, prostě a tohleto je věc, která Soně udělá vážně radost a my jdeme na odpolední jump Rádio Kiss. Radek Hrdina a

0: V jedné vteřině.
1: A co pak jsi to na mě, Radečku, zase dneska připravil? Co
2: já si myslím, že tohle je jako hodně jednoduchý, si myslím, je to legendární. Dokonce ale, zase, teď jsem se dostal do klinče, vůbec netuším, jestli ještě koncertují nebo něco podobného. Několikrát byli v České republice, jsou velmi populární. A vlastně nebudeme chodit daleko, protože se jedná o část tvé rodiny. Takže...
1: Tak to
2: poměrně
1: zase...
2: velkou část.
1: Opravdu, jo?
2: Ano, ano, ano. Takže jsi připravena?
1: No.
2: Jsi ready? Pojďme se na to teda společně podívat. Kdyby náhodou Soňa to nerozklíčoval, přicházíte na řadu vy a vaše mobilní aplikace. Mm-hmm. Takže...
3: Bajla, bajla, bajla, bajla!
1: Já ti dám taký bajla, bajla, ty. Ještě veš
2: bajla. No hádej, nehraj o čas, prosím.
1: No, Gypsy King,
2: no, vidíš, co ti říkám!
3: Bajla, bajla, bajla, bajla, bajla, bajla, bajla.
2: No teď, jak máš ten nový přeliv, tak podle mě jako...
1: Jo, takhle vlastně, no teď jo, teď už by to šlo, já jsem říkala, co jako blondýna s modrýma
2: jako, jako Gypsy Queen, jo. Ale jako jenom v tom nejlepším prostě na světle, jo?
1: No samozřejmě, jsem popálená,
2: hezka. Krásný ženský, že?
1: No.
2: No takže...
1: Mají rytmus,
2: no,
1: krvě,
2: mají rytmus, je to tak prostě, tu nespoutanost a tak dále. Takže
1: já,
2: legendární Gypsy Kings, tady u nás, na Kiss. Máš boda.
1: Díky.
0: Kiss Hit v jedné vteřině.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Raní trojka je tady. Co bylo největší událostí? Rozhodně to, že Míša a Patrik vyrazili na Ibizu. Stálo to za to, co?
2: Byl to obrovský zážitek teda.
3: To byla normálně meka. Jo, party.
1: Ano. Ty jo, s váma to teda bude v sobotu, to se na vás těším, to bude samý srovnávání. No to víš, my jsme na Ibize měli tohle.
3: Počkej.

0: jako nový hvězdy, že ten Geta, který jste viděli,
1: on mi hodil flešku.
0: Tak tu si v sobotu zahraje. Okay. Na Kiss Party.
2: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Hladíte pondělní prázdninový jump, tentokrát se Sňou a s Radkem. No a Ráďo, já si musím zeptat, ty jsi byl na dovolený teď, jsi se vrátil?
1: Včera jsem se vrátil večer, v podvečer, asi před 8 hodinou večer.
0: Musím říct, teď budeš balit, co ty holky?
1: Proč?
0: Teď budeš balit, ty holky, protože jenom svítěj krásně ty oči,
1: jo, takhle
0: jak
1: jsem jakoby opálený. Musím říct, že se zadařilo, to zase jo, jako. No ne, byl jsem v Chorvatsku, celý týden vyšel, byl jsem tam jenom se synkem.
0: Hledali jste poklad, jsem koukala.
1: Hledali jsme poklad, našli jsme a spoustu věcí a blbostí, některý, který děláme každý rok na dovolený, jsme vytunili zase o patro, vejš?
0: No a máš
1: takže to bylo skvělý.
0: A máš pro nás nějaký jako čerstvý infošky, kdyby se třeba naše posluchače chystali do Chorvatska, na co si mají dávat
1: pozor? Ježišmarja, to je takový opakování matka moudrosti, kdyby náhodou, protože samozřejmě máte dovolenou před sebou a jedete třeba na to místo, tak přátelé, doporučuju. Určitě zkontrolovat si známky, mm-hmm. Jo, bacha na to.
0: Hlídaj, jo?
1: Hlídaj. Už mají na to zařízení, prostě už to není jako, že hlídá, ale někde u cesty daleko hledama. Už tě normálně vyhoděj tvoji SPZ-ku a čekaj na tebe na hranicích.
0: Fakt, jo?
1: No ježiš.
0: Ty bláho, tak to už to mají takhle dokonalý. Pozor taky na vejs. Já tuším, že někde v Rakousku, nebo kde je to trestný ho používat.
1: To je jedna věc, tak se nepřiznáte
0: před kontrolou. Nebo oni ti můžou kouknout do telefonu a normálně ti dát pokutu. Opravdu,
1: no,
0: pozor.
1: Bacha na vesty taky, ne všude jsou zelený, musíte mít oranžový.
0: Fakt?
1: No, myslím, že Rakousko zrovna.
0: Já mám oranžový.
1: Ale říkám, to si zjistěte, známky a hlavně, co třeba doporučuju, načerpat, byť třeba se vám bude zdát dražší, třeba na poslední pumpě v České republice, protože je to furt levnější než v Rakousku. Třeba o 10 korun na litru.
0: To je hodně.
1: Takže opravdu, aby se to přejeli, pak to krásně přejedete do Rakousku, ale myslím, že ty, co to jezdí, to vědí, takže tohle to.
0: Hele, a co třeba moře a na plážích a takhle všechno
1: výborný,
0: v pohodě?
1: Výborný,
0: jo?
1: Fakt
0: nějaký
1: super.
0: Žralok,
1: no nic,
0: do zadku, nic, zase.
1: Nic. Vždycky před sezónou se objeví a pak se sezónou nic a jsem zklamaný. No nic, tohle to je jedna věc.
0: Zlodějů se bát taky nemusíte, když tam není rádio už, tak v pohodě.
1: Je to tak, kapsáři se vrátili zpátky do Prahy. No a co jiného, jako počasí, tohle se prostě si užijete dovolenou.
0: Bylo krásný, jo?
1: Bylo nádherně, bylo krásně, moře bylo skvělý, úžasný. Takže opravdu jsme si to užili. Jediný trouble asi z dovolený, pokud jedete autem tam a zpátky. Přátelé, přejedete 3 státy směrem do Chorvatska. Mm-hmm. Nebo jo, do cílové destinace. Přejedete cizí země. Rakousko, Slovinsko, v Chorvatsko.
0: Jo.
1: Jediný trouble nemáte.
0: Uh-huh. Ale přejedete do Čech?
1: A máte jenom pravdu. Přátelé, my jsme vyhlášený prostě jako jelita.
0: No jo, no.
1: Jako opravdu zácpa začala. Přesně, jak je bývalá hranice u Mikulova. Mm. Takový ten starý barák.
0: Ano.
1: Jo? Tak přesně pod tím barákem jsem vyjel do zácpy. Stal jsem celkem ve 4 zácpách. Takže před Českou republiku domů bylo vlastně něco jako před 3 státy. Děkuji moc krát. Ale to k tomu patří.
0: Je
1: tak hezkou dovolenou, ať se vám všechno špatný vyhne.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: the rigger digger ding dong song.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer.
2: Best of Millennium.
1: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: tomto.
1: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, co si budeme, když vám v hlavě tak nějak lidově ebne, no tak to prostě je, to prostě může být nějaká životní situace, může to být cokoliv prostě jinýho, stresy a tak dále, je to docela dost kolem nás vůbec, ale když někomu ebne a je to stroj, to už je docela divný.
2: Je to tak, a to se právě stalo, přátelé, a není to tak dávno, možná už jste to i viděli na internetu, je takové virální video právě z toho, když se zbláznil jeden humanoid, který mimochodem se prodává i tady u nás v Čechách, stojí asi 500 000, je to takový robůtek, vypadá docela jako hezky všechno, no a v jedné čínské provincii ho měli normálně klasicky v kanceláři, protože opravdu v Číně a tady v těchto asijských zemích, tak tam už to funguje naprosto normálně a potkáváte je tam poměrně často. Nicméně teda tady tenhle ten robůtek, jak já mu říkám, tak opravdu se trošku jako zbláznil a malinko mu opravdu eblo, jo, jak říká Ráďa, pač on z ničeho nic běžel k zaměstnanci, který chudák seděl u počítače, nic nedělal a začal na ně dělat různé kung fu výpady a tak dále. Tak ten rychle se zvedl a utíkal pryč a potom ho tam teda nějakým způsobem jako spacifikovali a nakonec zamrzl v jedné tedy bojové jako póze, jo. Ale teď si vím, že takový robot je přece jenom z plechu a ze železa a tady z těchto.
1: A nic ho nebolí.
2: Přesně, a jednu ti flák. No tak jsi mrtvej, že jo, to prostě jako sorry.
1: No ne, ale... tak jako ty jsi dospělej, dejme tomu, že nějak ještě ta hlava nějak přemýšlí, no, jo, že prostě no. Něco uděláš.
2: A teď kdyby dítě,
1: ale kdyby to bylo u dítěte.
2: No právě.
1: To je,
2: no.
1: Jo.
2: No a opravdu on ti umí normálně, to já se na to tady koukám, to je Jean-Claude Van Damme, to mi řekni, kdo ho to naučil, to tam musí mít ale někde naprogramovaný.
1: No, to je naprogramovaný, no jasně, tak pochází z Číny, jako takže.
2: No
1: jako
2: dobře, ale tak proč jako, když je to do kanceláře, to programuju na Kung Fu Pandu tady? Vždyť to přece není normální.
1: Já vím, no tak právě jako chtějí vyvolat konflikty na pracovištích.
2: Mimochodem jsme se tady bavili z rádiu.
1: My tady máme neustále mezi sebou, ano, my dva, že jo? Ano,
2: my si
1: a taky neumíme kung fu.
2: Ručně stručně, že jo?
1: To prostě. No to je pravda.
2: No, no.
1: Takže přátelé, ano. Roboty, já bych ještě chvilku počkal.
2: Já taky. No.
1: Až budou v cajku.
0: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kysu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A po hodince zase dopravit se tady u nás na rádiu Kiss, takže mám teďko, řekneme, kde nám to úplně jako nefrčí a možná jako kdybyste neměli jezdit.
2: V Opavě, pozor, ulice Nádražní, tam se bouralo, bouralo se také ve Vyškově, tady to je ulice Křečovská, kde byste si měli dávat pozor. No a pozor dávejte také v Kamenici, tady na Praze Východ, i tam došlo k dopravní nehodě.
1: Pojďme se podívat do Liberce, Řeznická ulice, tady to je bouračka, stejně jako v Plzni, a to na Francouzské třídě, i tady se bouralo, takže opatrně. No a klídek, pohoda, no splynu, ať ty prázdniny jako úplně nezačínají, jako, no nezačínají, ono 13.
2: No právě, no.
1: Ale furt je to na startu.
2: Přesně tak.
1: No, takže opatrně.
2: Šťastnou cestu.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Kiss počasí.
6: Obloha je pro dnešek skoro jasná až polojasná a k večeru pak bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty napříč republikou dosáhnou až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Rybař ohrožoval na Blanensku dva rybařící chlapce plynovou pistolí, ze které vystřelil. Chlapci vyrazili na večerní rybaření s platnými povolenkami. Muži, který je ohrožoval, ujeli na loďce a zavolali policisty. Ti na místě zjistili, že muž se zbraní je také rybář. Provedená dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 3 promile. 49-letému muži byla odebrána plynová zbraň a bude se zpovídat z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 tisíc zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf koncernu Oliver Blume. Už dříve padlo rozhodnutí o propuštění 50 tisíc lidí do roku 2030. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 tisíc lidí. A teď zpátky domů.
7: Krajská nemocnice v Liberci bude tento týden po více než 4 měsících otevírat svůj parkovací dům pro 329 automobilů, pravděpodobně ve čtvrtek. Umožní to postup prací při výměně vodovodu a kanalizace ve frekventované Jablonecké ulici v centru Liberce, odkud je vjezd na to.

0: pokryté parkoviště. Z Liberce Lucie Sinková.
1: Sport.
2: V Šumperku bude od úterý do 18. července světový šampionát mladých hasičů. Přijedou na něj závodníci z 23 zemí světa. Pro Šumperk jde o největší mezinárodní sportovní a společenskou událost v jeho historii. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
0: Máme chviličku po 15. hodině a na vlnách Rádia Kiss, Radika Soňa.
3: Alan Walker nebo E-Type, muzika právě teď na Rádiu Kiss, hezký odpoledne.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Máme další hodinku v pořadí druhou od polního jumpu na rádiu Kiss a budeme se bavit za chviličku o nevěrách.
1: No, a to je tvoje blízké téma, rádio, a já být tebou, tak si dám velký pozor, protože já dám vlastně takový malý návod,
0: ano,
1: jak se ženy mohou pomstit svým nevěrným mužům. A není to nic příjemného.
0: A můžeme to přeloudovat i jako kdyby to bylo v obráceně, jako že by jako chlapy mohli.
1: To se nedělá, že nám se to nedělá, ale já si umím, u tebe se umím živě představit takovou pomstičku, ano, ano.
0: Jako že jo, jako mi to províst.
1: Jo.
0: Sám jsem zvědavý, mi úplný prdlaj, svědrž se za malou chvíli tady u nás na rádiu Kiss.

0: není vůbec jako pěkná věc a kdo ještě nemá odškrtnutou, bude mít kliku a třeba si ji někdy odškrtne. Ale to vám samozřejmě nepřejeme, kež by se vám takováhle věc vyhla, než jste se milovali až do konce svých dnů a samozřejmě ty přijdou co nejpozději. Ale když už to přijde, no, tak samozřejmě ta jedna strana je prostě zklamaná.
1: Zhrzená dokonce možná.
0: Naštvaná.
1: Ano. Jo? A je třeba se pořádně pomstit.
0: To je pravda.
1: Ale prosím vás, neberte to jako návod, to, co vám teď tady povíme na Vlnách Rádia Kiss. Určitě nebrat a nebrat si z toho příklad, ano, milé dámy. I když, Ráďo, mně by se to líbilo, kdybych to třeba tobě mohla udělat jen tak jako ze srandy. Jako
0: myslíš tu pomstu?
1: Ano, jako no, takový malý, víš, kanadský žertík, ani by si mi nemusel být nevěrný, ano?
0: Jsem sám zvědavej. No,
1: představ si, holky z Texasu se s tím prostě nemažou, jo? Tady týhletý kočeně, a je pěkná, jako jo, fakt hezká holka, je asi zhruba 43 let a zjistila, že jí manžel je nevěrný. Řekla, jo, kámo, jak chceš, aha. No a když spal, tak vzala pěkně lepidýlko, zalepila mu půlky k sobě. A...
0: Počkej, jako vteřinový. Jako
1: ano, ano. A jo, ještě předtím mu dala projímadlo. No
0: počkej,
1: a pak,
0: to
1: už jenom,
0: nebezpečný,
1: ne? Pak už jenom čekala na výsledek. Nenom, že to může být nebezpečné, o to dokonce nebezpečné bylo, protože tady tenhle ten pán, teda chudák, skončil opravdu v nemocnici a žena byla teda obviněna samozřejmě v nějakém trestném řízení a nesla za to potom ty následky, ale umíš si to, chápeš, jo, teď si vychutnáš to, jak on...
0: Já si myslím, že holky z Texasu se toho nebojí, doma máš pravdu, na druhou stranu jako měli trošku přemýšlet. Já bych ten nápad malinko inovoval, jestli můžu se dovolit. No. To znamená, že jako mezi půlky suchej zip.
1: Aha.
0: Jo, je to zalepený, ale když přijde prostě jako už to dráma, tak to můžeš přece jenom jako odtrhnout.
1: No, o to právě šlo, že on nemohl.
0: Já vím.
1: Chápeš?
0: No a kdy to poznali, až když mu to teklo ušima?
1: No to no nevím, jak mu to rozdělovali, no, potom v nemocnici asi skalpílkem.
0: Ježišmarja, přátelé, opravdu si z tohohle neberte příklad. Tohle ne.
2: Radek Hrdina a Soňa Ede. Na Radio Kiss.

0: Fajera s Teskysem a loterií Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A má oblíbená rubrika, na to jsem se těšila. Probíhá nám stále nějaké mistrovství ve fotbale, tuším.
2: Světa, viď?
1: No je, tak ty pro nás budeš mít určitě čerstvé informace.
2: Nejenom se pojďme kouknout samozřejmě, jak to dopadlo po víkendu, každý fotbalový fanda samozřejmě ví, ale jak to tam vypadlo, nebo spíš vypadlo, někdo vypadl, no. Musím říct, že jsem fanděl Norsku, protože mě bavila ta fanouškovská page, ta stránka, jak to prožívali, ale Anglie byla lepší, takže postoupila, takže semifinále si zahraje Francie proti Španělsku, Anglie proti Argentině. Takže tohleto uvidíme, kdo z toho vzejde do finále a samozřejmě do boju o třetí místo. Takže tady z těch čtyřech se už bude hrát vlastně o medaile. Jenom jeden bude smutný.
1: A máš nějaký tip, který by to mohl vyhrát?
2: Takže děkuju, já nejsem žádný odborník, ale Francie, Španělsko postoupí za mě. To je jako jenom moje úvaha, postoupí Francie.
1: Francie, myslíš, jo?
2: Anglie, Argentina. Mohlo by být překvapení, ale myslím si, že přece jenom Argentina s Messim to ukopou a zahrají si finále. Francie, Argentina. To je ale všechno ve hvězdách. 14. znamená zítra od 21 hodin Francie, Španělsko, o den později od 21 hodin Anglie, Argentina.
1: Držíme palce.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádiu Kiss.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: 18. července, takže to je opravdu zanedlouho, protože je pondělí, takže my to zkrátíme, je to tuhle sobotu.
2: Jo, tuhle sobotu, Pláž Klůček, Máchovo jezero a nejlepší Kiss Party Live. Tohoto léta samozřejmě, i jak jinak.
1: Tak ona každá je samozřejmě dobrá, jo.
2: No dobře, ale tohle, jak je tam ta voda a když vyjde počasí a my tam můžeme všichni naskákat, kysáci, tam prostě nesmíte chybět, halo.
1: Soňa nesmí samozřejmě, protože tam má zákaz od ochranářů vlastně ryb, ale přátelé, my ostatní můžeme, to znamená nejenom my, ale i vy. A my tam budeme tuhle sobotu.
2: Ano.
1: Lístky, ano, ještě jsou v předprodeji. Přátelé, ještě můžete. No samozřejmě, pokud se je koupíte dopředu, tak i nějakou tu korunu vyděláváte.
2: Ano, ale jo? Nepočítejte ušetříte. S tím, že se dostanete do VIPka, protože bohužel VIPko už je beznadějně vyprodané. Nicméně nějaké lístečky, tedy třeba klidně k pódiu rovnou, ještě zbyly. Tak rychle nakupujte, protože se může stát, že tam přijdete, už třeba nebude vůbec nic, bude vyprodáno.
1: No, ale kdyby náhodou samozřejmě vyprodáno. My to tam jako samozřejmě dokážeme nějakým způsobem přifouknout, do nekonečna to ale nejde. Nicméně tím chceme říct, že i na místě budou lupeny. Takže kdyby přece jenom, protože třeba nevidíte, jak vám to vyjde s prací, s jídáním dětí nebo cokoliv jiného, tak samozřejmě pokud se rozhodnete na poslední chvíli dorazit, ano, lístky na místě budou. Měla nějakou tu pětku, budou dražší, tak jak to bývá, ale každopádně budou.
2: A kdo dřív přijde, ten dřív co?
1: Paří!
0: Polední jump. Kiss. Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, máme tady opět dopravu. Pakli, že jste za volanty a víte o nějakých komplikacích, tak nám určitě dejte vědět, my budeme moc rádi. Co se týká dopravy teď aktuálně, tak tady mám dopravní nehodu, která se stala, prosím pěkně, v Plzni. Je to v Přešticích a je to ulice Husova. Tak tam buďte opatrní, potom taky D56, 50,5 km ve směru na Frýdek Místek. No a ještě tady mám dopravní nehodu v ulici Dopravní v Praze.
2: Pojďme na Šumpersko, Mohelnice, konkrétně je to ulice, konkrétně náměstí Tyrša Fignera, tady máte bouračku, dopravní komplikaci. Stejně jako v Praze je to ulice Dopravní, takže i tady počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu a jdeme do druhé poloviny odpoledního jumpu na Kissu.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
3: Představte si, že se schováte na místě, kde vás nikdo nemá najít. Jenže pak zjistíte, že se sami nemůžete dostat ven. Z nevinného úkrytu se rázem stává pořádně nepříjemná past. S přibývajícím časem roste napětí, vzduch houstne, nervy pracujou. A to nejenom ve filmu, ale i u vás doma. U snímku Úkryt nebo past přesně nastane ta chvíle, kdy začnete hlavním hrdinům radit přes obrazovku. Tohle je přesně ten thriller, u kterého si budete celou dobu říkat, tohle fakt nechceš zažít. Už brzy na streamovacích platformách. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxu Rádia Kiss.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne bude většinou ještě skoro jasno, později pak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 25 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Novinářům to po jednání kabinetu řekla ministryně financí Alena Schillerová. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Zároveň ale zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu traktorů v Brně. Zůstane tam centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Produkci firma přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. A teď zpátky domů.
2: Pražský Hlávkův most se opravuje. V sobotu se tu omezila jak automobilová, tak i tramvajová doprava. Tramvaje přes most nejedou ani v jednom směru. Auta jsou ve směru do Holešovic svedena do jednoho pruhu. Práce tu budou probíhat do konce prázdnin. Dodejme, že s jejich začátkem se čekalo na konec výluky metra C. Z metropole Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Mezinárodní fotbalová federace se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí o turnaji snít celý svět a nikoli jen Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, za zprávy poděkujeme vám, popřejeme druhou polovinu odplního jumpu, ještě dvě hodinky tady u nás na Kisu.
4: No a nalejme si korunu, baby, baby, mňam, mňam, mňam.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Máme krátce po 16. hodině, my vám přejeme ze Soňou samozřejmě moc hezké odpoledne a pojďme se podívat úplně jako tak nějak dobrým směrem v cestování. My vám totiž za malou chvíli, tady hlavně Soňa, vám přednese něco, co vám podle mě udělá radost, protože když mi to tady říkala, tak musím říct, že wow, jsem rád, že se to děje a dít taky bude teprve.
1: A musím říct, že ti z vás, co doteďka neletěli, tak určitě poletíte a rádi.
0: No, ale netýká se to těch, který teprve poletěj, ale vy, co cestujete třeba pravidelně a víte, co to obnáší s různýma leteckýma společnostma.
1: S toho budete mít největší radost.
0: Je to tak, to cestování letadlem se totiž o dost usnadní. Proč a jač? Za chvilku na Kisu.
2: Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Budeme cestovat a budeme letecky cestovat tady u nás na Rádio Kiss v odpoledním jumpu, protože Soňa má pro vás velmi dobrý informace. Pokud cestujete letadlem, tak pozor, něco se bude scelovat, ucelovat a je to moc dobrá. Jedna zpráva za druhou.
1: Ano, mění se letecká pravidla a my všichni, co cestujeme letadlem, to vítáme a věřím, že i vy budete. Protože třeba ku příkladu, cena příručního zavazadla, která teď byla třeba někdy zvlášť, musel si to dokoupit.
0: Ne někde takovýhle bylo... kila, někde takovýhle, někde přesně. Rozměr, takovej, někde makovej.
1: A ne vždycky to bylo právě součástí té letenky, tak odteď už to bude muset být součástí letenky. To znamená, koupíte letenku a vždycky v tom máte příručáček zdarma, jo?
0: Geniální.
1: Ano. Dále, když si uděláte třeba překlep do letence, teď to byl velikánský problém, to vlastně jako
0: já vyměnit. Jsem to zažil.
1: Někdy si musel kupovat úplně novou letenku, bohužel, prostě už jako peníze byly ztracený, tak teď to normálně opravíte zdarma. Další dobrá zpráva je, že pokud letíte s dětmi, tak ty děti musí ze zásady vždycky posadit vedle vás. A to bez příplatku.
0: Přátelé, tohle není automatický, řešila to moje známá, kdy dosadili její malý děti po letadle, včetně jí, takže naštěstí to tenkrát dali dohromady. Super.
1: Pokud se vám třeba spozdí let a nebo ho úplně zruší, tak vám aerolinku musí aerolinky musí do 4 dnů poslat návod, jak si můžete zažádat o kompenzaci, jo? A dokonce když budete chtít papírový palubní lístek, někde za to chtějí peníze.
0: Do 4 dnů, ne to dřív?
1: Ne, do 4 dnů.
0: Jo.
1: Ale oni sami ti pošlou návod a vyzvou k tomu, aby si zažádal o tu kompenzaci. A pokud budete chtít palubní papírový lístek, tak ten máte samozřejmě zdarma. A pakli že vám třeba zruší let aerolinka a vy se nedostanete na palubu letadla, někdy se tak je, protože
0: jsem to zažil v Římě.
1: Ano, víc letenek než mají, tak má 3 hodiny na to, aby vám našla nový let. Dobrý, ne?
0: To je dobrý, protože já jsem tenkrát skončil na celou noc prostě v hotelu.
1: Ano.
0: A měl jsem s tím samozřejmě komplikace.
1: Samozřejmě.
0: Přátelé, blízká se nejlepší časy, od příštího léta by tohle všechno mělo jít v platnost.
1: Jupí!
0: Jupí!
2: Odpolední jump od 2 do 6 na

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Odpoledním jumpu na Kisu jsme se dneska už jednou o cestování bavili. Každopádně teď pro vás máme úplně aktuální informace, které se vám určitě budou hodit i letos.
1: I letos, je to tak, pojďme si to jen tak lehce propinknout, protože tohle je aktuální teďkon článek. Třeba takový kouření na pláži, přátelé, pokud kouříte, tak pozor na to, kde. Ano.
0: A koho? A
1: protože je to tak, no, samozřejmě na značce cigaret záleží, že jo, tohle jsou. Ve Francii platí již druhým rokem plošný zákaz opatření postupně. Ho zavádí i Španělsko, takže pozor, hlídat si cedule a nařízení, vždycky to najdete někde na krajích pláže. Jo, koukněte na to. Protože třeba ve Francii za porušení pravidel zaplatíte 135 euro. To je ještě únosný, protože to je, dejme tomu, 3200 korun. To ti jako úplně zase neskazí tu dovču. No, a je to k naštvání, zbytečný.
0: Jedna cigaretka.
1: No ale když tě načapou ve Španělsku, těch daných lokalitách, kde už to zavádějí a už to je to zavedené, tak je to 2000 euro. Takže to je skoro 50 tisíc korun, nebo prostě 50 tisíc korun.
0: To je strašný.
1: Jo, takže pojďme se kouknout dále. Třeba taky plavky. Řekneš si plavky. No jo, ale bacha na to. Jo, tady prostě můžete opravdu ty plavky mít jenom na pláži. Pokud jdete z pláže, sundava. Jo?
0: Jak, jako?
1: No, jako, že se převlíkneš prostě.
0: Jo, takhle.
1: Jo, tohle to. Nemají to rádi potom, jakoby, v restauracích.
0: No to jo, to je pravda.
1: Tak dále, prostě, takže bacha na to. Tady je to odstupňovaný různě podle lokalit. No, pojďme se kouknout ale třeba na takový přenosný reproduktor. Nemusím chodit daleko, minulý týden to Chorvati používali, každý třetí to tam měl. Vypadalo to tam jak na pouti. Takže pozor, pokud si v Portugalsku přinesete na pláž přenosný reproduktor a budete mít hlučnou tuto záležitost, pozor, tady můžete vyfasovat 4000 eur, 97 tisíc korun.
0: Krásno.
1: Ale pozor,
0: se vyplatí.
1: Pokud by si se hádala, byla naštvaná, agresivní nebo něco podobného, pozor, je zaznamenána i pokuta za toto již 36 tisíc euro.
0: Neblázni.
1: To je 837 tisíc. Začalo to hlasitou hudbou na pláži, vygradovalo to až do 837 tisíc korun. A nemáš odvolání.
0: Ty bláha.
1: Přátelé, takže z toho pramení jenom jedno jediné, to, co tady vždycky říkáme, kouknout se, když přicházíte na pláž, vždycky tam najdete nějakou informační ceduli nebo nějaký malovaný cedulky a pacha na to, protože vás může stát a nedomluvíte se. Ta pokuta prostě tam přijde.
0: Je to tak, přátelé, prostě jiný kraj, jiný mrav.
1: A užijte si dovoleno. Bez újmy.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Show Rádia Kicks.
1: Já teda doufám, že teďko na Soni něco neprozradím, jo, ale pojďme nejdřív kouknout na tu první věc. A to je, cože to máme za novinky na Kiss Shopu Rádia Kiss. Najdete to velmi jednoduše, www.kiss.cz. Tam je takový okýnko, je to ohraničené, takže ještě to přitáhne víc oči, takže skutečně jednoduše, velmi jednoduše to najdete. Kliknete na to, jste v našem e-shopu a kromě toho, co tam už je v nabídce, tam máme teďko nově, a no, to pink. Je kšiltovka černobílá a velmi krásná.
2: No ale to počkej, to nikoho nezajímá. Co vás bude, holky, no zajímat?
1: Jo. Prosím vás, pěkně.
2: Ano, to jsou kroptopíky. Ano, máme tam nově kroplá krásná tílka. Úplně takové přilehlé na tělo. Jo, prsíčka v tom jsou šťavnatá, Klotilda, Matilda
1: bílý,
2: se
1: černý.
2: Těší. Ano.
1: Vypadají krásně.
2: A pak co je ale roztomilé? Malý Radeček tam je a je tam oblečený v takovém malém, krásném promiminka, jak se to jmenuje?
1: Bodíčko.
2: Bodíčko, ano. Jozi si mori, ale to je takhle dostupné.
1: Dobře, si koukněte na to, ale pojďme se bavit teď o těch dvou novinkách a to je kšiltovka, takže chlapi, to je pro vás hlavně, samozřejmě ženský, nejsou eliminovaný a rozhodně do toho jděte taky, ale ty dámský kroptopy a to je právě to, co nechci úplně a doufám, že nepropálím, protože naše holky je budou mít tuhle sobotu na Máchově jezeře na Kiss Party Live, takže holky, je pondělí. Jestli chcete je být jako vy sladěný s našima holkama, já si myslím, že je na místě objednávat tyhle si
2: kroptopíky, ano.
1: Já to nenosím.
2: Je to prostě kroplí, teda jašiš, veď, ty bych to řekla úplně něco jiného. Nicméně teda, teď tady koukám prostě, kdo je ta kráska tady z našeho týmu, co tam je focená v té kšiltovce. To se mi vůbec nelíbí, že tady máme takovouhle pěknou holku.
1: No.
2: Co?
1: No prostě, koukněte na to a pojďte jako...
2: Doufám, že to je AI teda.
1: Je to tady, je.
2: Jo, je to ona. Je. Není to MySegra.
1: Ale prostě to neto, prostě pojďte, ať jste připravení na sobotu.
0: Kiss. Radio Kiss. Listen.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme na dopravu. Šinek má zprávu z D1.
2: Kysáci, jeden dopravní info z D1. Kdo jede z Vyškova na Brno, tak nesouvislá kolona pro kamiony začíná u sjezdu na Slavkov a končí u sjezdu na Bratislavu. Čágo, nek.
3: Šneku, moc děkujeme za infošku. Já tady budu ještě s Brnem pokračovat, protože tam došlo k nehodě hned 3 ulic. Je to Křtinská, Novolíšenská a Jedovnická, tak opatrně tudy začínají tam vznikat kolony. Pak také pozor Praha, ulice Meteorologická. No a nakonec tady mám ještě Ústí nad Labem, kde se bouralo v ulici Přístavní.
1: Ode mě 2 dopravní nehody, je to na Karvinsku přímo v Havířově, to Petřvalská, a na Svitavsku přímo v Poličce je to Hegerova. Šťastnou cestu.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
5: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
6: Radio Kiss počasí.
7: Zítra ráno a dopoledne bude většinou ještě skoro jasno, později pak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 25 až 32 stupni Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Hala, kde byly uskladněné elektrokoloběžky, hořela od brzkého rána v Čelákovicích u Prahy. Objekt 100x50 metrů se působením plamenů zbortil. Škoda je předběžně odhadnutá na 80 milionů korun. Hasiči ráno vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. V 8.45 ho snížili na druhý. Odpoledne s rypadlem rozebrali zborcenou halu. Její likvidace potrvá zřejmě do noci. Příčinu požáru vyšetřovatelé zjišťují. Do Řecka v úterý brzy ráno odjede zhruba na měsíc český hasičský tým. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti velmi ohrožené požáry v přírodě. Tým má 22 členů. Sebou budou mít 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá s hašením požáru na jihu Francie. A teď zpátky domů.
8: Střední odborná škola a střední odborné učiliště technické v Třemošnici na Chrudimsku začne v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studenty tak připraví na práci s moderními technologiemi, využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Do prvního ročníku by mělo nastoupit 23 žáků. Pro KIS Lucie Sinková.
6: Sport.
7: Úřadující evropští mistři Španělé přivítají české fotbalisty v podzimním utkání skupiny A3 Ligy národů v Ovědu na stadionu s kapacitou kolem 30 tisíc diváků. Zápas v hlavním městě Asturie se odehraje 3. října od 20.45. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
9: Ráďo, zvládli jsme to, poslední hodinka odpoledního jumpu před námi.
10: No, jak zvládli, ještě tady budeš to 9 dní.
9: No právě.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Prázdniny v plném proudu, ale to vůbec nic neznamená, protože i tady normálně se hraje každý všední den v 7 ráno o peníze. A to samozřejmě po celý zbytek roku, včetně prázdnin.
2: Ano, je to naprosto jednoduché. Stačí se přesně v 7 po výzvě dovolat na telefon číslo 210-323-323, no a pak už nechat házet naši myšku. A když má dobrý den, tak může hodit třeba i 6. A když hodí 6, tak to znamená, že vyhráváte 6000 plus ještě bonus 1000 korun k tomu. Až 7000 můžete vysoutěžit každé ráno tady u nás na Rádiu Kiss.
1: No a že je taková ta, jak se říká, bída je na medvěda přijde, že jo, nebo zima. Tak i u loupežníku to zrovna jako není dvakrát veselý. Ali! Že jo, protože Alibaba.
2: Jo, takhle. No,
1: tak, jak to dopadlo s Alim?
3: Hážu. Na hrací kostce je Ali trojka, takže ti dáme 3000!
1: No, takže Alibaba je zase od tolik prostě jako to, už je to zase veselější. Takhle při pondělku si myslím, že to je úplně naprosto geniální.
2: No hele, na prázdniny, to se hodí, ne?
1: Wow, ale hlavně Míša se vrátil z dovolení a se teprve rozhazuje. Mm-hmm. Jo, takže přátelé, já myslím, že se jít napadne 6. Nezapomeňte, 7 ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Víte, že?
1: A musím říct, že na tuhle rubriku jsem se rádo těšila, protože já jsem si dneska tady pro tebe připravila něco, co určitě nebudeš vědět. Mm-hmm. Doufám, že to nebudeš vědět.
2: Dobře, jo? Ale ostatní se to dozvědí.
1: Samozřejmě.
2: Dobře.
1: A takhle, myslím si, že ty zrovna to máš poměrně často. Jo, aspoň holky teda říkali. Jo. Tak schválně, jestli pak víte, kysáci a rádio, co je to medortofobie?
2: Je to, ježiš, ale to je hrozně jednoduchý.
1: Jo, medortofobie.
2: No? No. Jo, tak ono, jako si to odvodíte, ono to stačí, že prostě pokud je to člověk, který nesnáší, nemá rád, má fobii na dorty s medem.
1: Medortofobie.
2: Medortofobie.
1: Medortofobie, ano.
2: No.
1: Tak jako, jsi velmi blízko, říkám, že ty to máš určitě, jsi znalý, ale je to tedy strach z erekce.
2: Tak to já nemám.
1: Holky říkali, že jo. No jo, já jenom, jak jsem koupila, tak prodávám.
2: To je zajímavý tohle stav. No. Před chvilkou běžela nějaká reklama, kde budou hasiči se stříkačkama a ty přijdeš s tím. To je paráda, přátelé. Tak už víte, že.
0: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na rádiu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Raní trojka je tady. Co bylo největší událostí? Rozhodně to, že Míša a Patrik vyrazili na Ibizu. Stálo to za to, co?
2: Byl to obrovský zážitek teda.
3: To byla normálně i Meka. Jo, party.
1: Ano. Ty jo, s váma to teda bude v sobotu, to se na vás těším, to bude samý srovnávání. No to víš, my jsme na Ibize měli tohle,

0: Pranky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A tentokrát půjdeme zase na zelenou, ale do jiného sportu.
2: Je to tak, půjdeme na tenis samozřejmě, protože celá Česká republika ví a bylo by moc mi záhadou, že to někdo jako úplně nezaznamenal, ale historicky první české finále Wimbledonu, nejvíc legendárního samozřejmě travnatého turnaje, máme za sebou, bereme samozřejmě potaz holky, protože to bylo naprosto skvělý, takže poražená finalistka Karolína Muchová, no a samozřejmě vítězná, úžasná Linda Nosková. Holky si to podle mě užili, protože finále, jenom ale jedna se může radovat z toho pomyslného, nebo pomyslného jenom z vítězství, ale druhý místo taky. A Linda Nosková se stala samozřejmě nesmrtelnou, protože Wimbledon je prostě top. A my jim samozřejmě moc krát gratulujeme, když se takhle ohlídneme zatím, takže velká gratulace. No a jinak naše holky po Wimbledonu letěly vzhůru. Plíšková 64., Valentová 49., Bartuňková 43., a dále Siňaková 34., Krejčíková 32., Bouzková 21., potom Nosková je momentálně sedmá a Muchová dokonce šestá v těch nejvíc nejlepších žebříčcích. Holky, velká gratulace a jak říkám, užívejte, protože Linda se vrátila vlastně domů i s trofejí a tím a všechno si prostě teď holka užij, protože to je fenomenální.
0: Branky Body Jump na Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysáčky, je to tady, máme za 11 minut plus mínus samozřejmě tady Juboxy a Vojtu Sklenáře, takže 4 hodiny vaše krasové jízdy a vašich hudebních přání. No jo, prosím tě, nemačkej si to. No
1: teď právě teď koukám, že jsem nějak omládla.
0: No, neomládla. No.
1: Prosím tě, jako proč tam dáváš tenhle podkres? Chceš mi naznačit, že jsem drobina, nebo co?
0: No, máme to možná upravili ten název, ale nechme
1: to
0: bejt.
1: To promiň, jako blb.
0: A víš, že tě mám rád.
1: No, ne, teda, takže... doufám.
0: No my se to takhle budeme užívat celý tento týden, ano. A následně i ten další, takže přátelé, 2 týdny teď se s ní ode. A taky budeme tuto sobotu na Máchově jezeře.
1: Na Máchově jezeře, ano. Jsem ti nějaký podkres, rozumím, že tím. Čo víš, jako? Mňau. No,
0: no,
1: ano,
0: tak
1: je
0: jdeme
1: to tak.
0: Na to. První hudební přání, já budu plnit teďkom, prosím tě. Tak teďkom budeme hrát rodině Novákový, který se vracejí teďkom z festivalu.
1: Ty jak ji poslali 5 korun?
0: Ultra Europe.
1: Jo, kecáš, my byli na Ultra, jo.
0: Jo, byli, no. Tyjo. Což je jako divný, protože jako je jediný divný, mladý Lukáš, ten je tam mladý.
1: No.
0: Jo, ale jako Iveta s starým Lukášem, to už není žádná hitparáda.
1: Ale ty prosím tě, nech to.
0: Takže podle mě ty stály někde zabranou, protože to...
1: Jenom závidíš.
0: Ne, ne, nemůžu tam závidíš, prostě, jako podle mě tam prostě nějaký věkový limit. Jako
1: jsi
0: prostě.
1: Hrozně závistivý.
0: Nejsem závistivý.
1: Přesně.
0: Mějte se hezky, jsou tady Juboxy.
1: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než to bude 6. večerní, omrkneme, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Zdržení velké na D1, máte-li namířeno, a to konkrétně ve směru na Brno mezi 13. až 25. kilometrem. Zdržení je ale i ve směru na Prahu. Nejdřív mezi 213. až 209. a potom mezi 190. až 182. kilometrem. Zdržení je taky na D2 ve směru na Brno, a to před Brnem od nějakého 3. kilometru, a kde se taky zdrží, to je Pražský okruh, směr na D1 mezi 22. až 16. No a ve směru na letiště je to mezi 14. až 19. kilometrem.

0: Kiss parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
5: Radio Kiss počasí.
6: Zítra ráno a dopoledne bude většinou ještě skoro jasno, později pak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 25 až 32 stupni Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: V centru Prahy se popoledně srazil vůz pro převoz biologického materiálu s autem, které řídil poslanec za motoristy Filip Turek. Převozový vůz po nehodě skončil na střeše na tramvajových kolejích a jeho řidič byl zraněn. S vícečetnými poraněními ho záchranáři převezli do traumacentra. Poslanec uvedl, že křižovatku Ječné a Sokolské ulice projížděl na zelenou a nehodě nedokázal zabránit, její příčiny vyšetřují policisté. Český tým středoškoláků vybojoval zlatou medaili v mezinárodním kole turnaje mladých fyziků, které se od 5. do 12. července konalo ve švýcarském Curychu. Turnaj mladých fyziků simuluje skutečnou vědeckou práci. Soutěžící celý rok řeší 17 badatelských úloh, stavějí vlastní experimenty, vyhodnocují data, počítají teoretické modely. Na turnaji pak svoje výsledky prezentují a v přímé diskuzi oponují řešením soupeřů před odbor. Porotou. A teď zpátky domů.
7: Praha se může pochlubit nejdelším muralem v Evropě. 30 umělců, z nichž polovina byla ze zahraničí, tu na zdi ve správě Ministerstva obrany v ulici Vlastina v Pražské Ruzini vytvořila kresbu dlouhou 700 metrů. Na malbu na téma krása města se spotřebovalo 16 sprejů a také 560 litrů akrylátové fasádní barvy.
5: Sport.
6: Chorvatské fotbalisty bude znovu trénovat Slaven Bilic. Bývalý reprezentant, který už vedl tým v letech 2006 až 2012, nahradil úspěšného Zlatka Daliče. Tolik poslední dnešní zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Vojta Sklenář.
8: A posílám pozdravy všem, kteří jste s námi a jelikož je po 18. hodině, budete moct si něco přát. Za muziku Jukebox začíná.
5: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Je tady muzika podle vás a je tady Marek, který vytočil naše studiové číslo a já tě vítám, Máro, v našem éteru. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak, tím, že ses dovolal, já už vím, co bys rád, BB Rexa, tím si mě zaúkoloval, tak jo, to není problém. Komu to bude, prozrať?
2: Chtěl bych to pro Kuky z A2, přímo 216, Míra Horvát, Lukáš Grác, Mára Kotlar a pro Kuky z A2, ať se drží a že na ně myslím.
1: A máš to ošefovaný, že teda poslouchaj?
2: Jo, to už ty jasně dneska mě pustili, ne? Tak to vím, ne?
1: Počkej, tebe dneska přímo pustili.
2: Jo.
1: Ty máš první den na svobodě.
2: Jasný.
1: A prosím tě, můžu se ptat, po jak dlouhý době, jak dlouho...
2: Ale 2 roky jenom.
1: 2 roky, tak to je nic vlastně, viď, skoro.
2: Jo, to je dobrá.
1: Co? Hele, uteklo to? Nebo ne?
2: Jako s klukama je ohle nad tím, že s Márou a s Mírou prostě bomba.
1: A kdy pustí kluky?
2: Hele, Míra má za 2 měsíce půlku, no Mára ten čeká, až mu vyřídím příslip a taky pojedu mu.
1: Jo. No tak jo, tak já i tam zdravím teda a hrajeme jim píseň, kterou jsi vybral. Měj se hezky a zase někdy, Máro, zavolej.
2: Jasný, jo, díky, ale ahoj.

0: na Kisu dohrála, další muzika hrát bude a vy tu muziku si můžete vybrat, stačí buď jenom se dovolat do našeho studia na 210 323 323 a nebo mít aplikaci Kisu v mobilu, což si ale myslím, že máte určitě všichni, nebo alespoň většina, no a poslat mi hlasovku.
1: Čau Vojto, zahraj tam prosím nějakou super písničku pro všechny, co si užívají prázdnin, taky pro všechny strojvědoucí, co dneska musíme jezdit v tým horku. A taky zahraje něco speciálně pro Elišku a pro Amálku. Díky, čau David.
0: Tak zahrajeme, ještě taky zahrajeme k dnešnímu svátku Markétce z Petrovic. Stále úsměv na tváři, dobrou náladu a co nejméně práce a co nejvíc příjemných čertovinek. Užij si pořádně svůj den, to je vzkaz od Radka. Mám taky zahrát pro lidičky do Semína, do kempu. Užívejte dovolenou, mám vás ráda a to je vzkaz od Dáji. Olé!

0: Lego. Lego. Lego.
1: Kiss. Rádio Kiss.
2: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, no a Radio Kiss vás dostane na Pitbulla.
1: Vyrazte s Kissem a loterí Maxa na Pitbulla. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: 210-323-323 náš telefon a telefon, který vytočil Péťa a dovolal se, tak tě vítám v našem vysílání, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: A Péťa mi prozradil, že si pořídili kočku, koťátko.
2: No, malý koťátko.
1: Malý koťátko. A už chceš zahrát rovnou Mám doma kočku, což se hodí, že jo?
2: To jo, no.
1: No a jaký je koťátečko, co? Povídej, no, jaký to je?
2: Ale to je rozdováděný, občas se jako pomazí, ale říkám, to je furt malinký koťátko a prostě hrozně rozdováděný, jo.
1: Hrozně rozdováděný, je to no, něco říkám, prostě říkáš, jo?
2: No je to něco, jak kočka s hororem, jo?
1: Jasný. Tvůj nápad teda to asi nebyl, viď?
2: No, byl
1: jo. Já myslel, že třeba tvoje polovička jako tě k tomu.
2: No, polovička ne. tam jenom řekla to jméno zpěváka, že jo.
1: Tak typoval jsem, že to byl její nápad. No nic, tak jo, pokáč, pustím, to je jasný, zahraju ho, takže tobě, koťátku a tvojí paní, jo?
2: Jo, jo.
1: Tak jo, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Be Happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Tohle je Radio Kiss a taky Jukebox a tohle už je další muzika podle někoho z vás, konkrétně podle Honzy.
1: Myslím, že dneska jsem měl den úplně napitel, píchlá guma, návrat zpátky teď do Ústí, tak jestli tě můžu poprosit, nech tam zahrát Solar System, ať mi ta cesta zpátky domů líp utíká, samozřejmě tobě do studia za skvělý pecky a všem kysákům, kteří poslouchají tohleto skvělý rádio. Díky moc a mějte se hezky všichni. Ahoj Honza,
0: no
1: čau.
0: Tak Honzo, já doufám, že jsi vybral už tenhle týden porci smůly, nejenom týden. Sub Focus, Solar System teď a ještě někam to bude. Pípo.
2: Pro moji nejúžasnější ženu, která se teďka čachtá doma v bazénku a užívá si po práci už volníčka. Dík, čau, pípa.
0: Tak Sub Focus a Radio Kiss a Jukebox, hezký večer. Yeah.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme omrknout, jak to vypadá před 7 večer na silnicích, kde se zdržíte třeba na D1 ve směru na Brno mezi 18. až 25. kilometrem. Zdržení je taky na D2 ve směru na Brno, a to před příjezdem do Brna. Zdržíte se na D8 směr Praha mezi 86. a 83. kilometrem a taky lehce na Pražském okruhu ve směru letiště mezi 14. a 19. Tak vám všem za volant šťastnou

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
7: 7. večerní je tady, Vojta Sklenář s vámi na Kissu, tak hezké pondělí všem přeju a další 60-minutovka Juboxu začíná právě teď.
6: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
8: Be happy.

0: Kiss vám hraje songy na přání, je tady pondělí, 13. červenec a všem markétám ode mě letí gratulace všeho nej. Myslím si, že dneska určitě v Juboxu ještě pro nějakou markétu hrát budem, ale komu budem hrát teď, to prozradí Radek, který je na telefonu, kterého zdravím, ahoj.
1: Vám také ahoj.
0: A kam ti ten hezký večer přeju, kde teď ladíš?
1: U Boskovic.
0: No a jako seš doma, nebo seš někde venku?
1: Ne, na dovolené.
0: Na dovolené, jo. Takže dovča.
1: Tak. Musíme si užívat, dokud to je.
0: Samozřejmě. Začala nebo bude končit, jak to máš?
1: Začala.
0: No tak jo, tak užívejte moc. Takže teď song Maj, který si vybral, tak si ho pustíme takhle v červenci. Tak komu všemu?
1: Všem, kdo poslouchá, všem, co jsou tady s náma.
0: Tak jo, je to tu a měj se, ahoj.
1: Díky, čau.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Je to pondělí večer, díky moc, že ladíte, 19 hodin a k tomu 19 minut. No a Jukebox večerní někdy si s vámi taky střihne kolega Basslicker a jsem moc rád, že Basslicker je i posluchačem Jukeboxu a že by chtěl něco pustit.
2: Nazdar, kámo, prosím tě, my makáme s dětma na zahradě, pust nám tam nějaký nářez. Brennan Heart, Lose My Mind, Slow Style Remix. Máme to samozřejmě v mým playlistu, tak budu za to rád. Pošli to všem kysákům, který taky makají na zahradě s dětma a baví je to. Ať mají super den. A tobě, kámo, brácho. Hej ho, padme.
1: Jo, kámo! Tak jo, dáme to. Otevřel jsem tady složku Basslicker a posílám. A pošlu zase další věc, zase za pár minut někomu z vás. Taky můžete poslat hlasovku, jako Basslicker to udělal, anebo jednoduše volat 210 323 323.
0: Radio Kiss.

0: večersky sem, hezký pondělní večer, nový týden nám odstartoval, no a tak dneska jste mohli zase ráno vyhrávat peníze a zítra budete mít šanci znovu.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do Kissu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Mějte s námi hezký večer, posloucháte Jukebox a hezký večer teď i Hance na telefonu přeju.
1: Dobrý večer, já bych chtěla nechat svýmu manželovi Petrovi zahrát písničku, že se na něj strašně už moc zítra těším, že moc miluju.
0: A vybrala si Beyoncé a píseň Halo, což je velikánská romantika. Tak jo, tak já ji pustím a je mi jasný, že už se ho nemůžeš dočkat, takže už zítra, Hani, jo?
1: Určitě, určitě.
0: No tak super, tak si to užijte a teď i muzika, ahoj.
1: Já vám děkuju, nasle, ahoj.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pondělní večer ve znamení vás, kteří vybíráte muziku u nás na Kissu, teď ve znamení Lukáše.
2: Čau, to, prosím tě, zahraj nejdřív o něco od Depešáků. Je to pro moje přítelkyni, moc jí miluju. A pozdravu tě do studia. Měj se, ahoj.
1: Taky se mě, Lukáši, a zdravím i tvojí přítelkyni, tak dáme Depešáky. Enjoy the Silence jsem vybral, taková klasika, klasik. Kam ještě pustíme Miky?
3: Ahoj, tady Miky, akorát jezdíme s táto, s traktorem a sklízíme. Tak zahraj nám prosím něco dobrýho. Čau, zdravíme z Rakouska.
1: Tak i vám ke sklízení taky mám zahrát pro kuchaře z pizzerie u Innsbrucku, Štefan, Janči, Honza a Miro, tak zdravíme moc. Song taky bude k oslavě svatby, jsme v autokempu Kobylky, je to tady super, to je vzkaz od Davida. A taky zahraju pro všechny na myšárnu na Šumavě, ať si užijeme zbytek dovolené. A holkám, co čistí borůvky, že jim fandíme.

0: ostatní usínají. My zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku. Od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá non-stop.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
6: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Je to 8. hodina večerní, s vámi na Kisu Vojta Sklenář. Všem vám přeju stále hezké pondělí a pokračuje muzika, kterou vybíráte vy.
0: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
9: Be happy.

0: Další juboxová hodina byla odstartována, tak i po 8 večer je to jenom na vás. Chcete něco pustit? Není problém, ale musíte se ozvat. Buď mi pošlete hlasovku přes naší aplikaci, a nebo zavolejte 210 323 323. Tak pojďme na telefon, teď Radio Kiss.
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady je Zdeněk.
0: Zdeňku, co bys rád?
1: Já bych chtěl hrát svoji sestře k sváku dnešnímu.
0: Takže Marketce.
1: Marketce, no. Od Saši Adelante.
0: Můžeme, takže takový hudební dárek teďkon k svátku jí posíláš ještě. Už byly i nějaký věcný dary?
1: No, nějaký peníze, aby si koupila, co potřebuje. Těžko se už vybírá, už toho máš to, takže tak, no.
0: Obálka je podle mě jako super dárek. Já taky to tak dělám. Tak díky, jo, posílám to a měj se hezky, ahoj.
1: No, díky, ahoj.
2: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

0: Box Rádia Kiss.
1: 2020, hezky se to sešlo, aktuální čas a taky čas, abych pustil další muziku podle někoho z vás. Honza vybere teď.
2: Čau, ahoj, prosím, zahraj nám písničku Do kempu zeleného údolí, Na mě nečekej od Verony, a bude to pro všechny, co tady jsou s náma, a pro moje tři krásné dětičky. Díky, Honza.
1: Honzo, Verona bude, taky ještě bude ke grilování, aby se nám krásně sedělo na terasce, to je vzkaz od Kačule, a mám zahrát taky ještě pro zahradníka z Dendu do Jevan, a to od Verči. Tak Verča a Verona.

0: Posloucháte Kiss, já vám všem přeju hezký večer, jsme na startu nového týdne, no a nový týden dneska taky odstartoval s naší komplet ranní trojkou, která se vrátila z dovolené.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Ranní trojka je tady. Co bylo největší událostí? Rozhodně to, že Míša a Patrik vyrazili na Ibizu. Stálo to za to, co?
3: Byl to obrovský zážitek teda.
4: To byla normálně meka, jo, party.
2: Ty jo, s váma to teda bude v sobotu, to se na vás těším, to bude samý srovnávání. No to víš, my jsme na Ibize měli tohle.
4: Počkej, to si kysáci počkají, protože my jsme něco nachystali, jedno takový video na sociální sítě.
3: Hele, hlavně je plné inspirace, že úplně novej playlist mám, Romane.
2: Fakt jo.
3: No jasně.
2: Já už jako nový hvězdy, že ten Geta, který jste viděli,
3: on
2: přijede.
3: Mi hodil flešku.
2: Tak tu si v sobotu zahraje. Okay. Na Kiss Party.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Lehce po půl deváté, budu plnit další hudební přání. Ferry je teď na telefonu, já tě zdravím, čau čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Ferry někam jede, že jo, že někam jedeš, slyším
1: ano,
0: dobře.
1: Byl jsem si pro dceru, přiletěla mi z Anglie, dneska byla na tetování, plnit tetování si, tak si ji vezu na sever Čech do Oseka, Budupcova. A chtěl bych pozdravit svoji přítelkyni Ivet, svoje další tři dcery, Natálku, Lucku a Kačku. A to by bylo asi tak všechno.
0: Takže máš čtyři holky, Ferry.
1: No, aby se to nepletlo, tak ještě mám dvě vnučky, Verunku a Elišku.
0: Jo, a kluky žádný teda, jo?
1: Ne. Já bych něco řekl, co mi řekl pan primář, ale to by se nehodilo, to je až po desátý.
0: Tak to zkus nějak jako slušně.
1: No, to co mám dole, prej je vůl,
0: jo,
1: ale mi řekl pan primář.
0: Tak když ti to řekl pan primář. Tak já ti pouštím Alphaville, co jsi chtěl, a měj se hezky a zas někdy.
1: Jo, odkrát, díky, mějte se krásně, čau.
0: Sounds Like a Melody, to je muzika, která už teď hraje, a 210-323-323 je telefon k nám do studia, ten, který vytočil Ferry a dovolal se. Vytočte ho taky, anebo jednoduše přes aplikaci KISSu pošlete hlasovku.

0: Tohle byla Aqua na Rádiu Kiss, posloucháte Jukebox, já vám všem přeju krásný pondělní večer, no a ten pondělní večer pokračuje samozřejmě stále díky vám, protože vy vybíráte.
1: Ahoj, zdravíme všechny kysáky, zdravíme z Marsa Matruh, posloucháme vás a když by to šlo, chtěli bychom písničku Italo Disco.
0: Tak jo, dáme Italo Disco, taky ještě pro kamaráda, který oslavuje 22. narozeniny. Všechno nejlepší přeje Michal a mám zahrát ještě taky pro Vaška ze Lhenic, že ho mám ráda a to je vzkaz od Natálie. Tak teď už The Colors a Italo Disco na Kissu.

0: 21 hodin, tak to je aktuální čas. S vámi na Kissu stále Vojta Sklenář a jdeme odstartovat poslední hodinu Jukeboxu pro dnešek.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Načali jsme poslední juboxovou hodinu pro dnešek, pro pondělí za ten 13. července a já jdu zase plnit přání někomu. Marcela na telefonu, hezký večer přeju.
1: Ahoj.
0: A prozraď, Marcelko, co tvůj večer, jak vypadá, co děláš?
1: Tak teď už mám klid, dneska byl uklízecí den, takže teď odpočívám.
0: Takže všechno už je uklizeno, všechno se hezky leskne, jo?
1: Ano, ano.
0: A teď už, jak se říká, kopita nahoru, jo?
1: Tak, tak, ano.
0: Tak jo. A já ti k tomu pustím muziku. Chtěla s Eroserama, co tyho? Chceš ano. Ho ještě někomu nebo jenom tobě poletí?
1: Já bych to chtěla, ne pro sebe, ale pro Lukyho.

0: Posloucháte Jukebox, posloucháte Kiss a já přeju hezký večer. Večer, který vy ovlivňujete, protože vy vybíráte muziku, já vám ji posílám, tohle je Jirka.
1: Ahoj Vojto, já tě zdravím z cyklový letu, máme za sebou 200 kilometrů, prosím tě, nech nám tam od E-Typeu, pro ty šampiony, co jsme my, za těch 200 kiláků zahrát E-Type šampion. Je to pro nás tři do tábořiště u Kotůčků. Hele, moc díky a krásný večer.
0: Jirko, zahraju a klobouk, 200 kiláků jako takhle v nohách. Dobrý, hodně dobrý, to jste fakt šampioni, tak E-Type dáme. Taky mám zahrát pro sousedku Markétku k svátku, a to od Davida, a ještě písnička pro šikovného manžela Rastíka, a to od Máry. I vám všem, co ladíte E-Type teď.

0: Ladíte Kiss, přeju vám všem hezký pondělní večer 13. července dneska a když ke 13. připočtete 13, tak máte číslo 26. A 26. července v Praze bude Pitbull. Chcete na něj vyrazit? Máte šanci.
1: Vyrazte s Kissem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Posloucháte Jukebox na Kissu, jdu splnit další hudební přání někomu na telefonu teď. Kdo tam?
1: Čau, Michal.
0: Čau, Michale.
1: Nazdar, Vojto.
0: Nazdar. Co bys chtěl pustit?
1: Borovičku. Teda keď slovenský, tak slovenský.
0: Chceš slyšet tvůj rodný jazyk?
1: No například.
0: Tak jo, tak dáme borovičku a prozrať teda, máš i rád borovičku jako ten nápoj, co?
1: Víš čo, a ani nie.
0: Ani nie.
1: Ale ani nie.
0: Už se z toho přepil, jo, nebo?
1: Víš čo, no, asi tak nejak, ale nie, ja borovičku moc nemám rád, ale keď už som na Slovensku, tak dám si tak štamprlík dva a dobre, a dosť.
0: Nic se nemá přehánět.
1: Ano, to se nemá přehánět.
0: Tak teď teda borovičku pít nebudem, ale poslechnem si, i když se to jmenuje Cítím vůni lesa, ale všichni tomu říkají borovička. No, tak proč ne? Michale, komu všemu pustíme?
1: Víš čo, všetkým kysákom, který počúvají a který se už těší na Macháč, či jak se to volá, čo bude sobotu, tak to už se těším, jak... No, nechcem nadávat,
0: takže
1: ale...
0: Dorazíš, jo?
1: Dorazím, tak ty, no, já jsem z Vysočiny,
0: jo, ty takže... ty jsi z Vysočiny, jsem... tak to jo, já jsem si říkal, no. Že by jel ze Slovenska, jo?
1: Ne, tak já mám manželku to Češku, tak dorazím z Vysočiny, no, takže, takže z Vysočinky pojdeme a vlastně pre teba do rádia, nech ti to ubehne rýchlo. A pre moju manželku samozrejme, Marušku a pre všetkých, čo počúvajú a podobne, takže asi dá.
0: Tak jo, a užij si to samozrejme v sobotu.
1: No to si užijem, to sa ty neboj.
0: Tak tady to je, ahoj.
1: Tak ahoj, čau.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Čas nám letí, nedá se nic dělat, 22. hodina už se nám pomalu blíží, takže dáme si poslední jukeboxový song pro dnešek, co pak to bude, ptám se.
2: Čau, chtěl bych dnešnímu svátku zahrát Markéce písničku do Jetřichovic v Českém Švýcarsku, 3-6 Paradox. Děkuju.
1: Tak jo, dáme si, tak Markétce všechno nej, i všem Markétkám, které teď poslouchají Kiss, taky přejeme všechno nej k svátku. A 3-6 končíme večerní jukebox na Kissu, ale pokud budete poslouchat v noci, tak mezi půlnocí a 6 raní bude jukebox noční, takže i v noci budeme hrát na přání a v noci s váma bude Lenka. Tak si to s ní užijte, do té doby si užijte to nejlepší z dnešního dne.
3: Yo,

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Rihanna nám dospívala, a to pár minut po 10. hodině večerní. A kdo vám bude zpívat jako další v této hodině, tak třeba Ellie Goulding, když koukám do našeho playlistu, taky Gala, Alize, Freddie Mercury nebo Ava Max. No a nebude samozřejmě jenom muzika, ale hlavně dáme to nejlepší z dnešního rána. No a dneska, v pondělí 13. s vámi byla po delší době kompletní naše ranní trojka. Takže samozřejmě spousta historek. Co se stalo, když tu nebyli?
2: Takže ranní trojka je tady. Martinovi Hovorkovi moc děkujeme za to, že jsme si na týden mohli orazit. A co bylo největší událostí? Rozhodně to, že Míša a Patrik vyrazili na Ibizu! No takhle, k Patrikovi se dostaneme. Trošku si zmožený teda, jo?
3: Ano, trošku se to nepovedlo.
4: Ano. Jenom, ale naštěstí jenom trošku.
2: No a Míšo, co ty? Ty ses přece tolik bála vůbec sednout do letadla.
4: Tam nebyl problém v letadle, protože to ostatní kamarádi poznali, protože já jsem si noční můru prožila ten den před odletem. Já jsem se nejvíc bála toho, jestli si všechno dobře zbalím,
2: jo,
4: jestli se mi to dobře všechno vejde, jestli si vezmu správný rozměr zavazadla, protože tam máš takových pravidel, tuhle tu flaštičku můžeš a tuhle tu už ne, protože ta je veliká, tohle to sem, tohle to tam, tohle to ti určitě vyhoděj. A já říkám, já se nezbalím, já jsem normálně seděla u toho zavazadla a říkám, já nevím, co si mám kam dát, všechno jsem si radši dala do pytlíčku.
2: To bych do tebe vůbec neřekl, že zbytečně takhle, jako navíc jdeš s partou, takže se o ně můžeš opřít. Že jo.
4: No já jsem se právě bála toho, že oni odletí a já budu mít něco špatně a budu jim mávat, jak odlítají letadlem.
3: Kdyby si viděl Míšu na letišti, Míša, já mám strach z toho letiště, říkám, Míšo, to je v pohodě, a Míša přijde na letiště a říká, odkud letíme, říkám, gate 3, co je gate?
4: Já myslíš to nástupiště.
2: Nástupiště, jedem do zahraničí, no jste museli vypadat, tyjo. Hele, ale asi když byste to měli popsat jednou větou, stálo to za to, co?
4: Jo.
3: Byl to obrovský zážitek, teda fakt, to si myslím, kdo má rád mejdany, trochu se v tom pohybuje, měl by to vidět, jak to tam
4: naprosto
3: vypadá.
4: Naprosto souhlasím, protože to byla normálně, já nevím, jak to říct, meka, jo, mě party.
2: Ano. Tyjo, s váma to teda bude v sobotu, to se na vás těším, to bude samý srovnávání. No to víš, my jsme na Ibize měli tohle, tady na Macháči máte no, sladkou vodu, že
4: to
2: jo?
4: No počkej, to jako, to si kysáci počkají, protože my jsme něco nachystali, jedno takový video na sociální sítě.
3: Hele, hlavně je plný inspirace, že úplně nový playlist mám, Romane.
2: Fakt, jo?
3: No jasně.
2: No. Já už jsem jako nový hvězdy, že ten Geta, který jste viděli,
3: on
2: přijede.
3: Mi hodil flešku.
2: Tak tu si v sobotu zahrajem. Okay. Na Kiss Party.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raníky.
1: Proč si tady Patrika dobírám celou dobu, protože když jsem ho viděl přicházet ke studiu, no tak kulhal. A proč kulhal? Protože to na motorce neumí. Co se dělo na dovolený, Patriku?
2: No, my jsme si půjčili skutry, aby jsme mohli cestovat po Ibize, že jo, aby jsme mohli různě jezdit, kde kam se nám zrovna zachce. A všechno dobrý, jakože v pohodě ze začátku. No, jenomže pak přišel jeden takový menší karambol.
1: Aha.
3: Jeli jsme takovou pravotočivou zatáčku kolem Popelnic, kde to teda bylo ukrutně kluzký, i když si tam šel pěšky, tam normálně si mohl bruslit. A Patrik se správně, jako správný řidič, na křižovatce rozhlédl, doleva, doprava, jestli něco nejede, a vyrazil, zatáhnul za plyn, zatočil a skončil v té zatáčce.
2: Ono to tam bylo opravdu kluzký, jak ty popelničáři tam asi mají různý odpadky a tak dále.
3: Jo.
2: A takže jsem trošku se poklouzal po té silnici. No, nic strašného, kysáci, nebojte, nic nemám zlomenýho, jenom mám trošku odřený palec, trošku odřený koleno, který mě teda pěkně bolí.
1: Toto teda pěkně dopálený.
2: A
1: jako.
2: Musím říct, že dneska v noci to bolelo, protože nevím, jak jsem to musel ještě dezinfikovat, ale dobrý. Ale co jsem si všiml na tom skútru? Dávejte si bacha, kysáci, jaký skútr si půjčujete. Protože nejenom, že to bylo kluzký na té silnici, ale já říkám, ty člověče, to nějak divně bruslí ten skútr celou dobu v každý zatáčce, říkám, musím být pomalu. A koukám a najednou ten skútr celý zadní kolo od oleje, ono to tam nějak kapalo, takže doví, jestli tohle to tomu ještě taky nepomohlo.
3: No to určitě.
1: Co to stojí na Ibize půjčit si skútr?
3: No, co to stálo?
2: To už ani nevím.
3: My jsme to brali totiž všechno dohromady.
1: Aha.
3: A ono tam je nějaký depozit, musíš tam něco dát, takže se nám ty částky jako potom motaly, ale myslím, jo, že no.
2: 3000 nějak.
3: No, nějak tak zhruba.
1: Na týden.
2: No,
3: no, jo,
2: ne na den.
3: Ne, ježišmarja.
1: Tak blázen. To je skútr, ale s HP Backstrem, ne zároveň.
2: Jasně. No a ještě skútr prostě, já a skútr nejsme kamarádi, protože to si takhle zamkneš všechno, jedeš na party za Davidem Getou, přijedeš ke skútru a helma nikde.
1: Ají.
2: Někdo prostě otevřel, vzal helmu, hotovo.
1: Ty jo. A co to stálo teda potom, když není helma?
2: Já jsem jí scháněl za 60 euro, jsem jí někde vzplašil.
1: Já myslím, že jsi šel do vedlejšího skútru, tam si vzal helmu a...
2: To jsem chtěl, ale žádná tam nebyla.
0: Raní kys. Každý všední den od 6 do 10.

0: Zní léto. Hrajeme největší letní hity.
1: Be happy.

0: to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Kdybyste tady Míšu s Patrikem slyšeli, jak tady, ale jako teď to říkám v uvozovkách, machrujou, jo? Vždycky kouknou do playlistu a tam třeba před chvilkou Martin Garrix. Hele, náš kámoš. A teď David Guetta. Hele, náš kámoš. Jo. To mi řekněte jednu věc, když jste konečně takhle slavný světový DJ viděli na vlastní oči. Opravdu hrajou tak fantasticky, že to je tak výjimečný, a nebo to dělá to, že už jsou tak vysoko, tak daleko, mají kolem sebe tak dokonalou show, produkci, že to je díky tomu tak velký.
3: Patriku, já si myslím, že ty bys si mohl zhodnotit Martina Garrixe.
4: Já bych to zhodnotil jedním slovem wow, protože já už jsem Martina Garrixe i Davida Guettu viděl na Ultra Music Festivalu, ale musím říct, že ta jejich show, tam nejde jenom o tu hudbu, ale oni jak mají přesně tu show, jak jim to vychází, jaký tam mají animace, jak to jde přesně dokupy. Za mě naprostá pecka. Martin Garrix, my jsme na něm byli v Ušuháje, bylo to venku, nad tím lítají letadla, za mě to mělo úplně všechno a bylo to teda top strop.
2: Super, a co David Guetta, Míšo?
3: David Guetta, to jsme byli zase v jiném klubu, to jsme byli v Univerzu, to je zase uzavřený prostor a já jsem, pro mě to byla první zkušenost, kdy jsem viděla nějakého takového světového DJ a já se vůbec nedivím, že ten David Guetta je tak úspěšný, tak populární, protože on nezačal tak, jakože tak si vás nějak rozehřeju. Rovnou začal pálit ty nejlepší hity. Člověku bylo líto jít na záchod.
4: A co se mi strašně líbilo, co jsem ještě teda neviděl, většina DJů všichni přijdou zezadu, že jo? Přijdou a welcome, wow, wow, wow. Ale tohle jsem nečekal. Představ si, to je největší klub, který snad existuje. 8-9 tisíc lidí. A David Guetta, samozřejmě se sekuritákama, jde přesně prostředkem těch lidí. Lidi na něj plácají tohle, on se usmívá, zabírají to na letku a dojde k tomu pultu, pozdraví, odpálí to a valí.
2: Ta jasný, ten šel z baru, ne, to ti. Proto šel ze předu, vzadu jim všechno došlo, hele, ve VIPku. Tak si musel pro pivo jít. Jako my, když to taky tak máme.
4: Přesně.
2: Ne, mě šlo totiž o to srovnání, protože Patrik ví, o čem mluvím a já moc dobře pamatuju moje začátky, kdy jsem hrával na diskotékách od 8 od večera do 4 do rána. Někdy jste hráli pro 10 lidí a ono totiž jedna věc je hrát pro tisíce lidí. A druhá věc je hrát někde v baru, kde máš 10 lidí a těch 10 lidí musíš udržet na parketě. A David Guetta byl zrovna ten, který nedávno v rozhovoru tohle řekl, že spoustu nových DJů by tohle nedokázali, pokud by kolem sebe neměli tu světovou show, ty letky, světla a tak dále. A jenom tam stáli s těma přehrávačema a CDčkama. To je umění ty lidi rozhýbat.
3: Jako ta audiovizuální show byla skvělá. Tam byly tanečnice, které lítaly vzduchem, lasery, které šly i z boku.
2: No,
3: všechno
2: právě
3: skvělý, ale... Teda já jsem z Davida Guetty, nevím jak ty, Patriku, ale z něho byla cítit ta radost, jak kooperuje s těma lidma a to se mi na něm strašně líbilo.
2: To je dobře.
4: Bylo to výborný.
2: Tak jo, hezký zážitky, na další navážeme na Kiss Party. Jak říkal Patrik dneska, chytnul flešku Davida Guetty.
4: Vlastně, mám tam novinky nevydaný.
3: Romane, já ti řeknu jednu věc upřímně. Já jsem se občas snažila šazamovat.
2: Jo.
3: Nepovedlo se.
2: Šazam to nepobral, jo.
3: Ne.
2: Tak si teď dáme něco, co šazamovat klidně můžete. Tohle z Kissu znáte dobře.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Teď jsem se díval na 13. červenec do minulosti, protože tady v archivu máme uložený kachny. A normálně, kamarádi, kolegové, říkám si, my jsme jako taky občas neměli úplně moc dobrý den.
2: Není dobrá?
3: No. My jsme si ukládali jenom dobrý kachny.
1: Tak schválně, posuďte, jako jo, jestli tohle byla opravdu dobrá kachna.
4: S přicházejícími vedry stoupá počet omezení a zákazů u vodních ploch. Podle nového nařízení Ministerstva pro vodní rozvoj se lidem nedoporučuje plavat. Na některých místech je plavání zakázáno zcela. Důvodem jsou právě vysoké teploty, ve kterých se plavci snadno unaví. Koupání na Mělčině je povoleno napříč celou republikou bez omezení.
1: To byly slova Blanky Holoubkové z roku 2022. 4 roky stará kachna.
3: To nějak rubrika Raní kachna začínala.
1: Jo.
2: Jako ministerstvo vodního prostředí, nebo co tam bylo
3: pro
2: dobrý.
3: Pro vodní rozvoj.
1: Ano, umíme to lépe, teda bych řekl.
3: No tak potřebovali jsme se trošku potrénovat. No,
1: učili jsme se to,
3: ano,
1: že jo?
3: To víš.
1: Hele, a dneska Raní kachna už jako něco bylo?
3: Je propracovaná.
2: Ha, velmi propracovaná.
3: Ano.
1: Počkej, vy máte něco v plánu, já o tom nevím.
3: Třeba to už proběhlo.
2: Nech to bejt, Romane.
3: Nech to bejt.
1: Najby se jste byli.
3: Ano.
2: Jo.
1: Davida Getu jste viděli.
3: Ano.
1: Martina Garrixe jste viděli.
3: Ano.
1: Na motorce si spadnul.
3: Ano.
1: Ale seš celý.
2: Jsem snad.
3: Ano.
1: Letadlem jste letěli, ty jsi do něj nastoupila. O čem jste tady mluvili ještě?
2: Že to bylo drahý, to bylo.
1: No to jo, to si mi představit.
3: Romane, gratuluji, právě se momentálně nacházíš v kuži našich kysáků.
1: Tak to už vůbec nechápu teď.
3: Protože oni mají úplně stejný pocit,
2: jo,
3: když
2: takhle.
3: my jim tady říkáme, možná jsme řekli nějakou kachnu a možná ne.
2: Je 3:15 skoro je.
3: Jo?
2: Teď jsem se do toho úplně zamot.
1: Patrik se po týdnu dovolené učí hodiny normálně. Šikovnej kluk.
2: Děkuju. Ty boňky trošku v mozku.
1: Ty boňky šly po miliardách.
2: Já už nic neříkám.
1: Vítej zpátky.
0: Raní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání.
1: Největší hlášky, nejlepší vstupy, to nejlepší na rádiu KISS. Be happy.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Co jste mohli slyšet dnes mezi 6. raní a 10. dopolední na Kissu, tak to jsme vám zrekapitulovali v minulé hodině. No a i v téhle hodině budeme rekapitulovat konkrétně to nejlepší z odpoledního jumpu. Tenhle týden s vámi Radek a Soňa, no a taky budeme rekapitulovat Michala Kavalčíka. Tím začneme. Tohle s váma dneska dopolední.

0: neřešil.
1: Kysáci, pojďme probrat, jaké věci by se mohly pravděpodobně stát do roku 2050. Jak by tady mohla vypadat ta budoucnost? Jak to bude fungovat? Budou ještě moderátoři na rádiu, bude tady ještě vysílat nějaký živý člověk, nebo tady bude nějaký AI klon?
2: Mně se strašně líbilo v jedné epizodě Hvězdné brány, že lidi se mohli připojit na takzvaný link, což byla obdoba našeho internetu, a mohli stahovat veškeré informace z toho internetu, což by bylo skvělý. Na druhou stranu se bojím, aby to nedopadlo jak v té epizodě, že umělá inteligence ty lidi potom posílala umřít.
3: Tak já si myslím, že do roku 2050 se určitě stane, že Baník porazí Barcelonu, hezkého Regnovica, a bude to vyšel na Ligy mistrů.
4: Každý bude mít doma virtuální studio, Radio Kiss doma, hologram, to pofrčí, to bude super doba, už se těším.
5: A ti řeknu, co se tady stane, budeme tady běhat s pistolema, budeme si pouštět drony a hrát si na divoký západ, to se stane.
1: Máme tady vítěze, ta hlasovka je krátká, ale myslím si, že velmi výstižná.
6: Můžou se stát zázraky, může tady všechno lítat, ale největší problém by byl, kdyby Betlehem a Víčko už nebyly v roce 2050 spojený.
1: Víčko, tak to vidíte. Vidíte, co trápí české lidi?
7: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Ladíte Radio Kiss a dneska si dáme moudro dne na téma... Teď jsem to zapomněl, počkat, co to bylo? Ještě jedno. Posloucháte Radio Kiss a teď si dáme moudro dne na téma... Jo, už vím, skleróza.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Pane doktore, ano, dobrý den, pane nováčku, tak co se děje? Pane doktore, já mám sklerózu. No, a od kdy? Co od kdy?
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky. Co si budeme, když vám hlavě tak nějak lidově ebne? No tak to prostě je. To prostě může být nějaká životní situace, může to být cokoliv prostě jinýho. Stresy a tak dále, je to docela dost kolem nás vůbec. Ale když někomu ebne a je to stroj, to už je docela divný.
2: Je to tak, a to se právě stalo, přátelé. A není to tak dávno, možná už jste to i viděli na internetu, je takové virální video právě z toho, když se zbláznil jeden humanoid, který mimochodem se prodává i tady u nás v Čechách, stojí asi 500 000. Je to takový robůtek, vypadá docela jako hezky všechno. No a v jedné čínské provincii ho měli normálně klasicky v kanceláři, protože opravdu v Číně a tady v těchto asijských zemích, tak tam už to funguje naprosto normálně a potkáváte je tam poměrně často. Nicméně teda tady tenhle ten robůtek, jak já mu říkám, tak opravdu se trošku jako zbláznil a malinko mu opravdu eblo, jo, jak říká Ráďa, pač on z ničeho nic běžel k zaměstnanci, který chudák seděl u počítača, nic nedělal a začal na ně dělat různé kung fu výpady a tak dále. Tak ten rychle se zvedl a utíkal pryč a potom ho tam teda nějakým způsobem jako spacifikovali a nakonec zamrzl v jedné tedy bojové jako póze. Jo. Ale teď si vím, že takový robot je přece jenom z plechu a ze železa a tady z těchto.
1: A nic ho nebolí.
2: Přesně, a jednu ti flákne. No tak jsi mrtvej, že jo, to prostě jako sorry.
1: No ne,
2: ale...
1: tak jako ty jsi dospělej, dejme tomu, že tě nějak ještě ta hlava nějak přemýšlí, no, jo, že prostě no. Něco uděláš.
2: A teď kdyby dítě.
1: Ale kdyby to bylo u dítěte.
2: No právě.
1: To
2: no.
1: Je, jo.
2: No a opravdu on ti umí normálně, to já se na to tady koukám, to je Jean-Claude Van Damme, to mi řekni, kdo ho to naučil, to tam musí mít ale někde naprogramovaný.
1: To je naprogramovaný, no jasně, tak pochází z Číny, jako takže.
2: No
1: jako
2: dobře, ale tak proč jako, když je to do kanceláře, to programuju na Kung Fu Pandu tady? Vždyť to přece není normální.
1: Já vím, no tak právě jako chtějí vyvolat konflikty na pracovištích.
2: Mimochodem jsme se tady bavili z rádiu.
1: My tady máme neustále mezi sebou,
2: ano,
1: my dva, že jo? Ano,
2: my si to vyřídíme ručně stručně, že jo?
1: To prostě. No to je pravda.
2: No.
1: Takže přátelé, ano. Roboty, já bych ještě chvilku počkal.
2: Já taky, no.
1: Až budou v cajku.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Nevěra není vůbec jako pěkná věc a kdo ještě nemá očkrtnutou, bude mít kliku a třeba si ji někdy očkrtne. Ale to vám samozřejmě nepřejeme, kež by se vám takováhle věc vyhla, když jste se milovali až do konce svých dnů a samozřejmě ty přijdou co nejpozději. Ale když už to přijde, no, tak samozřejmě je ta jedna se... strana ano. je prostě zklamaná. Co si
2: zhrzená dokonce
1: naštvaná.
2: Možná. Ano.
1: Jo?
2: A je třeba se pořádně pomstit.
1: To je pravda.
2: Ale prosím vás, neberte to jako návod, to, co vám teď tady povíme na Vlnách Rádia Kiss. Určitě nebrat a nebrat si z toho příklad, ano, milé dámy. I když, Ráďo, mně by se to líbilo, kdybych to třeba tobě mohla udělat jen tak jako ze srandy. Jako
1: myslíš takový, tu pomstu?
2: Ano, jako no, takový no. malý, víš, kanadský žertík, ani by si mi nemusel být nevěrný, ano?
1: Jsem sám zvědavej.
2: No, představ si, holky z Texasu se s tím prostě nemážou, jo? Tady týhletý kočeně, a je pěkná, jako jo, fakt hezká holka, je asi zhruba 43 let a zjistila, že jí manžel je nevěrný. Řekla, jo, kámo, jak chceš, aha. No a když spal, tak vzala pěkně lepidýlko, zalepila mu půlky k sobě.
1: Počkej, jako vteřinový. Jako,
2: ano, ano. A jo. ještě předtím mu dala projímadlo. No,
1: počkej,
2: pak to už
1: je
2: jenom,
1: nebezpečný. Ne?
2: Pak už jenom čekala na výsledek. Nejenom, že to může být nebezpečný, a to dokonce nebezpečné bylo, protože tady tenhle ten pán, teda chudák, skončil opravdu v nemocnici. A žena byla teda obviněna no samozřejmě právě. V nějakém trestném řízení a nesla za to potom ty následky, ale umíš si to, chápeš, jo, teď si vychutnáš tu, jak on...
1: Já si myslím, že holky z Texasu se toho nebojí, domáš pravdu, na druhou stranu jako měli trošku přemýšlet. Já bych ten nápad malinko inovoval, jestli můžu se dovolit.
2: No.
1: To znamená, že jako mezi půlky suchej zip, jo, je to zalepený, ale když přijde prostě jako už to dráma, tak to můžeš přece jenom jako od...
2: No, ale o to právě šlo, že on nemohl.
1: Já vím.
2: Chápeš?
1: No a kdy to poznali, až když mu to teklo ušima?
2: No to je... No, nevím, jak mu to rozdělovali, no, potom v nemocnici, asi skalpílkem.
1: Ježišmarja, přátelé, opravdu si z tohohle neberte příklad. Tohle ne.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Máme tady půlnoc a to znamená, že startují noční jukeboxy s Lenkou. Doufám, že si tu noc tady společně užijeme.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. 7 minut po půlnoci, tohle byla Selena Gomez, no a my začínáme noční jukeboxy. Jak můžete slyšet, můj hlas se po dovolení na Ibize trošičku změnil, tak doufám, že to tady společně zvládneme. No a na telefonu už první volající. Karle, slyšíme se.
2: Ahoj, Leně, jak se máš?
1: Hele, mám se fajn, až teda na ten hlas, který mi teda dává zabrat pořádně. Asi klimoška, nebo
2: jaká byla Dovča?
1: Dovča byla skvělá, hrozně jsme si to užili se všema, s Patrikem, s Míšou a s dalšíma přátelama, takže to bylo úplně úžasný. Co zahrajeme?
2: Life Message, krátkou verzi.
1: Dobře, pojďme si dát.
2: Poletí to tobě a všem fajn lidem.
1: Ok, jdeme na to, já ti přeju krásnou noc.
2: Děkuju a ty se uzdrav.
1: Děkuju.

0: take a deep breath.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Jubox.
1: Rádia Kiss.
3: Jdeme na další písničku, kysáci, protože můžete volat do studia na telefonní číslo 210 323 323. No a na telefonu je další volající. Kdo pak je tam? Haló, slyšíme se?
4: Ahoj, ahoj, čau, čau, tady je Radek Vladura.
3: Radku, moc tě zdravím, co pak děláš takhle v noci?
4: Čau, no jsme na dovolené, jsme penzion Skalky, výborně si to tady užíváme.
3: Takže pohodička.
4: Měli bychom písničku na přání.
3: Povídej.
4: Jermin Jackson od Piazzadora,
3: jasňačka.
4: A výborně, děkuju.
3: A pro koho
4: děkuju.
3: To bude?
4: No, chtěl bych... Pro našu společnost jsme tady a pro tomu je bývalý koště Vlastu. Ona je teďka někde volomoucí.
3: Tak pojďme na to.
4: Tak si to užívejte všichni.
3: Ahoj.

0: máme půl jedné, kysáci, ladíte noční juboxy. Já doufám, že pokud jste v práci, tak vám to se mnou bude rychle utíkat. Musím se omluvit za svůj hlas, dneska opravdu není v kondici. Po dovolený maličko utrpěl, tak doufám, že mě omluvíte a pomůžete mi v tom vysílání. No a když už jsme u těch dovolených, tak mě zajímá, jestli máte radši takovou tu chill, pohodovou, relaxační dovolenou, anebo jestli máte raději takovou tu dobrodružnou, party dovolenou, pořád něco nového poznávat. Dejte mi vědět přes apku Rádia Kiss a trošičku se tady podělíme o vaše názory. Mimochodem písničky na přání 210 323 323 a už za chvilku je tu pro vás další.
1: Rádio Kiss.
2: Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jdeme na další písničku na vaše přání, kysáci na telefonu, konečně taky žena, a to Hedvika. Ahojky.
2: Ahoj, já tě zdravím a zdravím všechny z KISu. Já bych chtěla poprosit o písničku pro svého syna, kterýho mám hrozně ráda, který je hrozně fajnovej.
1: Ano.
2: A jeho kamarády Tomáše a Filipa, a oni jsou na prázdninách v jižních Čechách u babičky, je tam teďko i kluku maminka, tak jsem jim chtěla poslat nějakou písničku, jsou vzhůru, poslouchají písničku a hlavně jim přeju, aby si užili prázdniny, a přeju to taky všem dětem, protože si to zasloužej.
1: Tak jo, a co si tam vybrala?
2: Vybrala jsem nějakou písničku od Kalina.
1: Kalina, Hannah Montana, dáme si.
2: Ano.
1: Jo?
2: Dobře, super, moc krát děkuju.
1: Pozdravuju kluky, já měj se hezky, ahoj.
2: Zdravím kluky, taky děkuju moc, ahoj.

0: Vyhrá s Teskysem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem po každé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Nejenže kysáci můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky. No a jedna taková hlasovka je tady teďka od Káji.
2: Ahojky, mohla bys tam prosím tě zahrát něco od Ihrotek, bylo by to pro Sáru, pro Anne, pro Renču, samozřejmě pro tebe do rády a pro mě a pro všechny kysáky. Ať nám tam ještě krásně uteče. Díky moc, čau, Kája.
1: Kájo, měj se krásně a tady ti posílám Ihrotek, help me, Dristrdik.

0: za minutu 1 hodina ráno a noční jukeboxy jsou samozřejmě v plném proudu, tak si zavolej o svůj oblíbený song.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: jedeme na další písničku na vaše přání. Až do 6 hodin do rána jsem tu s vámi a hraju podle vás. Na telefonu je Lukáš. Ahoj, Luky.
1: Ahoj, Luk, já tě zdravím, ahoj.
0: Taky tě moc zdravím. Jak se máš takhle v létě? Máš prázdniny nebo práce?
1: Hele, máme se krásně, sice jdeme zítra do práce, ale užíváme si večerního volna ještě.
0: Mm-hmm. Tak super, to je dobře. A co zahrajeme?
1: Prosím tě, chtěl bych Veronu na mě nečekej.
0: Ano, a pro koho to bude?
1: A jelikož tady jsem se svým švagrem, tak asi pro něj a hlavně bych to chtěl zahrát pro všechny Karolínky, který mají svátek.
0: Ano, všechno nejlepší všem Karolínám. Je to tak, 14. července dneska slaví. Tak jo, Luky, posílám Veronu.
1: Díky moc, ahoj. Mějte hezky, ahoj. Na mě.

0: Noční Jubox.
1: Kysáci, nejen, že můžete volat do studia, ale taky můžete využít aplikaci Radia Kiss a poslat mi hlasovku, což je naprosto jednoduchý, 30 vteřin, řekněte, co chcete nechat zahrát a já vám to zahraju. No a to využil Míra.
2: Ahoj Leni, jestli tě můžu poprosit, tak Milky a David Guetta. A bylo by to pro všechny hasiče a pro zdravotníky, zdravotní sestry, doktory, který mají taky určitě těžkou noc, a hlavně pro obsluhu na ONU v Řasnici. A jim to líp utíká ta noční směna, ať je to všechno v poklidu. Díky, Míra, čau.
1: Tak Míro, pojďme na to, o Guettovi se ještě rozpovídám v dalším vstupu, protože vidět ho live je opravdu splněný sen. And he goes.

Alesso a Becky Hill se songem Surrender máme za 6 minut půl druhé, kysáci. No a když se vrátím ještě k tomu Davidovi Guettovi na Ibize. Byli jsme vlastně v tom největším klubu Universe, kde David Guetta hrál a bylo to opravdu nezapomenutelný zážitek. Pokud nad tím někdo přemýšlíte, tak si myslím, že to je opravdu taková věc, která stojí za to, stojí za ty utracené peníze a opravdu ty zážitky z té Ibizy podle mě budeme mít navždycky. Takže doporučuju, David Guetta v Universe byl skvělej. Hrál v kolik hrál? Na můj vkus mohl hrát dřív, ale tak to se nedělá. Začal hrát někdy v půl třetí, hrál do půl pátý ráno, takže ten režim byl obrácený. No a taky to je možná znát maličko na mém hlase. Už za chvilku další písnička na vaše přání. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Písničky na přání do 6 hodin do rána. No a na telefonu další volající, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, Jakub, tady u telefonu.
1: Kubo, moc tě zdravím. Co děláš takhle v noci? Jak to, že nespíš? Jsi v práci, na noční nebo doma, pohodička?
2: Doma, pohodička.
1: Tak to je fajn. No a máš prázdniny nebo...
2: Prázdniny.
1: Ty Vogo, tak to ti závidím, prázdniny už jako vůbec neznám, vždycky jenom nějaká rychlá dovčanu a chystáš se někam na dovolenou?
2: Jo, do Egypta.
1: No, tak to bude super, akorát tam bude trošku vedro teďka.
2: No to asi jo.
1: Ale to zvládneš, viď, hlavně, že bude dovča.
2: Přesně.
1: Co zahrajeme za písničku?
2: Téčka od Michala Davida.
1: Pojďme si dát a komu ji pošleme?
2: Pro kamarádky.
1: Tak jo, tak zdravím kámošky a jdeme na to, měj se hezky.
2: Děkuju, na shledanou.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ranní trojka je tady. Co bylo největší událostí? Rozhodně to, že Míša a Patrik vyrazili na Ibizu. Stálo to za to, co?
2: Byl to obrovský zážitek teda.
3: To byla normálně meka, jo, party.
1: Ano. Tyjo, s váma to teda bude v sobotu, to se na vás těším, to bude samý srovnávání. No to víš, my jsme na Ibize měli tohle.

0: Vánoční Jubox.
1: Za 2 minuty, kysáci 3/4 na 2. Doufáme, že se máte dneska v noci krásně, pokud jste třeba někde na noční, takže vám to rychle utíká. Já připomínám telefonní číslo 210-323-323 a nebo můžete využít aplikaci Rádia Kiss, poslat mi hlasovku jako Koťa.
2: Ahoj Leni, zahrála by si Rapmaster Tlustý holky a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxilomouc, pro Bábinu, dětka Šerka Šneka, kamionák Endu, kamionečku Peťuli, pro kolegu Pítrse, Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Rapmaster Tlustý horky, vaše oblíbená písnička v nočních juboxech, tak proč si ji nedát i dneska? A samozřejmě po 2. hodině opět pokračujeme.

0: 2 hodiny ráno a neváhej, zavolej si o svůj oblíbený song, protože až do 6 hodin jsem tu pro vás, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.